Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. 210 323 323.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, krásné ráno, 2 hodiny, k tomu 7 minut a vyladíte Radio Kiss. Za námi super song Cizí zeď, který je samozřejmě hlavně o tom, jak lidi dokážou na sítích prostě psát něco škaredýho a nikdy to není hezký, ale myslím si, že poslední dobou se proti tomu hodně brojí a hodně se lidi dokážou v podstatě sebe zastat i na veřejnosti a to je strašně důležitý. No ale co je taky důležitý, že nám necháváte vzkazy na naší kysácký apce a udělal to třeba takový Marcelino, který ho teď zdravím. Ahoj.
2: Ahoj Wendy, poprosil bych tě zahrát Juice Viga. Bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý 2 brášky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Hráka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Urvaního Valentáka, pro Pepika Hamplika, pro Zdenka Vavříka, pro naši celou noční letku FCC Regios, taky pro tebe, pro všechny kysáky, co nám dobře dneska jezdí a všichni dobře dojedeme. Díky, Marcelino.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak, 17. minuta po 2. hodině raní, právě teď na hodinkách, na hodinách, tak pokud byste chtěli vědět, jaký čas máme právě teď, tak věřím, že tahle informace se vám hodila. Mně se zase hodí to, že víte, jak se dostat k nám do jukeboxu, a to samozřejmě buď to zavolat do studia, nebo nechat vzkaz v apce Rádia Kiss. A to udělal Jarda, kterého zdravím, ahoj.
2: Ahoj, chtěl bych poprosit, jestli by bylo možný od Snapáku The First, The Last, Eternity. Teď jsem vyrazil z Kolína nad Rýnem na pohraničí k nám do Čech, do Kaši se zeleninou, a kať mi to trošku odsejpá, potřebuji nastartovat. Díky, Jarda.
1: Tak tohle vás nastartuje, kysáci.

Ladíte Rádio Kiss, máme 14:30 a já doufám, že si užíváte hezkou noc, pokud možno. Předpokládám, že většina z vás má teda noční, tak samozřejmě pevně věřím, že s Rádiem Kiss vám to uteče. Za námi song DJ Snake'a, Bipolar Sunshine a Paradise, který samozřejmě vychází z originálu Phila Collinse z roku 1989. Jo? Ten song se v originále jmenuje Another Day in Paradise, přišel s ním Phil Collins a je to prostě skvělý song. Nedivím se, že ho předělali, že si ho vzali a udělali z něj tady tuhletu modernu, protože to za to stojí. No a neuvěříte, co dneska máme slavit. Jakože máme v kalendáři Bernardy, to je v pořádku, všem přejeme všechno nejlepší. Jestli nějakého Bernarda znáte, tak mu určitě nezapomeňte dneska popřát. Když mu napíšete už teď, tak si myslím, že se ráno probudí a bude určitě rád, že si na něj někdo vzpomněl a ten den mu jako začne hezky. Ale že někdo vymyslí světový den komárů, tak to opravdu nechápu. Kysáci, komáry já teda slavit rozhodně nehodlám, jo. A 20. srpen, pevně věřím, že mě žádnej nenavštíví, ani nekousne, ani žádnýho neuvidím. Tak jo, Saš, Dr. Alban, je to tady.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Tak, na playlistu Rádia Kiss vidím Robina Schulze, taky tam jsou No Angels, které budou v téhle hodince. No a pak je tady song na přání, tak kdo ho vybere?
2: Tady Petr Pekář, prosím tě, chtěli bychom s kolegou zahrát skladbu Angels od Morandy, prosím tě, Love is the answer. Děkujeme a zdravíme všechny na cesty, ahoj.
1: Máte to mít, chlapci, Morandy Angels právě teď na Rádio Kiss.

0: se hodí. A když je to třeba 7 000, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pitbull Mark Anthony za námi a předáme písnička na přání. Haló, tady Radio Kiss, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Květa.
1: Květuško, já tě taky moc zdravím. Zníš velmi překvapeně, ty jsi to nečekala.
2: No, my už jsme volali tady hodněkrát.
1: No to spousta lidí volá hodněkrát. Jo. Ono totiž, když to není jenom na telefonát, ale i vybíráme apku, tak prostě nejde splnit všechna přání samozřejmě, ale měla jsi štěstí, jsi v éteru, tak co teda budeme hrát?
2: Já bych vás poprosila Bailando.
1: Dobře, já to jdu hledat, protože vždycky si říkám, jak se to asi píše. Bailando od Luny, mám to.
2: Jo.
1: Pro koho to bude?
2: Bude to pro mýho kamaráda Jardu, který je teďka za kulatou lopatou a taky pro všechny, kteří taky jsou za kulatou lopatou teďka.
1: Dobře.
2: I pro všechny baby kamionáky a tím to jezdí dobře a pro tebe.
1: Skvělý. Hele, ještě se tě zeptám, jak si užíváš léto? Byla už nějaká dovča?
2: Dovča ještě nebyla, ale pojedeme do Chorvatska za 2 týdny.
1: Je, tak super.
2: Tak se moc těšíme.
1: No, to bude skvělý. Užívejte si to. Doufám, že tam teda Radio Kiss bude s váma.
2: No to bude, to si pište.
1: Tak jo, klidně nám pošli foto, nebo třeba se i z Chorvatska dovoláš do tady jukeboxu. Každopádně, Květuško, teď už se měj hezky, posílám Lunu a...
2: Ty taky.
1: Krásný léto ti přeju. Ahoj.
2: Taky, kamionákům zdar, ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: tu je třetí hodina raní a máme tady 90kovou pecku Korona a Baby Baby.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. I po třetí hodině raní samozřejmě nabízíme playlist jedině vám, kysáci, abyste si mohli vybrat, co v něm chcete nechat zahrát. A já už teď zdravím Šneka, který je na dovolené. Bavili jsme se o dovolené a já to mám v hlavě. Který je na telefonu samozřejmě, ale byl i na dovolené, že jo?
2: Jasně, krásné ráno, mi pupko.
1: Tak jo.
2: Sluníčko, rád tě slyším po dlouhé době. Ano, byl jsem na dovolené, ale už musíme zarezávat a pracovat, víš, jak je to, no, třeba to už. Doplň ten finanční stav, deficit vlastně, tak jsem chtěl povídat. No,
1: jo, ty naše schodky. Naše finanční schodky neustále. Ano, je to tak. Každopádně, já jsem se tě nemusela ani ptát vlastně, co chceš nechat zahrát. Mně je to úplně jasný. Je to tam, no, nic se neboj.
2: Je to tam, díky, a když posloucháš tu písničku, když máš ve sluchátkách a běháš, tak se to úplně lepší běhá.
1: Jo, jenomže já teď jako už neběhám, abych ti pravdu řekla.
2: Ne.
1: Ne, jako mě to hrozně baví, ale začal mě tak bolet levý bok z běhání, že jsem prostě tenhle sport už hold asi dělat nebudu, no, takže...
2: Jo, to je pro mladší.
1: To je pro mladší právě, já už. No. Co já?
2: Sorry, promiň.
1: Prosím tě, já jsem tě dneska zdravila ve stylu, že jsme stále mladí, krásní, úžasní, takže mě nemůžeš tady těma dle slovama nijak ublížit.
2: To já bych si nedovolil.
1: Ne. Šnečku, prosím tě, pro koho to budem hrát?
2: No klasika, Bendy pro tebe, no a to všechno jako je Bendy pro tebe. Děkuji. Romčovi do taxíku a děte, Pítr, Koťa, Šrek, Gabina, Babina, Vendulko a ještě Martina, Peťule. Zkrátka, aby na někoho nezapomněl, zkrátka pro všechny chybáky.
1: Dobře. Tak jo, je to tam, pouštím to, díky moc za telefonát a těším se, že se zase
2: Vendulko, díky.
1: Někdy uslyšíme.
2: Díky moc, ahoj.
1: Ahoj.

0: Noční jukebox.
1: Volej studio
2: 210 323 323.
0: Nebo nahraj vzkaz přes apku Radia Kiss.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Pokračujeme v písničkách na přání. Halo, tady Kiss, kdo je tam?
2: František u telefonu.
1: Fando, přeju ti krásné ráno, ty jsi taky na cestách, viď?
2: Jedu z práce akorát, no.
1: Tyjo, ty
2: konečně
1: se máš.
2: Už domů.
1: Konečně domů, tak co na cestu domů zahrajeme?
2: Ale tak nějakou českou, jestli tam bude Podmiraj klidně.
1: Tak já tam něco hodím, pro koho to bude?
2: Tyjo, pro všechny, co jedou domů, ať dojedou bezpečně, nebo pro kohokoliv na cestách, i pro všechny kysáky a hlavně, ať to všem uteče na těch cestách a opatrně takhle večer.
1: Dobře, Fando, tak ty máš skvělou náladu, jsem ráda, že máš radost, že jedeš domů. Prosím tě, a zítra máš co? Ranní, odpolední, noční?
2: Taky noční, teď mám 4 dny za sebou noční, ale uklízím, takže si tam jedu svoje písničky, pohoda, takže v klidu.
1: Skvělý.
2: Odpíjdu si to a jedu domů.
1: No, tak ty jo, to je sen, to je sen.
2: Přesně tak
1: jo, tak. Fando, díky, že jsi zavolal a měj se moc hezky. Tak ahoj.
2: Ať to uteče i tobě, ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj.

Kysáci a kysačky, krásné ráno, 3 hodiny 27 minut k tomu, doufám, že se máte dobře. A když už teda nemůžete spát, což byste třeba možná rádi, ale musíte prostě být v té práci, takže vám to zpříjemňujeme tady s Rádiem Kiss. Teď ale jedno téma, které je opravdu hodně aktuální, jo? Když už nemůžete spát a třeba se vám stane, že se v práci třeba budete trošku nudit, to se jako může stát, tak můžete přemýšlet nad tím, co byste poslali za Českou republiku do vesmíru, jo? Právě teď totiž může veřejnost navrhnout předměty, které by mohl český astronaut už příští rok, Aleš Svoboda, vzít na mezinárodní vesmírnou stanici. A může to být, tak mě napadá, něco spojeného třeba s českou historií, kulturou, sportem, nějakou tradicí, nebo prostě něco typicky českého. Takže popřemýšlejte a klidně mi i nahrajte hlasovku na apku Rádia Kiss a můžeme to rozebrat ještě v téhle hodince. Co vy byste určitě, co teda českého, byste poslali do vesmíru, aby to reprezentovalo Českou republiku? Ty návrhy, které se sbírají tak na Ministerstvu obrany, tak ty se můžou podávat až do 18. září. Takže pokud opravdu máte návrh, který chcete poslat, pošlete ho. Za mě to jsou rozhodně utopenci. Teď už ale za mě Gigi D'Agostino, L'amour toujours a dejte vědět, co pošlete do vesmíru.

0: Juboxy samozřejmě pokračují, kysáci, a bude tomu tak až do 6. hodiny raní, ale zároveň jsem vás taky pobídla, abyste dali vědět, co byste poslali do vesmíru, kdybyste chtěli reprezentovat Českou republiku, jakože teď opravdu. Jakože teď opravdu máme možnost, protože náš kosmonaut tam příští rok poletí a do 18. září můžete dát vědět, co byste s ním tady na téhle misi vesmírné poslali tam nahoru, aby to reprezentovalo právě nás, jo. První odpověď, která mi přišla, láhev rumu Božkov a Becherovka a zabalené v české vlajce, jo. Teď ale, co by tam třeba poslala Sapča?
1: Ahoj Wendy, tak určitě je hodně, co bych tam poslala, ale takhle první myšlenky. V Česku vyrobená dřevěná postavička Krtečka, nebo nějaký nahraný úspěšný zápas Jaromíra Jágra, vinylová deska Karla Gota, jako s ostatníma českýma zpěvákama, třeba svíčková Expressmenu, nebo nějakým jiným jako uzavíratelným vypíku, který tam vydrží jako dlouho, aby si mohli ještě nějaký mimozemštění pošmáknout.
0: No, pošmáknem si na tom, co navrhuješ, Nek.
2: Vendulko, tak já bych tam poslal pivo a smažák. To asi ta klasika. Čágo,
0: Děláš mi chutě, to bych si dala teď. Roman mě strašně pobavil.
3: Ahoj, tak já bych rozhodně do vesmíru poslal ponožky a sandále. To je typicky české umění.
0: A Roman k tomu svému typu poslal i jukeboxové přání.
4: Ahoj Wendy, já bych těm tvým utopencům poslal do vesmíru pivo. To si myslím, že by nás mohlo reprezentovat. A zároveň mi tam prosím tě žijem pre moment pro tebe do studia a pro všechny na cesty, ať se jim dobře jede. Díky, čau.
0: Tak jo, všem šťastnou cestu a dejte vědět. Ještě máte čas v téhle hodince. Co byste poslali do vesmíru typicky českého?

Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, kysačky, Wendy Vronka je s vámi tady dneska do 6. hodiny raní, kdy budeme plnit, nebo já teda budu plnit vaše hudební přání. A vy taky plníte to, co jsem tady v podstatě navrhla, a sice takové téma, kdy Aleš Svoboda, náš astronaut, příští rok poletí do vesmíru. A do 18. září můžete vy posílat své tipy, co si podle vás má vzít sebou do toho vesmíru. Jo, jakou vyloženě českou věc by si tam měl vzít. Tenhle článek jsem našla na stránkách Ministerstva obrany, takže pokud byste opravdu chtěli navrhovat ty věci, které tam jako může vzít sebou, tak se podívejte na stránky Ministerstva obrany, kde napsat své tipy. Vy už je ale posíláte i sem k nám, takže Švestko, co to bude?
2: Wendy, tak do vesmíru bych poslal český hokejový puk. Ten se používá i prostě na mistrovstvích a je prostě věhlasný. A jinak prosím tě, zahraj pro všechny řidiče, kteří jezdí po kreskách a po kančích stezkách, pozor na ty zákeřné srnky.
1: Oj, to máš pravdu, já jsem nedávno, ale viděla strašně dobrou fotku s dobrým nápisem. A tam bylo, že srnky nejsou příliš blízko silnice, nežijou příliš blízko cesty. Ale my jsme postavili cesty příliš blízko lesům a přírodě. Takže jeďte opatrně, protože my jsme u nich, ne oni u nás, jo. No, Pavle, co ty?
3: Penuko, já bych tam poslal celou naši českou vládu. Můžu reprezentovat, koho chtí. Čau, Pavel.
1: OK. Když jsem byla na Survivoru, jsem si říkala, byl by dobrý Survivor zprávy jako z politiky, to by bylo super, kdyby měli vytvářet aliance. To bych se na to snad i podívala. Co budeme hrát, už ale ví Pavel, jiný Pavel teda.
3: Krásný večer, Vendulko, krásný večer, kysáci, můžu poprosit písničku od Dimitri Vegas, Thank You, a bylo by to pro tebe do rádia, i to spolu ještě ty dvě hodinky vydržíme, pro všechny kysáky, co poslouchají, a prostě pro všechny pohodové lidi, děkuji.
1: Pavle, to si piš, že to vydržíme, a vydržíme to ve velkém, protože to, co si vybral, je opravdu pecka, a myslím si, že jestli někomu se doteď chtělo nějak spát, jako, nebo už na vás teď přišla jako únava, tak si myslím, že teď končí.

0: Startuje 4. hodina ranní Kysáci a s ní přichází Daft Punk One More Time, tak si je užijte tady na Rádiu Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Já už tuhle chvíli v Jukeboxech zdravím Alču, ahoj.
2: Ahoj, Mandy.
1: Ali, tak já doufám, že ti zlepším náladu. Vím, že ji nemáš moc dobrou, moc mě to mrzí, rozebírali jsme to minulý týden, ale teď doufám, že i na kterou jsme vybrali, tak alespoň trošku vykouzlí úsměv na rtech. Odkud voláš?
2: Já z auta.
1: Auta?
2: Jakoby, jo, a přímo po Těšově.
1: Jo.
2: Takže pracovně jako.
1: Dobře. Pro koho to bude? Komu to pošlem?
2: A bude to pro tebe do studia, pro mýho manžela, pro mou celou rodinu, pro Romana taktikáře a jejich noční letku.
1: Dobře. Já už to tam dávám i na With Away a ty se mějí moc hezky a zase někdy. Ahoj.
2: Ahoj, Wendy.
1: Ina With Away je tady. A pro všechny doufám, že vykouzlíme dobrou náladu.

0: Kysáci, s vámi je Wendy Vronka a 16:16. Mě dohnala ke kávě dneska v tuto noc druhou, tak možná, že vy si taky teď dáváte kávičku a možná, že vy právě teď vstáváte. Takže je možné, že jste si nás teď pustili a teď se probouzíte, tak já vám přeji krásné ráno. Vstupujete do 20. srpnového dne, užijte si ho, vstupte do něj tou pravou nohou samozřejmě. No a pokud máte rádi rubriku Lepší než originál, kde si myslím, že už skoro všichni jsme zpívali tady s moderátorů Rádia Kiss, tak teď budete opravdu rádi, protože výběr Honzy spěje k jednomu z moderátorů, který právě naspíval další song do Lepší než originál.
1: Ahojky, Wendy, poprosil bych chtěl zahrát z rubriky Lepší než originál od Romana Anděla DJ Bobo Everybody nebo Ludovecku. Výběr samozřejmě nechám na tobě. Bude to pro všechny kysáky, pro tebe do studia, pro všechny pracanty, ať nám ty poslední dvě hodiny utečou. A taky pro všichni lidi, co jsou teď momentálně v práci, škoda auto ve vrch, aby spěnat sem. Díky, měj se hezky, ahoj, Honza.
0: Tak nechal si výběr na mě, já jsem vybrala to, co si řekla jako první, protože to tě asi napadlo hned, tak si myslím, že jsi to možná trošku přál víc. Everybody, samozřejmě v originále DJ Bobo, ale v mnohem lepším provedení od našeho Romana Anděla.

Ladíte Radio Kiss ve čtvrtek opravdu brzy ráno, máme 4 hodiny 26 minut a většina z vás možná teď vstává, ale někteří z vás se vrací z noční a teprve půjdou do Hajan. Ať je to tak nebo onak, já s vámi teď otevřu jedno téma, protože opravdu hezky reagujete, samozřejmě díky tomu, že máme apku Radio Kiss, můžete nahrát svoji odpověď a není na tom nic těžkého. Já jsem tenhle týden se rozhodla, že trošku vytřídím věci doma. Jo, znáte to, staré věci ve skříni, ať už jde o oblečení, ale taky jsem si říkala, že já nevím, třeba starý nádobí, jo, prostě takový to, jak máte spoustu hrnečků, které se neustále jako kumulují, protože je dostáváte od lidí jako suvenýry z různých míst a cest. A pak se to tam prostě kupí a už pomalu se prostě nevejdou na tu poličku. Takže že všechno jako vytřídím. A dostala jsem se k oné větě, ve které doufám, že nejsem sama. A to je věta, to se ale ještě bude hodit. Prozraďte mi, kysáci, jestli si to taky říkáte a u čeho? U čeho jste si naposledy řekli, to se ještě bude hodit a přitom moc dobře víte, že už se to prostě hodit asi nebude. Co vás jako donutí k tomu, abyste fakt něco vyhodili? Ale u čeho jste si řekli, u jaký věci naposledy to se jednou nebo ještě bude hodit? Summer is crazy právě teď. Alexia na Radio Kiss.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radia Kiss. Stále Kysáci hrajeme na vaše přání. A zvedám telefon, kdo tam je, kdo
2: ahoj,
1: se dovolí.
2: Ahoj, Michal.
1: Michale, já ti přeju krásné ráno, nebo večer, já nevím, jak tomu teď říkáš v téhle době.
2: Já v práci od 9 hodin od večera, takže...
1: Takže je to prostě dlouhý.
2: Jo, je.
1: Asi tak. Co budeme hrát, Mišo?
2: Já bych si představoval tak 666, jestli nehrála.
1: Ne, nehrála jsem ještě, určitě ne. Co od nich?
2: To je jedno, oni mají všechny písničky dobré.
1: OK, tak něco tam vyberu a řekni mi, pro koho to bude, komu to pošlem.
2: Pro všechny, co poslouchají.
1: Super. A já jsem si před chvílí ptala takovou otázku, co ty máš za věc, u které si řekneš, to se ještě bude hodit.
2: Takových věcí se jde doma najde.
1: Že?
2: Zvedneš už se práh, položíš zpátky.
1: OK, jsem ráda, že v tom nejsem sama. Tak jo.
2: Ne, to, jako kdo tvrdí, že ne, tak kecá, protože všichni to dělají. Všichni mají vždycky nějakou takovou věc.
1: Že jo, je to tak, no. Pak se to kupí a bohužel, no, tak to je. Hele, Mišo, tak kdy ti končí směna?
2: Já doufám, že v 6 hodin.
1: Dobře, tak to budeme na tom stejně. Mávám ti do Ostravy, měj se krásně a díky, že jsi zavolal. Ahoj.
2: Jasné, měj se, ahoj.
1: A z té sekce, co se nevyhazuje, vrátě dal vědět, že našel doma video. Má teda jenom jednu videokazetu, ale to video samozřejmě prostě nevyhodí. Tak jo, 666, bomba, pořádně si zapařte a věřím, že vás to probudí. Pokud ještě nemůžete jít spát a stále jste na noční, užijte si to s rádiem Kiss.

město vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Radio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáváme právě dnes. Jakmile uslyšíte hit od Tiesta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiesto v Duplexu. Více o akci na www.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Teď by se dal kysáci Noční jukebox už přejmenovat na opravdu brzko raní, protože se nám blíží 5. hodina. Do té doby ale ještě stihneme jednu písničku na přání a tu si bude přát Fanny. Ale Fanny taky odpovídá na otázku, kterou jsem pro tuhle hodinku jako tak lehce nadhodila, protože jsem říkala, že nedávno jsem chtěla uklízet věci doma. Takový to, co uklízet? Uklízet samozřejmě, ale vytřizovat, jo, starý oblečení, ale i nějaký starý věci, prostě z garáže, kuchyň, jo, starý nádobí a podobně. No a dostala jsem se k té klasické větě, to se ještě bude hodit. No a ptala jsem se, kdo to má podobně a Fanny samozřejmě taky.
2: Krásné, dobré, brzké ráno přeji. Tak co se týče toho vyhazování, střízení, tak já se držím pravidla, co rok nepotřebuju, to vyhodím.
1: To je dobrý.
2: I když to občas nevyjde, tak jako u všech. A jestli Vendy tě můžu poprosit, zahraj mi tam Mr. Bombay, Kalkuta. Díky, čau Fanny.
1: Tak Fanny, já už to mám tady nachystaný, tuhle písničku. A je to dobrý tip, tyjo, co rok nepotřebuju a co rok nevyužiju, to prostě vyhodím. Tím se zkusím řídit.
3: Kalkuta, kuta, kuta, kuta, jo, jo.

0: Kysáci a kysačky, jsme na startu 5. hodiny raní. Před námi poslední hodinka Jukeboxu a s vámi je Wendy Vronka.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních Jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: kysáci, doufám, že se máte dobře. Možná si teď dáváte kafe stejně jako já, tak ať chutná. Noční juboxy jsou tady od pondělí do pátku, vždy od půlnoci do 6 hodiny raní. No a musím říct, že kdo je velký nezmar, je noční moderátor Kuba Krabáč, který je v éteru i teď. Kubo, já tě moc zdravím.
1: Krásné ráno, Vendy, ahoj kysáci. Pojďme zhrát 90. klasiku Days Superhero. Protože vy, co ladíte takhle v noci, jste prostě takový superhrdinové, že to v noci zvládáte. Ahoj, Kuba.
0: Kuba, jako vždy optimistický, energický, veselý. Kuby, to jsem strašně ráda. Užij si den. Zdravím tě alespoň tady takhle éterem rád, jak je stejně jako všechny kysáci, i ty jsi superhrdina, že nespíš a už určitě jdeš do práce. Tak jo, superhero právě teď na Rádiu Kiss.

0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Noční jukebox.
2: Jukebox.
1: Jukebox.
2: Krásné ráno, kysáci, tak 5 hodin 17 minut k tomu. Vyladíte Rádio Kys, samozřejmě, že už za malou chvíli tady bude střídání, ano. Ranní trojka už se rozcvičuje, aby vás zase pobavila, ostatně jako každý den. Ale do té doby, než je tady přivítáme, ještě splním nějaké to hudební přání a zdravím Lucu.
3: Krásné ráno, já bych tam dala něco úplně od podlahy, ať nás to hezky probere, a to System F, Out of the Blue, a bylo by to pro nás všechny, co musí v tuhle nekřesťanskou hodinu vejít vzhůru, ať už do práce teprve jedou, a nebo určitě v lepším případě se z ní vracej. Všichni opatrně, a je to i pro moje kolegyňky, který míří do práce, děkuju, ahoj Luca.
2: Lépe bych to neřekla, Luco, ano. Hlavně všichni v pořádku, návrat domů, a kdo vyráží do práce, tak samozřejmě šťastnou cestu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Krásné ráno přeji všem kysákům a kysačkám. Jdeme plnit vaše přání. Tak já už teď v tuto chvíli v Jukeboxech zdravím Míru, ahoj.
3: Dobré ráno, Wendy.
2: Tak já tě zdravím do Olomouce, je to tak?
3: Ano, do Olomouce.
2: Ok, tam pracuješ, bydlíš, nebo jak to je?
3: No, bydlím a pracuju.
2: Olomouc je krásná, já jsem tam žila 7 let a hrála jsem tam v divadle, takže krásný. Můžu říct, že tohle je jako, jestli bych se někdy někam chtěla vrátit na žití, tak je to Olomouc.
3: No právě, že Olomouc je nejlepší volba, je to takový
2: svět
3: naše republiky a jsou tady v pohodě lidi a je to takový bezva.
2: No, když už jsme u té volby, tak ty si můžeš zvolit, co budeme hrát. Tak já tady mám Linkin Park s Britney Spears a jejich Toxic. To jsme nakonec vybrali společně. Pro koho to bude?
3: No, hlavně tebe do studia. Máš to za chvíličku, už končíš.
2: Mm-hmm.
3: A všem kysákům a hlavně sportom našeho Peterse z Olomouce.
2: Okay. Je taky
3: posloucháč Rádia Kissu.
2: Dobře.
3: A myslím, že spousta lidí poslouchá. A akorát jsem měl pro něho vzkaz a teď mi to vypadlo, jo, ať se nefláká, ať trošku zabere.
2: Tak tohle ti nemohlo vypadnout.
3: Jo, já jsem si teďka rychle vzpomněl.
2: Krásný. Tak jo, hele, užij si dnešní den, máme 20. srpna, tak ať je to prostě šťastný den pro tebe.
3: A jo, jasně, jo.
2: Posílám song, který jsi vybral. Měj se, ahoj.
3: Taky se mi krásně, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Zdravím všechny kysáky a kysačky, já jsem Wendy Vronka a od půlnoci do 6. hodiny raní tady plním vaše hudební přání. Ta 6. hodina raní za chvíli samozřejmě odbije a to znamená, že tady bude raní trojka. Teď ale jdeme ještě plnit vaše hudební přání. Krásné ráno, kdo se dovolal do Jukeboxu Rádia Kiss?
3: Ahoj, tady Pavel.
2: Pavle, moc tě zdravím, jak se máš?
3: V rámci možností dobře.
2: Ty voláš z auta, nebo kde jsi teď?
3: Doma, odpočívám.
2: A práce byla už, nebo bude?
3: Ta bude až příští týden.
2: OK, tak jo. Co budeme hrát?
3: Chci se tě zeptat, bylo už lepší než originál, nebo nebylo?
2: Byl už Roman s lepším než originál, bylo, bylo.
3: Tak bych prosil o Ruslanu.
2: Dobře, a pro koho to bude?
3: Bylo by to pro všechny, co poslouchají Kiss. Bylo by to pro tebe, protože tady zakryli domů a pro Raní trojku a pro Michala Kavalčíka.
2: Super, tak nevím, jestli Michael to úplně slyší, jestli už je vzhůru, ale Raní trojka určitě. Takže moc děkuju i za ně a přeju ti krásný den, ahoj.
3: Ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Kysáci, za námi David Guetta a song Run Run River. No a před námi už poslední písnička na přání této půlnoci, neboli těchto půlnočních jukeboxů. Haló, kdo se dovolal do jukeboxu? Haló, haló, kdo pak je tam?
2: Ahoj, to je Andreas.
1: Andreasi, já ti přeju krásné ráno, tak slyším, že ty jsi asi v autě, viď?
2: Už ano.
1: Už ano, takže začala ti pracovní doba právě?
2: Bohužel, no. Bohužel, jsem se trochu pozdě, ale bohužel.
1: OK, tak hele, pojďme se pobavit o něčem optimističtějším. Kdy ti ta pracovní doba skončí?
2: Dneska brzo, dneska. Včera jsem si něco nadělal, takže do oběda, tak zhruba.
1: No, tak to je v pohodě, hele, to je dobrý. Hezky to zakončíš obídkem.
2: To je přesně tak, pak budu já domů na víkend.
1: Super, no a pověz mi, co budeme hrát teda?
2: Prosím tě, protože jsem zaspal asi 4 hodiny, tak něco rychlého, něco, co mě nakopne a všechny, co jsou na tom podobně jak já.
1: Dobře, já něco vyberu.
2: Musíš spěchat.
1: Okay.
2: Jakýho Tiesta, něco.
1: To je skvělý výběr. Dám ti tam nějakého rychlého Tiesta. Pro koho to bude?
2: Všechny samozřejmě, co poslouchají Kiss, co stávají do práce, nebo jako ty šťastně jdou za chvilku domů.
1: No.
2: A prostě pro všechny.
1: Dobře. Tak
2: se nakupnou do tohohle.
1: No tak jo, hele.
2: Do tohohle deštivýho dne tady u tebe na Olomoucku.
1: Tak já se loučím nejen s tebou, ale se všema, protože tohle je poslední písnička na přání, tak měl jsi štěstí, hele.
2: Děkuju.
1: Tak se měj, ahoj.
2: Hezký den, ahoj.
1: Kysáci, já vám moc děkuju, že jste tady se mnou byli a posílám Tiesta, tady tuhletu pecku s názvem Boom a věřím, že tohle vás probudí, pokud potřebujete prostě nakopnout do práce. Mějte se hezky a těším se zase někdy. Ahoj! Bring that ass back.

0: teď s vámi byla Wendy Vronka a Wendy děkujeme moc. Raní trojka dorazila do studia, Patrikovi z ničeho nic začal hrát mobil. Ty máš jako vyzvánění Kolárovce?
1: Ne, já vůbec nevím, kde se to vzalo. Spustil se mi Spotify Kolárovci a písnička Sokoly.
2: To je ale děsivý, když se sám od sebe takhle spustí telefon.
0: Tohle je zrovna dobrý song.
1: Jako... Jo, ale překvapilo mě to.
2: Nic, co se spustí samo od sebe, není dobrý.
0: Tak co, jak jste se vyspali dneska?
2: Já jsem se vyspala dobře, ale začínám si všímat, že v poslední době se brutálně zkracují dny.
0: Venku je to matmoucí.
2: Šla jsem po chodbě a říkám, to světlo ještě nerozsvítí.
0: A to počkej, vlastně v říjnu budeme posouvat čas zase.
1: Ne, ne k toho zase.
0: Dostaneme hodinu navíc.
1: No jako jo i ne.
0: No jako jo, ne že ne.
1: No ne, jo.
2: Ale dostaneme tmu pak.
0: To je pravda. Ale to bude daleko. Možná ještě fakt užíváte léta. Jste někde na dovolený, na prázdninách. Tak my si to nemůžeme s vámi.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes čekáme oblačno, až je zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu identifikovali přibližně 1000 katastrálních území v Česku, která jsou nejvíce ohrožená suchem. Mezi nimi jsou jak pravidelně suché oblasti, ve kterých se sucho a rychlý odtok vody objevují pravidelně, tak i místa ve vyšších polohách, kde sucho běžně nebývá. Ale v extrémních obdobích vysychají také a potřebují pomoci zadržet vodu. Cílem je vytvořit mapu těchto míst. Muži, který uklízel pobřeží Baltského moře od odpadků a opuštěných rybářských sítí, se podařilo najít něco neobvyklého. Mezi nazbíraným odpadem objevil půlkilogramový kus jantaru s výrazným otiskem kůry stromu. Nález by teď chtěl využít pro vzdělávací přednášky o ochraně přírody. A teď zpátky domů.
2: Manipulovat s materiálem, obsluhovat výrobní zařízení nebo se samostatně pohybovat mezi jednotlivými pracovišti. Takové úkoly by v budoucnu mohly v průmyslu zastávat humanoidní roboti. Jestli a kde skutečně dokážou nahradit technologie, začne zkoumat liberecký VUTS. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Hokejisté Sparty vyhráli v přípravě na nový ročník Extraligy nad Vítkovicemi 3-0 a ve třetím testu mají druhé vítězství. Po přesilovkové trefě obránce Ronalda Knota výhru pojistil dvěma góly Matěj Bliml, posila z Bostonu. Gólman Josef Kořenář udržel čisté konto. Ostravané i po druhé prohráli a ani tentokrát neskórovali. Tolik nejnovější zprávy a pojďme na ranní KIS.
3: Jsme tady, Terko, a připravení, takže spoustu hitů a hlavně spoustu peněz.
4: Míša Dinhová,
5: Patrik Roman a Roman Agdero.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Já bych chtěla vidět karaoke verzi tady k tomu. Jako vážně.
1: Já si říkal, jak dlouho to vydržíme. 6 hodin, 7 minut. Přesně za hodinu. Touto dobou doufám, že zase budeme slavit výkon Míši Dinhové v soutěži 7-7.
2: Zase, Míšo, budeš házet peníze, respektive bude to na tobě, že hodíš kostku do věže, kostka se zatočí, co na kostce padne, vynásobíme 1000. A je pravda, že tenhle týden teda jedeš, protože pondělí 5000, úterý 5000, středa 6, tím pádem 7000 korun.
0: Já doufám, že na ty poslední dva dny, co házím, tak mě to štěstí neupustí, ale uvidíme, i když každá koruna se hodí, protože v téhle soutěži se nedá prohrát a vždycky vám nějaký peníze pošleme.
1: Tak snad se dneska usměje štěstí na někoho, kdo se snaží dlouho dovolat, protože víme, že to chce opravdu velký nervy. Navíc, pozor, dneska je velký den.
3: Tiesto.
1: To byl dobrý jingle, tohle. Jakmile uslyšíte Tiesta v našem vysílání, rychle volejte a řekněte si o dvě vstupenky, protože Tiesto letí do České republiky, v neděli bude v pražském duplexu a vy u toho budete zadarmo. A Tiesto zazní dneska několikrát za den.
4: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: od Míši zazněla prosba o nějaký oslavný bet, takže je tady.
1: Děkuji, Romane, a zároveň přeju všechno nejlepší. Patriku, tobě taky přeju všechno nejlepší. A vám všem, co posloucháte dneska rádio, přeju všechno nejlepší.
2: Ale my nic neslavíme.
1: Ale slavíme.
0: Pivo, Bernard, dneska svátek,
1: ne?

0: Jaký
1: dneska
0: je den?
1: Je Národní den rozhlasu.
0: Hele! Yeah!
1: Takže si myslím, že dneska můžeme slavit.
0: To je hezký.
1: Že jo?
0: Zrovna včera jsme se dozvěděli krásné výsledky poslechovosti.
1: Ano.
0: Rádio Kiss je na rekordu, jednou týdně si nás naladí 1 milion 919 tisíc posluchačů.
2: Nádherný jo číslo.
0: To jsou skoro 2 miliony lidí.
2: Příště to klapne.
1: Jo.
0: A teď si říkají někteří kysáci, no to je pěkný, takže to už se vůbec nedovolám do 7-7.
1: To je pravda.
0: No právě, ne. No.
1: Berte to tak, že spousta lidí třeba nemůže telefonovat v práci, takže jo, nemůžou volat všichni.
2: Spousta lidí ještě spí ráno.
1: Ano. Že jo?
0: Ano, jako třeba náš syn. Ahoj, Davý, zdravím tě. Já jdu ráno ve 4 do rádia. No. To víš, paří tam hry onlineovky, ne? Kam hello do postele, hele. Počkej. Za chvilku ti to začíná, tak si začni zvykat.
2: No právě, že mu to začíná za chvilku, nech ho ještě, ať si zahraje, ne, když
0: tak,
2: má prázdniny.
0: Tak hraj, Davide, ještě. Strejda Patrik ti to dovolil, hele.
3: Rádio

0: Jak se říkal, Romane, tvůj syn David pařil hry až někdy do 4 do rána.
1: Jo, ty onlineovky, no.
0: Hry zrovna řešil včera Michal Kavalčík.
2: Pojďme se pobavit o dětských hrách, které jsme zažívali, když jsme byli opravdu malí a mladí. Kdy ještě nebyla doba mobilních telefonů, kdy nebyly počítače. Prostě jsme chodili ven a co jsme tam dělali? A co bychom poradili těm dnešním dětem?
1: Ven? Tak zvonková hra, viď, to bylo
3: jo,
1: nejlepší.
3: To bylo skvělý.
0: Zvonková hra.
1: Zvonit sousedům na zvonky.
0: Jo, takhle.
1: No, to bylo
0: dobrý. Vy uličníci.
1: Sirky, vždycky panelák, to víš, oni než se běhli dolů, tak jsme stihli utíct.
0: Jo, tak to já jsem si vždycky našla třeba nějaký keřík, tam jsem si vzala nějaký, já nevím,
1: co?
0: Listy,
1: co jsi hrála? Písek. V keříku.
0: Co?
1: Na doktory.
0: Ne, jo! Já jsem tam vařila.
1: Jo? Jste si ukazovali s kamarádama
0: ale
1: věci, vidíš, jo?
3: Pojď to dneska uvařit, Pepiku.
1: Nedávno OnlyFans, jo, jo, to víš, to jsou ty základy tamhle už v dětství. Za chvilku si dáme nejlepší odpovědi našich posluchačů.

0: East 17 na rádiu Kiss. Tak co, pojďte se oklubit. Jak jste zlobili jako malí?
1: Nejlepší dětské hry, které jsme hráli, když jsme ještě neměli mobily, tablety a počítače. A chodili jsme všichni ven.
0: Promiň, Míšo, co jsi to říkala s tím křovím, že jsi tam dělala?
2: Já jsem vařila, já jsem si hrála na kuchyňku.
3: Jo, to jsem dělala taky, vždycky jsem zablá toho nějakou směs, takovou mokvavou. A potom jsem mámě ze záhonu utrhal listy od jahod a udělal jsem z toho super sandwich.
2: Ty okvětní lístky, jo, ty jsou taky dobrý koření.
0: A co včerejší nejlepší odpovědi?
4: To byly zlatý časy. Já jsme hráli na schovku, na babu, 15. Honzo, vstávej, všechno možný. Nikdy jsme neotřeli telefon, jediný podle čeho jsme se řídili, tak byly se večer rozsvítí lampy.
5: Já si ještě pamatuju, jak jsme házeli Cčka. Když nebyly Cčka, byly desetníky. Pak jsme kouleli kuličky do důlku, ale moje nejoblíbenější bylo chodí pešek okolo.
6: Tak nejlepší hra byla přece na doktory.
7: Hrála se čára, vždycky jsem všechno prohrála. Hrálo se přebírání, hráli se mrtvoli. Stavěli jsme bunkry. Já si nepamatuju, že by se někdo z nás někdy nudil. Prostě to bylo krásné, když by to tak měli i naše děti.
1: Přátelé, já si myslím, že úplně nejlepší hra byla fakt na schovku. Venca.
8: Za nás se hrála Bibika, šipkovaná, na schovku. Po plotech jsme lezli a dělali jsme, že je po zemi láva a nikdo se nesměl pustit na zem. Ale nejvíc mě bavilo, když jsme měli potom už horský kola, tak jsme soutěžili, kdo měl nejvíc ohozen záda.
3: Jo, a to mě teď napadá. Hráli jste si někdy s Legem? No,
0: ježiš, kdo
2: ne? Jo, mám ráda Lego.
3: Jako je pravda, že Lego bývalo poměrně drahý,
0: to
3: nebo
0: stále je.
3: Furt je, yeah, jo. Yeah. Dlouho jsem ho nekupoval. A Lego teď přichází s novinkou, která ušetří spoustu peněz, protože to Lego se bude prodávat rovnou složený. Že to nebudeš muset skládat, ale bude to rovnou kus jako kdyby plastu, takže se ti to nerozbije a tak.
2: Ale tak to je právě zase dobrý, že když ti to spadne, tak se to aspoň nerozletí na tisíc kousků.
3: To je pravda.
0: Radio Kiss.

0: Kamarádi, řekněte mi, teď tady vidím hlasovku a ta je pojmenovaná jedním jistým slovem. Chápu správně, že to je to slovo ze včerejška?
1: Chápeš naprosto správně, týká se to toho.
0: Staročeština. Vzpomínáš, Míšo, ty si včera přinesla nějaké staré české výrazy?
2: Ano.
0: A naše posluchačka mluvila o slovu kokeš.
2: Jo, ano.
0: Co to bylo kokeš tehdy?
2: To byla, jak to říct
0: to
2: slušně.
0: Byl.
2: Byl. Já jsem chtěla říct, že to byla pánská chlouba.
0: Ano. Pánský úd.
2: Ano.
0: Prý údajně. A teď se nám třeba ozval pan Kokeš. Že
2: ne.
0: Nebo z toho byl překvapený, no, že mu teda jako, nebo nám děkuje.
1: No, jo.
0: A Jarča si vzpomněla na nějakou hru s Kokešem?
1: Přesně tak.
0: Je to prezentovatelný?
1: Je, to je normální hra.
0: Tak, dobře.
3: Naši kluci vymýšleli to, když jsme byli v létě u splavu, tak si sundali plavky, vzali ručník, hodili ho přes sebe, kokešema se mlátili do břicha a kdo měl blíž k pupíku, tak ten vyhrál.
1: To je geniální hra.
0: Taky si to všichni představujete.
1: Jo!
4: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Teď tady mám číst dopravní informace, tyjo. Ale tohle je vážný. Opravdu velká nehoda na D6 na 121. kilometru ve směru na Cheb. Uzavřená silnice 57 u obce Vrchy, tady se na tom bude pracovat dlouho. Počítejte s tím, v Praze nehoda v ulici Na Lhotkách a v Děčíně teď vyprošťují uvízlý nákladní automobil. Jsou tam všechny záchranné složky a jedná se o ulici 5. května.

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku dnes čekáme oblačno, až je zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo kultury od září zavádí bezplatné vstupy do stálých expozic zapojených státních muzeí a galerií. Vstup zdarma bude platit pro všechny návštěvníky bez ohledu na věk. Akce navazuje na jarní pilotní projekt volných nedělních vstupů. Cílem ministerstva je podle jeho vyjádření zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí. První bezplatná neděle připadá na 6. září. Severní Chile zasáhly mimořádně silné deště, které v oblasti vyvolaly záplavy a sesuvy půdy. Nejhůře postižená je provincie Tocopilla, kde voda a bahno zaplavily části města a narušily silniční spojení. Chilské úřady kvůli rozsahu škod vyhlásily v provincii stav katastrofy a nařídily preventivní evakuace v některých ohrožených oblastech.
0: Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Menšík prohrál s Argentincem Tiagem Tirantem 7-5, 4-6 a 4-6. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla 1-6 a 4-6 domácí Amandě Anisimovové. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje raní Kiss se Smíšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: show.
1: Ranní show.
0: A bylo po půl sedmé, to znamená, že mrkneme na nějaký další ranní show a tentokrát se budeme ohlížet do velké minulosti. Bude to song, který vás bude určitě bavit a chtěli bychom ho poslat Honzovi, protože je rád, že má konečně svoje rádio v autě.
2: Já jsem teď měl 14 dní jiný auto, protože svoje jsem měl v servisu, tak jsem vás nemohl poslouchat, protože tam v tom je nějaký čínský šitový rádio, tak se mi po vás normálně stejskalo a už jsem se na vás těšil. Takže od dneška už zase jedete naplno. Rádio Kiss.
0: Honzo, to jsme rádi. Patriku, jak ses tady smál, to je tvoje práce. Prosím tě, lidi, kteří měli ještě ruštinu na základce, co to je čínský šitový rádio?
3: No, rádio na prd, no.
4: Ale Honzovi děkujeme, že nám poslal záznam toho rádia, my jsme si to poslechli. Je to celkem zajímavý, teda,
0: počkej,
4: jak to znělo.
0: On nahrál jak zimní čínský.
4: Ty si to neviděl,
0: rádio.
4: U toho přiložil soubor.
5: Čini mi is jumle ko kise bolte hain, ki ye kitna khoobsurat banao sikha hai.
6: Duo piao liang de lian phu.
5: Duo piao liang de lian phu.
6: Duo ka matlab hai kitna ziyada bahut piao liang.
0: Tohle ti nezbaštím, Míšo.
3: Tohle ti nezbaštím.

0: Kysáci naši, to kafe si udělejte větší, bude to na dlouho. Míša trvá na tom, že mám pustit nějaký dokumentární podklad, takže bude asi dlouho vyprávět.
1: Ale ne zas tak dlouho. Budeme se bavit o něčem, co možná kysáky přes léto trošku potrápilo.
0: Je to dobrý tohle?
1: Ujde to.
0: Ujde to. Já ti dám, ujde to.
1: My se totiž budeme bavit o komárech.
2: Víte, že?
0: Tohle bude lepší.
1: Dneska je světový den komárů. A víte, že komáři už žili za dob dinosaurů? Samci vůbec krev nesají, sají jenom samičky. A samička z jedné čajové lžičky krve může naklást až 300 vajíček. Existuje víc jak 3500 druhů komárů. A mezi nejznámější druhy patří komár obecný, komár záplavový, komár pisklavý, komár útočný a komár obtížný.
0: Jak jsi mluvila o tom období dinosaurů, nebylo to náhodou v Jurském parku, že byl ten komár v té pryskyřici a oni z něho vyndali DNA
1: ano.
0: A takhle nějak potom složili
1: ano.
0: Tu strukturu DNA dinosaurů?
1: Teď si vem, jak jsou tady dlouho a my je vždycky jenom takhle jako zaplácneme.
0: A jak rádi.
3: Proč vůbec oslavujeme tady tu havěč nepříjemnou?
1: Oni jsou důležitou součástí ekosystému, jo. Jsou potravou pro další zvířata.
0: Jako letošní léto mě teda víc štvaly vosy než komáři.
3: Přesně, chtěl jsem říct, že to je stejně tak důležitý jako vosa, taky úplně zbytečný
0: hmyz. Ne, je důležitá.
1: Je důležitá.
0: Ona se baští nějaký jiný hmyz a tak dále.
1: Tak.
0: A to jí...

0: hodí. A když je to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Já bych zatleskal ne komárům, ale francouzským vědcům, který vyvinuli malinký dron kapesní, který hubí komáry. Je to jednoduchý, oni se rozpoznají podle nějakého akustického signálu křídel. Ten dron přiletí, sekne ho a hotovo. Letí
1: to
0: dál.
1: Je dobrý. Nahánět vosy a tyhle ty potvory nějakým mini dronem. To může být dobrá zábava. Ještě kdyby tam byla kamerka, že bys jako viděl vyloženě, jak za tou vosou nebo komárem letíš.
2: Zpomalenej záběr, víte, jak to...
1: Z toho budou velkofilmy.
3: A jak jsem vám říkala zajímavosti o komárech, že třeba krev sají pouze samičky, to jsem neměla říkat, protože chlapi se ozvali.
4: Mezi největší komáry patří žena, ta někdy dokáže pít krev.
5: Jo. Tak to je jasný, že pijou krev jenom ženský. Chlapi jdou radši na pivo.
1: Heleď, a nějaká holka, třeba Nikča?
6: Komáři, vosy, včely, to je nic. Tvé letos, kolik jsme vypotřebovali mucholape.
1: To jo.
6: Normálně já jsem si připadala jak čerstvý teplý ho.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D6 na sjezdu 154 ve směru od Karlových Varů boural osobák do svodidel.
2: Na D35 je taky nehoda na 256. kilometru ve směru na Olomouc. Tymis?
3: Lochkovský tunel, zastavený pravý pruh, klekl tam kamion, je to směr do centra na Vestec, jakoby z Plzně na D0.
1: Dál se bouralo na silnici 11 v Hradci Králové.
2: Taky u Suchdola nad Lužnicí na silnici 24, tady je sražená zvěř, no a stále zavřená silnice 57 u obce Vrchy, bude to tady nadlouho.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Povaluju se tady už od 6, ale tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
6: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Kiss počasí.
7: Venku dnes čekáme oblačno, až je zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Senát se vyslovil proti omezení práva prezidenta ověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Podle předloženého návrhu by měla kompetence přejít na ministra zahraničí. Změna zákona o zahraniční službě je součástí souboru novel, které souvisí se záměrem vládní koalice nahradit služební zákon normou o státních zaměstnancích. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že jaderná elektrárna Pax úplně odstavená nebude. Hladina vody v řece Dunaj, která slouží k jejímu chlazení, totiž zůstane dostatečně vysoká. A teď zpátky domů.
8: V Radlické ulici v Praze 5 je omezená doprava. Silničáři začali vyměňovat asfalt a automobily pojedou po tramvajových kolejích. Omezení potrvá do neděle 30. srpna. V místě se čekají až půlhodinové kolony. Vyplývá to z informací na městském webu opravujeme.to.
7: Sport. Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s hlavním trenérem Zdeňkem Motákem je nadšený zájmem a přístupem hráčů působících v zámořských soutěžích. V Říčanech u Prahy se setkali s více než 20 převážně mladších hokejistů, kteří patří mezi žhavé kandidáty na účast na vrcholných turnajích v příštích sezónách. To byly zprávy a teď už jdeme házet kostkou. Je tady soutěž 7 v 7.
2: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
3: 210 323 323.

0: Kdo by ne, to je sen každýho, hlavně malýho kluka a holky, že jo, mít takovýhle hry.
1: A Jardo, zahraješ si teď se mnou kostky?
2: No, rád bych.
0: Tak jdem na to. Připravena věž, do které hodíme kostku. Číslo, které padne, násobíme 1000 a tyhle peníze ti pošleme. Tak.
1: Dobře. Házím. Lidi, já to nechápu.
0: Hele, toho. Jenom abys věděl, Jardo, jo, v pondělí 5, v úterý 5, včera 6, padají vysoký čísla. Takže uvidíme, co to bude dneska.
1: Jardo, já to nechápu, ty asi prostě máš zřejmě štěstí ve hrách, protože já tady na kostce mám úplně jasnou 6, takže ti posíláme
2: 7 000! Parádo.
3: Teda ty nás finančně zrujnuješ, Míšo, to je rekord,
2: pěkný, super, jo.
0: Tak a Jarda už si říká, tak tuhle hru si koupím, tuhle si koupím. Do Nintendo. Jardo, máme za tebe radost, takže skvělá práce. Kam jedeš jinak, aby jsme věděli, jedeš do práce?
2: Jo, ano, do práce.
0: Jasně, odtoč to, můžeš domů, máš vyděláno dneska.
2: Paráda.
0: Heleď, užij si den a díky, že jsi s Kisem.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
0: To je skvělý, kamarádi. To je neuvěřitelný.
6: Jestli správně počítám, tak tento týden už jsme rozdali 24 000 korun a celkem 610 000 korun mezi posluchače Kisu.
4: 7 v 7.
7: Zítra opět pokračujeme.
4: 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: takovém úspěchu, když jsme rozdali 7000 korun Jardovi, už zbývá jenom jedno jediné, aby byl Tiësto v playlistu.
1: Get ready! DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském duplexu.
0: Kysáci, kdo čeká na to, že Tiësto uslyší a rychle zavolá. Zatím Tiësto nezazněl od 6 hodiny ráno, může to přijít každou chvilkou, dneska ho pustíme minimálně třikrát.
2: V raním Kysu určitě zazní. Jakmile uslyšíte Tiësta v playlistu, volejte do Kysu.
3: Já musím říct teda, jako chtěl bych mít takový elán jako Tiësto, protože v 57 letech hrát na těch největších festivalech, to chce opravdu odvahu a hlavně Tiësto, to je legenda, teď Trends pak hrál takovou klubovku, teď se zase vrací k Trendsu, to bude fakt v neděli stát za to v Duplexu.
0: V neděli legendární klubová noc v ikonickém klubu Duplex v Praze a vstupenky, pokud se nepletu, jsou stále ještě k prodeji.
3: Jsou.
2: Ano.
0: Takže můžete přes web duplex.cz nakoupit, ale hlavně tady je můžete na Kysu vyhrát. Takže uvidíme. Jak jsme říkali, budou v raním Kysu a teď si můžete říct, ale Romane, raní Kysy až do 10 a to už je dopoledne mezi 9 a 10, tak dobře můžeme konkretizovat, bude to v raním čase.
3: Takže před 9 hodinou, 10.
0: Na zdraví.
2: Děkuju.
0: Hele, potvrzeno. Míša příklad.
3: Před 9 hodinou ještě.
0: Nenakaž nám Tiësta, nebo v neděli nevystoupí.
1: Get ready. DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražské

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Hlasovka přímo od vás.
2: Chtěl bych jenom nahlásit nehodu a kolonu na D35 se směrem z Mohelnice na Olomouc. Je to u obce Náklo. Stojí to oba dva pruhy.
1: Díky D6, další nehoda na 121. kilometru ve směru na Cheb.
3: Nehodu řeší na Mostecku na silnici 27 u Obrnice. Dál se bouralo na Českolipsku v Mimoni na Kozinově náměstí a v Praze na Vilznově ulici se srazila dvě auta.
1: Taky v Děčíně v ulici 5. května tady probíhají vyprošťovací práce a další nehoda je přímo na silnici 11 v Hradci Králové.

0: 6 hodin.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Venku dnes bude převládat velká oblačnost, ale přechodně se dočkáme i polojasné oblohy a místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: V Česku přibývají bateriová úložiště. Za první pololetí letošního roku je jich skoro dvakrát více než za stejné období minulý rok. Přibývají i velkokapacitní úložiště. Jedno takové nedávno vyrostlo u Hodonína. Má se jednat o nejvýkonnější zařízení svého druhu. Problémem dalšího rozvoje je ale omezená kapacita sítě. Úterní sesuv v nelegálním zlatém dole ve Středoafrické republice si podle nových údajů vyžádal nejméně stovku obětí. První informace uváděly 30 mrtvých. Mnoho dalších lidí utrpělo zranění. Záchranné práce dále pokračují.
1: Sport.
2: A jdeme na tenisovou senzaci. Česká tenistka Sara Bejlek vyřadila v osmifinále turnaje série Masters v Cincinnati světovou jedničku Arinu Sabalenkovou po setech 7-6 a 6-4. O postup do elitní čtyřky se utká s domácí Madison Keysovou. Za námi jsou zprávy v 7:30 a pokračuje ranní Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: To nebyl Tiesto, to byl DJ Sash. Na rádiu Kiss, i když víme, že na něj čekáte. A někteří mají krásný klídek teď po ránu. Vemte si to, vy možná máte všechno na vteřiny naplánovaný, abyste to v práci stihli. A jiní si teď vysedávají někde na rybách.
1: Zdravit teď budeme na Slovensko Mária, protože Mário nám napsal: ahoj, chcel by som pozdravit rybárov z Oravy. Zahrajte im něco, aby tě rybky, rybičky brali. Ďakujem.
0: Jak to máme venku teď? Kolik stupňů může být? Nebo bude?
2: Zhruba dneska kolem 28 stupňů, ale pak ty teploty v průběhu dní půjdou zase pomaličku dolů.
0: Jasně, jak si to užijeme.
3: Co tato?
0: Jo,
3: dobrá.

0: A zaujalo dneska na netu, co vás třeba aspoň trošku pobavilo.
1: Tenhle titulek je za mě velmi zajímavý. Předseda sněmovny se rozčílil kvůli údajně chybějícímu toaletnímu papíru ve vlacích.
0: A tak to je problém, když si sedneš a pak zjistíš, že nemáš čím.
1: Jako jasně, že to je problém, ale řešit to ve sněmovně.
0: Tak no, to víš.
2: No, to se může stát.
0: Co ty, Míšo?
2: Mě zaujalo to a vůbec jsem to nevěděla, že se dělají i koncerty pro neslyšící. Hudbu můžete cítit, vidět i hrát třeba na vzdušnou kytaru. To je ale hezký, takový alternativy. To co jo. Tebe, Romane?
0: Jenom jednoduchý nadpis, že se máme naučit přiznávat chyby, protože potom budeme přitažlivější a důvěryhodnější.
1: Jsem chybný člověk, mám strašně moc chyb.
0: Každý, kdo umí přiznat chyby, poučit se a vyvodit důsledky, působí jako magnet na okolí.
2: Jako má to svoje kouzlo, to je pravda. Víš, že jako když je někdo takovej ten machírek, že a všechno umím tohle, tak to jako moc na ženský nezapůsobí.
0: Na druhou stranu to zase nesmí být moc, abys neustále za
2: všechno. Ano, všeho moc škodí.
0: Promiň.
1: Holky, já dělal strašně moc chyb v diktátu.
0: Já. Co holkám nadiktuješ?
1: Tvrdý i.

0: nebude v playlistu.
1: Tohle byl Schulz.
0: Schulz. Raní Schulz. Ňom.
1: Robin Schulz.
0: Velká soutěž celého dnešního dne. Pokud o tom ještě nevíte, jak to funguje?
2: DJ Tiesto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Rádio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáváme právě dnes. Jakmile uslyšíte hit od Tiesta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiesto v Duplexu. Více o akci na www.duplex.cz.

0: To nejlepší od 90. let, je 7:45 a posloucháte Radio Kiss. A moc za to děkujem. Jeden z nejvíce vyhledávaných výrazů po zatmění slunce, na které pamatujete minulý týden, víte, jaký výraz to je?
1: Zatmění měsíce.
0: My eyes hurt. A teď si nedělám srandu v překladu, co by to mohlo znamenat?
1: Bolí mě oči.
0: Bolí mě oči. Opravdu několika desítek procent nárůst vyhledávání toho, co udělat s očima, protože lidé to podcenili, koukali do sluníčka. Tak doufám, že to nebude poškození zraku na delší dobu. A to jenom jako pro zajímavost. Mm-hmm. A dávám vám to zadarmo, to není nějaká raní kachna, že bychom si tohle vymýšleli, to si můžete dohledat. Stejně jako následující informaci, kterou čerpám ze Seznam zprávy CZ. Jestli vám to minulý týden nestačilo, příští rok můžete vyrazit do Egypta. Nad Luxorem bude úplné zatmění a slunce zmizí na více než 6 minut. Jenom si připravte peněženku, přátelé. Egypťané už pochopili, co se totiž chystá. A ceny ubytování na tenhle termín zvedly místy o více než
2: 300%.
0: 3000%.
3: Cože?
0: 3000%.
1: To není možné.
0: Běžně vyjde týdenní ubytování pro čtyřčlennou rodinu v Luxoru zhruba na nějakých 9-15 tisíc korun. Samozřejmě musíte umět hledat, budou tam i dražší, jo. V týdnu zatmění nejméně stovky tisíc a některé nabídky se dostávají až ke 2 milionům korun za luxusní apartmány, které jsou už obsazené, protože lidé budou cestovat kvůli zatmění klidně i přes půlku planety.
2: To je nesmysl cena teda.
0: To je?
2: Wow.
1: Romane, nebylo by možný udělat soutěž s Blue Stylem i příští rok? Co, že by poslal kysáky do Egypta?
0: Jižní část Španělska by to zatmění měla znovu vidět taky. Myslím si, že nebudete muset cestovat třeba ještě přes moře.
2: Pronajmu si prosím stánek v Luxoru, budu tam prodávat brýle.
0: Vemte si to, tyjo, 6 minut tmy a pro některé to bude znamenat 6 minut nebo už spíš věčnou tmu na bankovním účtu. Tohle se nedá zaplatit.
4: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: se hodilo. Egypt, Luxor, do toho Arash.
1: Tak to je gól, já nejsem schopný jet tady 5 kilometrů na rozhlednu, abych se podíval, a lidi jsou schopní cestovat přes půl planety a ještě za to dávat 100 000, no tak to mě...
0: Nic vyndávat nebudem. No co se říká to mě?
2: To mě, jo.
0: Po Holindej.
2: Jo, to se říká.
0: Ale Kubo, je to tak? No ale neboj, ty nemusíš nic platit, ty poletíš do Egypta zadarmo.
3: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
2: Někoho z vás totiž pošleme do Marsa Matru, do 4hvězdičkového hotelu Borg El Arab Beach.
0: Takže Kubo, má to jediný háček, ty musíš na web, teď je tam připravená soutěžní otázka, najdi si správnou odpověď na webu Blue Stylu. Zaškrtni, zanech nám jméno a zítra odpoledne po 3 hodině, pokud své jméno uslyšíš, tak rychle volej do KISu, protože Radek s Magdou ti přidají dovolenou.
4: Už je zítra?
0: Jo. Wow, už moc času
2: to
0: není.
2: Uteklo.
0: Takže rychle, KISáci, na web i s Kubou, kis.cz.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
6: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tato zpráva je stále aktuální.
2: Chtěl bych jenom nahlásit nehodu a kolonu na D35 směrem z Mohelnice na Olomouc. Je to u obce Náklo. Stojí to oba dva pruhy.
3: Stále se řeší nehoda na dálnici D6 na sjezdu 154 směrem od Karlových Varů.
1: Silnice prvních tříd, 27 u Obrnice, tady je nehoda stejně jako na 11 u Hradce Králové. V Praze v ulici Na Lhotkách, Vilozonová, v Ústí nad Labem je nehoda v ulici Ladova.
3: To je prozatím z dopravy vše a další doprava bude za půl hodiny.

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku dnes bude převládat velká oblačnost, ale přechodně se dočkáme i polojasné oblohy a místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Rodičovská linka za 25 let odbavila tisíce telefonátů, během kterých dospělí potřebovali pomoc se svými dětmi. V posledních letech jsou ale konzultace stále náročnější a počet rodičů, kteří chtějí řešit problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se loni obrátilo 3826 lidí a to je oproti roku 2024 nárůst zhruba o čtvrtinu. Na konci září by měla v Evropské unii začít platit nová pravidla s cílem přinést transparentní informace o udržitelnosti výrobků a služeb. Směrnice by měla omezit takzvaný greenwashing, lakování na zeleno, tedy zavádějící označování výrobků za ekologické. Firmy nebudou moci propagovat své výrobky a služby pouze obecnými označeními jako ekologické nebo zelené bez doloženého tvrzení. A teď zpátky domů.
5: Manipulovat s materiálem, obsluhovat výrobní zařízení nebo se samostatně pohybovat mezi jednotlivými pracovišti. Takové úkoly by v budoucnu mohly v průmyslu zastávat humanoidní roboti. Jestli a kde skutečně dokážou nahradit technologie, začne zkoumat liberecký VUTS. Pro KIS Blanka Holoubková.
3: Sport.
4: Tři české fotbalové kluby dnes začnou boje o postup do hlavní fáze evropských pohárů. Plzeň si zahraje o Evropskou ligu. Úvodní zápas čtvrtého předkola na stadionu CZ Bělehrad začne ve 20 hodin. V konferenční lize se představí Hradec Králové a Jablonec. Hradec hraje od 8:30 v Řecku proti Panathinaikosu Atény. Severočeši nastoupí o čtvrt hodiny později na hřišti skotských Rangers. Za námi jsou zprávy v 8 a před námi další hodina s raním Kysem.
6: Terko, některý slovní obraty bych volila trošku jinak.
7: Schválně to řekla. Ta holka to řekla schválně.
6: Je to možný.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Hezké ráno, kysáci. Musíme vám upřímně říct, že si asi začínáte trošku plést role. To má být rádio, co vás bude obdarovávat. A ne, že vy budete obdarovávat moderátory. Včera jsme tu dostali takovou dobrotu od Lindy, takže moc děkujeme. A dneska dorazil, nebo včera do rádia, balík, ohromná krabice. Asi v tom nebude schovaný ty jesto, viď?
1: Vůbec nevím.
0: Škoda, no. Co tam je napsáno na té krabici?
2: Radio Kiss, raní trojka Roman, Míša, Patrik obsahuje křehký materiál a ještě křehčí moderátorská ega. Rozbalovat pouze přímo v éteru.
0: Tak co, unboxing?
1: Já jdu na to, počkat.
0: Že bychom se do toho podívali, co tam je.
1: Je tam obálka a v té obálce je napsáno. Milá raní trojko, posílám vám malý dárek na ránu, protože vás denně poslouchám a věčně vás nemám dost, tak jsem se rozhodl, že si vás zhmotním. V krabici najdete vaše vlastní 3D figurky.
0: Hele.
1: Nemějte péči, materiálem jsem nešetřil, tak snad jsem vám nepřidal moc milimetrů v pase a trefil správnou velikost kruhů pod očima z toho brzkého vstávání. Snad vám udělají radost a budou se hezky vyjímat ve studiu. Alespoň teď můžete říct, že tam s vámi konečně sedí někdo, kdo poslouchá na slovo a neříká blbosti. Romane, prý jsi už v rádiu přes 20 let.
0: Ano.
1: Protože tě z toho studia už asi nikdo nedostane, tak jsem tě musel rovnou zhmotnit. Teď už tam můžeš strašit na pořád. Míšo, ty jako kaskadérka přežiješ všechno, tak doufám, že tvoje 3D verze přežije i ranní kávu s klukama. Jen tak mimochodem máš stejnou velikost figurky jako ostatní, abyste si byli rovni, alespoň na tom stole. Přeji heký den. Patriku, říká se ti Paprik, tak doufám, že tahle figurka dodá rannímu vysílání tu správnou ostrost. PS, zkusí hned nerozbít jako Pat a Mat. Jste to best rádio na světě a společně tvoříme tu největší rodinu světa. Díky za super energii k raní kávě a jen tak dál.
0: Jak se jmenuje náš poslucháč? Podepsaný.
1: On se nepodepsal.
0: Cože? Adresa, že bychom mu my nějak poděkovali na krabice, není, jo?
1: John Onderka.
0: No vidíš.
1: Johnny. John Onderka.
0: Johnny, díky. A ty postavičky nějaké?
1: Postavičky, počkej, tak já se na to podívám.
0: Jasně. Tak někteří mají voskové figuríny a my budeme mít, hele, něco z 3D tiskárny.
1: To
3: je
1: ty.
3: Boží.
4: Není to voodoo panenka?
0: Jo, já jsem fešák.
4: Zkuš se podrbat na hlavě, jestli není voodoo panenka.
1: Patriku, teď tě drbu.
0: Tak to děkujeme, Johnny, vypadá to skvěle.
4: Je, to je pěkný.
1: Já jsem zlatá.
0: Wow, Johnny, velké díky.
1: Děkujeme.
0: Tohle si schováme. Amiga.

0: mi nějaký povědomí, tady ten hit. Není to náhodou DJ Tiësto?
1: Jo?
2: Já nevím, zpíval tam něco o červených světlech.
0: Ale počkej, zeptáme se posluchačů, jo? Saša volala hned na začátku hitu. Sašo, ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno přeji všem.
0: Sašo, co to teď znělo na kysu? Co to bylo podle tebe?
3: No to byl Tiësto.
1: Fakt, jo?
4: DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu.
5: Sašo, a víš, co to znamená, že ty jsi se dovolala a vyhráváš dvě vstupenky na Tiësto?
3: Jo, jupi!
5: Kecáme, byl to prank?
3: Ne, nebyl to prank.
5: Jo?
2: Byl.
3: Nebyl, to nebyla kachna, kachna byla něco jiného.
0: Děláme si srandu, jasně, je to pravda. Ty, ale to by bylo hustý.
1: To by bylo.
0: Kdybychom lakovali posluchače od pondělka, že tu rozdáváme vstupenky a pak bychom řekli jenom kachna, to by nás uškrtili.
1: To doslova.
0: Sašo, máš opravdu v neděli čas?
3: Já teda manželovi, protože manžel je úplně milovník Tiësta. Takže ten, až to uslyší, až přijde z práce, že jsem se dovolala, tak bude úplně nadšený.
0: Víš, jak to uděláme? Tady ten vstup ti pošleme do mailu a ty mu ho pošleš třeba přes WhatsApp nebo mailem.
2: Jo.
0: Takže prosím tě, Sašo, teď udělej jednu věc. Teď můžeš říct pozdrav svému manželovi, vzkázat mu cokoliv a že prostě pro něj máš překvapení, aby si to poslech.
3: Já nevím, jestli poslouchá, protože nevidíš povolání a momentálně teďka na lince.
0: Víš, jak to uděláš? Ty to teď řekneš, my to nahráváme a pak mu to společně pošleme, víš?
3: Jo, takhle.
0: No.
3: Takže zlato, v neděli pro tebe mám velké překvapení a pojedeme spolu na velký výlet!
0: Výlet do Duplexu, kde bude spoustu lidí a budou se bavit tím, že přijede hvězda všech hvězd, DJ Tiësto. Vstupenky ještě stále jsou, kysáci.
1: Ano, můžete koupit.
0: Kdybyste je chtěli koupit, ale Sašo, ty to neřeš, ty máš zadarmo, Duplex se na tebe bude těšit, jo? Takže to dopadlo skvěle, máme ohromnou radost. Za chvilku to spolu doladíme, takže zatím ahoj!
1: Ahoj!
3: Ahoj!
2: Ahoj.
0: Jo, tak Saša měla radost.
5: No a kysáci, nebojte se, nebyly to poslední vstupenky, máme ještě další a další, budeme rozdávat u Michala Kavalčíka.
0: Jaký hit to bude, třeba zazní Just Be. A nebo jiné hity u Michala i v odpoledním jumpu. Dneska další lupeny rozdávat budeme.
4: Get ready, DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Bouralo se na dálnici D1 na 191. kilometru ve směru na Ostravu.
2: Grizzly má pro nás hlasovku, napnem trošku uši.
3: Na silnici číslo 43 z Březové na Svitavou směrem Svitavy. Čukla tam dodávka do druhé dodávky.
2: Díky, hlavní trasa 27 u Obrnic, nehoda na 57 ve Valašském Meziříčí, další dopravní nehoda.
1: V Praze se řeší hned 3 nehody, a to ve Vilznově, v Černokostelecké a v ulici Žižkovu, a stále se vyšetřuje srážka dvou osobáků v Ústí nad Labem v Ladově ulici.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes bude převládat velká oblačnost, ale přechodně se dočkáme i polojasné oblohy a místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministryně financí Alena Schillerová dnes bude třetím dnem jednat se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Znovu se postupně setká s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným. Celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku vláda dosud nezveřejnila. Prince Harry s manželkou Meghan se stěhují ze Spojených států zpět do Velké Británie. V soukromém sídle mimo Londýn by se měly objevit už v srpnu. Děti zapsali do britských škol od září.
0: Sport.
1: Fotbalová Mladá Boleslav hlásí posilu. Přichází Samuel Grigar. 22-letý záložník bude ve městě automobilů hostovat do konce sezóny z Baníku Ostrava. Grigar je bývalý mládežnický reprezentant. V dorosteneckém věku prošel akademii Interu Milán. Tolik aktuální zprávy a s nimi Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Víte, co je nejdůležitější, kysáci naši? Mít přátelé, o které se můžete opřít. A toto bude důkaz. Míšo, seš ready, jo?
1: Ano.
0: Takže dvě noci nebude průjezdná.
1: Nejfrekventovanější.
0: Česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Díky, parťačko. Já to slovo nebyl schopný říct, já to tady trénoval asi třikrát. Hele, ale teď vážně, opravdu počítejte s tím, technici budou z tohoto pátku na sobotu a pak ještě ze soboty na neděli provádět zátěžové zkoušky toho nově zrekonstruovaného mostu Šmejkalka. Je to na 24. kilometru, takže doprava bude uzavřená v obou směrech, aby vás to náhodou nepřekvapilo. Je otázkou, jak ta objízdná trasa bude vedena a kolik vám to zabere času.
2: Kéž by ty zátěžové zkoušky dopadly dobře a mohli říct, my ten most otvíráme a bude to celý průjezdný.
0: Celou D1 ideálně, kdyby měl krásný. Opravenou a tříproudovou.
3: Yeah.
0: Až naprší a uschne.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Armina van Burena. A to třeba znám. Ale já už normálně začínám vnímat, že stárnu a že ten přehled o hudbě nemám takový jako kdysi. Poprvé to řeknu nahlas. Ale já už fakt nevím, co ty mladý dneska poslouchají.
1: Jak to myslíš, jako co za hit?
0: Poslechněte si Sofi.
2: Ahoj kysáci, tady Sofča. Prosím, pustil byste tam něco, cokoliv od Kecaj, třeba nejlep. Pinky up.
0: Co je to Kecaj?
1: Kecaj?
0: Kecaj.
1: Okay. Lift me up, nebo počkej, ještě jednou to dám.
2: Od Kecaj, třeba nejlep. Pinky up.
1: Pinky up. Mám to. Kat si je pink me up. A to je nějak jakože asijský nebo?
3: Vypadá to nějaký jeho korejský, počkej, posílám. Ale má to 72 milionů zhlédnutí jako
1: počkej, takže jako K-pop, jo, že by to byl?
3: Možná.
1: Tak to dáme, ať je to, co je to.
3: Tak, tak pojď. Jo.
1: Tak Sofi, když tak
0: vzděláme.
1: To budeš mít na svědomí potom všechno, jo, ten průšvih. Kdyby náhodou se to nikomu nelíbilo. Pojďme si představit, že jsme v Kiss parádě, jsme DJ Bassliquor, je středa a Bassliquor toto uvádí jako...
4: Kiss Kiss paráda, tip na hit.

0: To bylo boží.
1: To nebylo vůbec špatný, dobrý.
2: Teda, Sophie, pasujeme tě na nejmladší hudební dramaturgyni Rádia Kiss.
1: Děkujeme moc a my ti teď pustíme něco, co poslouchají strejdové a tety.
2: A dinosauři. Ale je skvělý, že jsi s námi. A díky za tenhle tip, to je moc dobrý. A nebyla to žádná ranní kachna, předpokládám?
3: Nebyla.
2: Tu bychom měli vyhodnotit právě po tomto hitu.
1: Tak volejte teď 210 323 323.

0: Energy a před chvilkou ten tip na hit od naší posluchačky Sofie. No, Sofie, abys věděla, jak se to kysákům líbilo, jo?
1: A, to je dobrý nářez!
0: Takže pochvala.
2: Kachna ranního kysu.
3: Teď uvidíme, jestli David, který je na lince, nás odhalí, anebo jestli ho nachytáme na tom, co je ranní kachna. Ahoj, Davide.
4: Ahoj, trojko raní.
0: No nazdar. Tak co raní kachna podle tebe dneska byla?
4: No, zaslechl jsem to jenom částečně, byl tam v práci, ale myslím si, že ve zprávách bylo o nějakých těch zelených výrobcích, že se to bude barvit na zeleno všechno.
0: Barvit na zeleno? A tušíš, co přesně? Jako jaké výrobky? Nebo potraviny? Nebo co?
5: Proč vlastně?
4: Ne, já si myslím, že to byly jako spíš asi průmyslový. Říkám, nezaslechl jsem to úplně celý.
0: Jasně. Mm-hmm. Tak totiž, my se to tady snažíme vygooglovat, jelikož ve chvíli, kdy Terka měla zprávy, my jsme ladili další hlasovky do dopravních informací a podobně.
5: Jediný, co jsem našel, je barva na průmyslové stroje za 373 korun.
0: Dobrá cena, kup to. Davide, my ti musíme něco říct. Terka dneska měla za úkol nevypouštět ranní kachnu ve zprávách. Měla říkat jenom pravdu. Víš?
4: Ne.
0: No jo.
3: Ale jo.
0: Ale máme tu tvoje telefonní číslo, kdyby náhodou tam Terka udělala nějakou takzvanou botu, tak my tě ještě zkontaktujeme a balíček k tobě donesem, nebo dovezem, jo?
4: Dobře.
0: Tak se měj moc hezky, ahoj.
3: Ahoj.
4: Jo, taky, ahojte.
0: Byl skvělý David, ale bohužel. Jo. Tak jo, takže zkusíme dát šanci někomu dalšímu z vás, kdo si myslí, že ví, co je ranní kachna a máte volat na 210, 323, 323, ale někdo nás poslouchá v autě.
5: Šance číslo 2, kdo pak se dovolal?
6: Čau, Trinelda.
5: Čau, Mildo, co je kachna, pojď.
6: Myslím si, že ranní kachna byla hned v 6 ráno, nebo kousek po 6, když tam zahlásil Patrik něco.
0: Jaju, co to bylo?
6: No, kdybych si vzpomněl, by to bylo taky dobrý.
0: Tak, kamaráde, ty už si na tom že... z paměti jako já, tyjo.
6: No, trošku.
0: Hele, my ti trošku pomůžem. Nebylo to náhodou něco ve spojitosti s různýma hrama?
6: Jo.
0: A jaká hra to byla?
5: Monopoly.
0: Ne.
6: Ne, Monopoly, ježišmarja.
0: No, něco plastovýho, nebylo to?
6: Jo, to byl ten, to bylo to Lego.
0: No, a co s Legem?
6: S tím Legem, že se bude prodávat to Lego v celku, aby se nerozbilo.
0: Aby se nerozbilo a hlavně, že prý bude levnější, že to nebude tak pracný to vyrábět po kostičkách.
6: Ano.
0: A to ti přijde jako kachna?
6: Jo.
0: No, jasně, že máš pravdu.
6: Yes!
5: Dostali jsme tě k tomu.
6: Konečně se mi to povedlo.
0: Jo! Ty jo, ale Patrik taky dobrý, jakože říká, hele, dáme za kachnu, že Lego se bude prodávat už složený. Ne? Nebude s tím tolik práce.
5: Blbost.
0: To je blbost. Raní kachna, takže k tobě doneseme balíček, je to tvoje a měj se hezky.
6: Paráda, děkuji.
3: Ahoj.
2: Raní kachna. Každý všední den od 6 do 10.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Začínáme hlasovkou od Luboše.
2: Ve městě Mimoň na kruhovém objezdu je tady střet nákladního auta s dodávkou, je to řízené policií.
3: Připomínáme nehodu na dálnici D1 na 191. kilometru ve směru na Ostravu. Na silnici 1/27 u Obrnic havaroval kamion do svodidel. Na silnici 1/11 v Hradci Králové se srazil osobák s nákladňákem a v náchodě v ulici Kapitána Jaroše komplikují provoz nefunkční semafory.
1: Když už jsme s vámi na cestách, zdravíme celou posádku remešáků, která teď je v autě, jedou z Chorvatska. Poslouchají Kiss a těší se na nějakou devadesátku. Takže kamarádi, dobře dojeďte. Za chvilku jí tady na Kissu budete mít.
4: Martinez, ready girl.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu. Radio Kiss počasí.
3: Venku dnes převládá oblačno až polojasno a místy se může objevit déšť nebo přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Ministr vnitra Lubomír Metnar představil výsledky jarní čtyřdenní akce členům vládní rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63% z tisíce kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustili v 900 případech. Druhá největší vodní nádrž ve Spojených státech Paul dosáhla rekordně nízké úrovně. Jen o týden dříve dosáhla historického minima také největší vodní nádrž Mead. Obě nádrže na řece Colorado jsou přitom klíčovým vodním zdrojem pro zásobování měst vodou i pro energetiku. A teď zpátky domů.
4: V Radlické ulici v Praze 5 je omezená doprava. Silničáři začali vyměňovat asfalt a automobily pojedou po tramvajových kolejích. Omezení potrvá do neděle 30. srpna. V místě se čekají až půlhodinové kolony. Vyplývá to z informací na městském webu opravujeme.to.
2: Sport.
3: Hvězdný útočník Lionel Messi přispěl fotbalistům Miami v MLS jedním gólem k remíze 2-2 na hřišti Philadelphia. Obhájci titulu i díky tomu bodovali po sérii 3 soutěžních porážek za sebou. Tolik zprávy v 9 hodin a pokračuje raní Kiss s Míšou, Romanem a Patrikem.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Dneska jsme rozdali 7000 v soutěži 7 v 7. Lupeny na DJ Tiesta, který vystoupí v neděli v Praze. A balíček ranní kachny.
1: No a ještě tady pro vás máme připravený dvě vstupenky na 90s party u Hradu Loket, která proběhne už příští sobotu 29. srpna. Takže jakmile bude hrát Meduza, která nechce jít domů, zavolejte nám do studia na 210 323 323 a vstupenky mějte zadáčo.

0: 9. srpna pod hradem Loket se opět potkáme nejenom s moderátory Rádia Kiss, ale i s hvězdama 90. let a vyzývali jsme vás, abyste zavolali, jakmile bude hrát Meduza a vzali si dvě vstupenky úplně zadáčo a to využila teďkon Pavlína. Pavlíno, ahoj!
1: Čau, zdravím!
2: Ahoj Pavlí, tak co máš ráda 90?
1: No samozřejmě,
2: okay.
1: Milujeme 90, poslouchám jenom vás.
2: A víš, kdo tam vystoupí na 90s party?
1: Počkat.
0: Hele,
2: to není vůbec soutěžní otázka, já ti totiž pomůžu. Budou tam Groove Coverage, Erotic,
1: wow,
2: anebo Kosmonova. Ale jestli posloucháš pravidelně vysílání v tomhle čase, tak víš, mm-hmm, že ty vstupenky není možné získat úplně zadarmo, protože my po mm-hmm tobě budeme něco chtít. Já bych totiž chtěla... Patriku, můžeš prosím snížit hudbu, protože teď budeme poslouchat Pavlínu. Já jsem ti teď vyjmenovala ty interprety. Groove Coverage, Erotic, Kosmonova. A já bych chtěla, aby jsi vybrala nějakou písničku od těchto z těch interpretů a jednu písničku nám zaspívala. Kousek.
1: Dobře. Dobře, tak jediný, co mě teďko napadá, tak je od Erotic.
2: Vypípej to.
1: Fred, consume best. Just my sex and a really sex.
2: Jo,
0: dobře ty, jo Pavli, dobrý máš to, ne ty.
2: Dobře.

0: No a koho sebou vezmeš, jakýho Freda?
1: No, vezmu sebou svoji partnerku.
0: Martina Frejka.
2: Tak potom můžete nést Fredem, ale s partnerkou do postele, až to skončí.
1: No jasný, hned jak přijde nebo z práce, vehnem se na to.
2: Pavlí, gratulujeme ti a měj se hezky zatím. Ahoj.
0: Tak jo. Super,
1: ahoj.
0: Měj se, ahoj.
2: A kysáci, nezapomeňte, ještě zítra budeme soutěžit opět o dvě vstupenky k hradu Loket.
3: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Show Rádia Kiss.
1: A jdeme nakupovat. Na našem kysáckém e-shopu jsme totiž opět naskladnili oblíbené černobílé mikiny, a to ať už ve výhodném setu, s tričkem nebo samostatně. A zároveň tam najdete také na vaší ranní kávu hrneček ranního kysu, osušky, zapalovače, vůně, batůšky a nebo také...
2: skleničky.
3: Jestli pak jsi všimla něčeho zvláštního na těch skleničkách?
2: Jsou lehký.
4: To jsou skleničky z umělé hmoty.
5: A skláři nebudou mít co žrát.
4: To jsou skleničky na víno, který máme v kysáckých barvách. A já se musím přiznat, mě to baví, protože když třeba jdu na nějaký výlet, tak tuhle tu skleničku si hodím do baťohu, nemusím řešit, že se mi rozbije, a večer, když chceme s kamarádama oslavit ten výlet, tak si nemusíme ťukat s plecháčkama.
1: Je pravda, že třeba náš kolega Radek Hrdina z odpoledního jumpu si jednu bral a říkal, že s tím půjde na nějaký otvírání sklepu nebo zavírání sklepu na Moravě, jo, že si to dá na krk a nebojí se, že se mu rozbije.
4: Blíží se vinobraní.
1: To se může šiknout, anebo k bazénu ještě, že jo, taky se ti to nerozbije, nemáš střepy potom v bazénu.
4: Tak běžte na shop.kiss.cz a jednu, nebo třeba rovnou celý set si můžete objednat.
0: Radio Kiss.

0: Je tady čtvrtek, což je takový malý pátek, a co si nechat udělat radost takhle hezky před víkendem?
1: Poslouchejte Radio Kiss, protože ještě dneska několikrát zazní nějaký song od DJ Tiesta. A pokud se vám v ten moment podaří dovolat do Kissu, tak dostanete 2 lupeny na nedělní party do pražského klubu Duplex, kde DJ Tiesto vystoupí.
0: Přejeme hodně štěstí, tak si vychytejte jeho písničku.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: S posluchačem Supermanem na D5 tam by měla být nějaká odstavená dodávka.
2: Pozor na dálnici D5, 27. kilometr, směr Praha. Auto v levém pruhu dodávka.
3: Dálnice D1 hlásí nehodu na 191. kilometru ve směru na Ostravu. V Praze se v ulici Jana Želivského tvoří kolona kvůli nehodě nákladňáku a dál se bouralo v Děčíně v ulici 5. května a ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes převládá oblačno až polojasno a místy se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Senátoři se budou zabývat novelou stavebního zákona. Podle vládní koalice má usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a má nepředvídatelné dopady. Očekává se, že horní komora, ve které má většinu opozice, novelu zamítne. Koalice ale může ve sněmovně veto přehlasovat. Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Šéf Bílého domu se tak snaží stupňovat tlak na Írán bezmála 6 měsíců od zahájení vleklého konfliktu. Íránský ministr zahraničí označil postup Washingtonu za americký ekonomický terorismus. A teď zpátky domů.
2: Manipulovat s materiálem, obsluhovat výrobní zařízení nebo se samostatně pohybovat mezi jednotlivými pracovišti. Takové úkoly by v budoucnu mohly v průmyslu zastávat humanoidní roboti. Jestli a kde skutečně dokážou nahradit technologie, začne zkoumat liberecký VUTS. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Tolik aktuální zprávy a startuje dopolední KIS.
3: Ať máte pohodový čtvrtek, jsme na startu, playlist připraven, muzika také, dáme si Master Boy. Hezký den.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Becky Hill, Outside of Love, 10 hodin a 7 minut, tak už máme 20. srpna a dětem zbývá opravdu pár posledních dnů prázdnin. Chtěl bych pozdravit všechny Bernardy, mají dneska svátek a hlavně dnešní dopo od pokys bych chtěl odpálit zprávičkou, že všem vám přeju tolik štěstí, tolik štěstí, jako zažil jeden pán, který si odložil svou peněženku na střechu auta, sedl za volant a vyjel a jel a jel. A ku podivu se svojí naditou štrajtoflí zase shledal. Na tom, že má tenhle plzeňský příběh dobrý konec, vděčí roztržitý 25-letý řidič všímavému šoférovi MHD. 3,5 tisíce měl v té peněžence, řidič MHD viděl na zemi, sebral a nahlásil policii a majitel díky občankám a tak dále se našel. Tolik štěstí vám dneska přeju a také, abyste potkávali kolem sebe tolik skvělých lidí, kteří vám tu peněženku vrátí, jo? Vypadá to, že v naší zemi to s náma ještě není tak špatný. Tak hezký čtvrtek.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na rádiu.

0: Keď je léto, všade vedro ako svinia, nalaď kys a máš všetko príva. Od 10. do 2. s Majklom Dačo Podrbej.
1: No a dneska tady budeme opravdu kysáci krásně drbat a ještě k tomu hladit naše chuťové polštářky, chuťové buňky. Dneska tady budeme jíst samé mňamky, mňamky, mňamky. Našel jsem opět úžasnou diskuzi, asi 1300 komentářů a tohle musím s váma probrat. Tak schválně, kde končí vaše odvaha a začíná váš dávicí reflex? Dnešní otázka dopoledního balíčku na kysu. Co byste nikdy v životě nedali do pusy? Myslím samozřejmě jídlo. Sushi, ústřice, šneky, už měl někdo smažené mravence, broučky nebo nějaké vnitřnosti, co? Jo? Tak posílejte hlasovky. To jsem zvědav, co byste do té pusy za jídlo nikdy v životě ani za milion

0: nedali. Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss. Posílejte hlasovky, ty nejlepší zazní v éteru Rádia Kiss. A před 11. vítězná hlasovka s balíčkem.
1: Rádio Kiss.

0: Calvin Harris a dneska na Kisu v dopoledním balíčku řešíme jídlo, u kterého byste kysáci řekli ne. No, tohle do pusy nikdy nedám. Tak co by se tam našlo? Had, žábička, chapadlo, syrová ryba, hmyz, držťkovka. Nebo vás kysáci děsí úplně něco normálního? Jsou tady první kousky, Jan?
1: Čau, Michael, Honza. Hele, tak já do pusy nedám houby, ryby, ty kompoty. No to je normálně něco, ale prostě já to nedám. Takový ty srdci. Je, ty si kupuju i ty uchucený. Jo, to si dávám rád. To si koupím a je pak, když to dám do těch úst. Ty mi chuťují pohárky. Já?
0: Honzo, ty nejíš kompoty. Honzo, to je kompot, to je podle mě úplně nejlepší věc na světě. Hruškový kompot, třešňový kompot, višňový kompot. Okamžitě dejte mi celé spíže a hned vám to sním, Martina.
2: Ahoj, Michaele. Jako děcka jsme dali do pusy všechno možný, ale vrcholem bylo asi, když jsme jedli žížaly, tak asi, ty už bych asi teďko jako nejedla. Tak se měj, čau.
0: Chtěl bych tímto pozdravit krásné městečko Stanislavice, kousek za Českým Těšínem, kam jsem jeden rok jezdil do školky, protože v Českém Těšíně opravovali školku. A tam byl kluk, kterému jsme říkali pan Žížala, a ten jedl žížale a bohužel nevěděl, jak to s ním udělat, aby to nejedl. Jitka.
3: Ahoj, Michaele, tak já toho mám teda víc, nejím ustřice, mořský plody, nejím tyhle ty cvrčky, brouky, nedej bože pavouka, jestli je jedlej, to bych vůbec nesnědla. Mám problém s vnitřnostma a úplně teda jsem nezvládla vepřový jazyk, dostala jsem ho od chyně na talíř a to jsem sama vůbec, to jsem prostě nedala. No a jako kuchařka jsem musela ochutnávat teda i guláš s vepřovým mozečkem a to byl hodně velký problém, no ale jako byla jsem v práci, tak jsem musela.
4: Já, mozeček a jazyček, to bych taky nedal.
5: DJ Tiesto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Radio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáváme právě dnes. Jakmile uslyšíte hit od Tiesta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiesto v Duplexu. Více o akci na www.

0: Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Čtvrteční dopolední balíček a říká se kysáci, že hlad je nejlepší kuchař, ale jestli začne servírovat smažený pavouky, tak si radši dám možná rohlík. Jak to máte vy? Co byste nikdy v životě nedali do vašich úst, co se týče jídla, nějaké experimenty? Jak to máte, Láďo?
1: Ahoj, Majky. Tak já jediné, co bych nesnědl, je ryba fugu. Asi víš, protože teda je jedovatá. Ale jinak snědl bych asi všechno, co nesní mě, teda myslím jídla. Měj se, Láďa z Prahy.
0: Láďo, já mám ale pocit, že tahle ta rybička lze připravit tak, aby nebyla životu nebezpečná, ale samozřejmě umí to jenom tam, mám pocit někde v Japonsku. A už se stalo, že i když to připravoval ten určitý mistr, který to dělal 30 let, tak se potom stala nešťastná událost. Denny.
2: Ahoj, Mišiačík. Tak ja zjem úplne všetko na svete, ochutnám čokoľvek, ochutnala som pečené červy, žabací stehenka, slimáky, chobotnicu, čo len chceš, ale nezjem držky. To nie, to je moja stopka, to tady o to cesta nevedie, držky nie.
0: A držkovka je tak dobrá polévka, Michal.
3: Ahoj, Michael, tak mne nevadí skúšať niečo nové, takže jedol som kadejaké slimáky, kobylky v čokoláde, kadejaké morské príšery. Ale jediné, čo by som do úst nedal, čo mi ponúka moja manželka, je mozeček s vajcom. Fuj, to by som nedal ani za 10 mega. Čau, Michal.
0: Michale, ale zkus poprosit tvou ženu o přípravu takzvaného mozečku. My tomu říkáme na Moravě mozeček. To vemeš květák, jo, normálně ho uvaříš krásně a pak ten uvařený květák smícháš právě s vajíčkem, uděláš z toho takovou jako skoro kašičku a tomu se říká u nás květákový mozeček a to je úžasná věc, jo, nejsou v tom žádné mozečky, ale vypadá to trošku jako lidský mozeček. Andy.
4: Ahoj, Michaele. Tak za mě určitě ústřice. Představím si mistra Bína a jeho spojídá ústřice a je mu zlé a to mi úplně stačí.
0: No k ústřicím jsem si také dlouho hledal cestu. Já zatím mám problém s olivami. Jo, já vím, že to je komodita nádherná, vím, že teďka se všichni tady chytají za hlavu. Já to zkoušel už asi 10krát, ale prostě ta kyselost je pro mě nějaká... Ne. Nikdy to nepolknu. Ahoj, Michaele, Šárka, já sním opravdu vše od mořských plodů, pajšlovku, držkovku, ale dostat na talíř slepičí vývar z pařáty, tak to jsem málem vrhla, Šárka. Míra?
5: Čau, Michaele, hele, držková polívka, to je rávicí reflex. To vidím před sebou jenom na talíři, nemusím to ani chutnat. Vidím to, cítím to a okamžitě se mi zvedá kýbl. Jediný jídlo, který bych nedal do pusy, je držková polívka. Tak
0: Míro,
5: čau.
0: Dám ti jednu radu. Když někde uvidíš držkovku, nech si prostě dát jenom takzvaně tu polévku, nech si vyndat ty držky. Boží, ten vývar.
6: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Ve čtvrtečním dopoledním balíčku samolepky, podpis karty, diplom a vůně do vašeho auta a ještě k tomu tričko. Co byste nikdy nedali do pusy ani za milion? Ani za milion euro? To už možná byste dali, co? Tam by možná se to začalo lámat, Vráťa.
1: Ahoj Michale, tak já do pusy určitě bych nedal 90% toho, co jedí v Číně, jo. A nedávno dávali s kuchařem kolem světa, když jsem viděl, co oni dokážou jako do té tlamy vyloženě dát, to je prostě hnus, to člověk nepochopí, jo, ale u nás ještě tak ryžový nákyp, parejskou polívku.
0: Vráťo, myslel si do té tlamičky, že jo, určitě. Štefan.
2: Všetkým krásny deň, no a čo by som nedal do úst, tak to je asi švédska konzerva Surströmming. To stačí pozrieť na tie videá. Už ma aj naťahuje. Fuj, len si na to pomyslím. Ne, toto nedáš. Tak krásny deň.
0: Štefane, ešte na Facebooku Rádia Kiss existuje video ešte ze starého Kissu. Mám pocit, že to byl Tomáš, Bára a Roman. Měli ranní výzvu, že si donesli právě na starý Kiss do ranního Kissu tuhletu konzervu. Otevřeli, málem se tam všichni poblinkali a víte, co pak udělali? Natočili video, tajně otevřeli dveře, tehdy byly dveře za zády moderátora, a nechali mě vysílat hodinu s otevřenou touto konzervou v tom vysílacím studiu. A celé si to natáčelo. Počkejte, ještě vám to jednou vrátím. Majda.
3: Čau, Michale. Já bych ochutnala cokoliv na světě, ale nesním obyčejný okurkovej salát. Ty housenky se mi prostě v krku seknou a já to nepolknu. Každý máme něco. Tak jo, čau.
0: Cože? Okurkový salát? Ne, teď to je nejlepší jídlo na světě, když si po řízku nebo po nějakém tom dáš ten okurkový... Yeah. Kristián, čauky, tak já bych v životě nesjedl mořskou okurku, nebo hada a živé červy, fuj! A ovoce, jo, aha, tak pozor, ani ovoce, Erik.
4: Michael, já teda co nedávám, tak jsou škubánky. Škubánky, to je fakt, nedávám, čau.
0: Káťa a škubánky, to byl krásný seriál, ještě Janička.
5: Ahoj Michael, tak za mě, co bych určitě nesnědla a ani bych si k tomu nepřičichla, tak je určitě balut. Jí se to hlavně na Filipínách, je to oplodněné kachní vejce a jíš to vlastně ještě aj s tím zárodkem. Takže tohle to určitě ne, protože se mi zvedá kufr, i když to o tom jenom mluvím. Fujky.
0: Já to tady čet. Oni mi to kdysi nabízeli. Ne, přesně, to bych asi nedokázal ani za milion. No. Tomáš mi napsal, hele Michael, za milion bych sežral kýbl, pak takové prosté slovíčko i s cukrem. Za milion, ano. No to víš, že jo. Pak tady máme ještě Marcelku a půjdeme na vítěze, jo?
6: Čauky Michael, tak já leda co taky sním, ale co v životě bych nedala, jsou bičí žlázy. A moje maminka to milovala, můj manžel to má rád, no bohužel už se toho nedočká, protože já na to ani nešáhnu.
0: No, Marcelko, to miluje můj otec. Bičí kule. Jo, jo. A moje maminka to umí uvařit. Máme tady vítěze. Čekal jsem opravdu hodně. Ale tohle? Nevím. Vůbec nevím, co si mám o tom myslet. Adélko, výhra je tvoje.
7: Ahoj Michael, tak pro mě je úplně nepředstavitelný, že dám do pusy rajče a rozkousnu ho. Boha jeho, jak ti to exploduje v té puse, ta chuť, šlo by to všechno ven. Rajčata prostě, ne.
0: Adélko, měla by si vyhledat lékaře.
8: Michal Kalžík, Kiss, Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuální doprava za 6 minut 11. hodina, pokud jste na D1, pozor, kilometr 182, těsně před Brnem, z Prahy na Brno, tak 182. kilometr, skoro 20-minutové zdržení, je tam 7-kilometrová kolona a jede se nějakou 20. Potom ještě před Mělníkem, pokud jste na D8, 11. kilometr, tak tam se zdržíte 10 minut a ještě před Zlínem, to je dálnice D55, 26. kilometr, tam se zdržíte 15 minut a 3-kilometrová kolona. Kdybyste viděli o nějakých komplikacích, tlačítko doprava v naší aplikace Rádia Kiss a můžete poslat hlasovku.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku dnes převládá oblačno až polojasno a místy se může objevit déšť nebo přeháníky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Platy učitelů by se mohly dostat zpět ke 130% průměrné mzdy. To by chtěl ministr školství Robert Plaga. Přál by si, aby učitelské platy v následujících letech rostly o 6 až 7%. Důležitý pro něj bude příslib, že bude v roce 2029 naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc korun. Velká část Evropy zažívá extrémní vedra, a to hlavně Francie. Francouzská meteorologická služba uvedla, že průměrné celostátní teploty byly nad dlouhodobým průměrem od 11. června. Chladnější počasí by tam mělo dorazit o víkendu. A teď zpátky domů.
5: V Radlické ulici v Praze 5 je omezená doprava. Silničáři začali vyměňovat asfalt a automobily pojedou po tramvajových kolejích. Omezení potrvá do neděle 30. srpna. V místě se čekají až půlhodinové kolony. Vyplývá to z informací na městském webu opravujeme.to.
3: Sport.
4: České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v drahové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emílie Jarošová porazily ve středu večer v souboji o třetí místo kolumbijskou trojici. To byly zprávy v jedné minutě na Kisu a Tereza Jandová.
6: Za pár minut mám tady pro vás totální bombu. Máte v neděli čas? Chtěli byste vidět live Tiesta?
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: čtvrtek a strašně rád bych vám chtěl říct, že v neděli anebo v pondělí, až by se ten kluk z toho všeho jakoby vyspal, že v pondělí tady dopo nebo v ranním kysu přivítáme týpka, který se jmenuje Tiesto. No, asi na rozhovor nepřijde kluk, asi ne, jako zkusíme to. Já myslím, že DJ Bassmaker by mu mohl zavolat, jestli náhodou by nechtěl zavítat tady na Vinohradskou 167. Ale pokud se nám to nepodaří ho dostat tady do studia Rádia Kiss, vy ho můžete vidět live, protože tenhle ten kluk Tiesto přijede už tuhletu neděli do hlavního města v Praze a tam bude vystupovat. A až uslyšíte tenhle ten jingle,
1: get ready, DJ Tiesto vystoupí už tuto neděli v pražském duplexu.
0: Volejte okamžitě studio 210 323 323. Mám tady dva lupeny. Třetí volající jde do éteru. Kiss.

0: DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu.
1: Ano, pražský Duplex, a to je klub, kde už se vystřídalo opravdu spousta světoznámých DJů a že jich už tam bylo hodně. Pozor, prosím vás, tenhle ten klub se nachází na Václavském náměstí, říká si Duplex, a už tuto neděli legenda, DJská legenda, ten kluk začínal s, jak to říct, s trance, pak přešel úplně k jinému, techno, house a tak dále, teď se zase vrací k trancu. Já si myslím, že nedělní večer a nedělní ráno bude patřit absolutně tomuto týpkovi. Ano, Tiësto v Duplexu tuto neděli a Radio Kiss vám během celého dnešního dne nabídne celkem 6 super vstupenek. 2 už padly v ranním Kissu, 2 teďka přede mnou tady v dopoledním Kissu a ještě máte šanci v odpoledním jumpu. Na druhé

0: který nevěřil, že byl třetí volající. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, tak řekni, jak to bylo. Já jsem se tě zeptal, který si myslíš, že jsi.
1: A já řekl druhej.
0: A já říkám, ne, seš třetí.
1: Tak to je mazec. To
0: a
1: je, to
0: Kuba
1: je
0: tomu nevěřil. Pak jsem mu řekl, že teda jestli chce, může být druhej, ale to už jako nepřijal, že jo?
1: No.
0: Kubíku, odkud se ti podařilo k nám dovolat?
1: Z Prostějova, z Určic, takže zdravím všechny Prostějováky.
0: No a co děláš v neděli?
1: V neděli, no tak teďka už je to jasný, že jo?
0: Už jsi někdy byl na podobné legendě?
1: Ještě ne, právě že ještě ne.
0: Premiéra, jo?
1: Já.
0: No a můžeš nám prozradit, kdo bude ten šťastný, že ho vemeš do duplexu?
1: Tak určitě manželka, že jo?
0: Oh, jak jste dlouho spolu?
1: Jsme spolu 9 let.
0: To je hezký, to je hezký. A tvoje oblíbená muzika, čemu dáváš ty přednost?
1: Ty jo, tak asi tak poslouchám úplně všechno, kromě nějakého tvrdého roku, tak asi úplně všechno.
0: Super, takže ty jest to dobrá volba na neděli.
1: Jasný, určitě.
0: Kubíku, já ti strašně gratuluju k těmhle dvou lístkům, ale ještě je tady jedna podmínka. Musíš mi ukázat hlasově, jak velkou máš radost. Až mu odešel mikrák u jeho chytrého mobilního telefonu. Já ještě připomínám všem kysákům, že vy stále si můžete koupit lístky právě do duplexu na neděli. Máte tam dokonce možnost i bronzové VIPčko, stříbrné VIPčko, zlaté VIPčko. Ano, ta cena trošičku stoupá, ale já věřím, že kdo chce ho vidět live, tak si najde cestu. Jo, stránky duplex.cz. Chlape, dva lístky jsou tvoje, díky moc.
1: Juhu, díky.
0: A v neděli užij si to, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.

0: třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: dnešní moudro dne. Znáte tu hlášku, že dneska přijde opravář? Mhm, tak já mám hlášku, která získává úplně nové rozměry.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Zlato? Ano, miláčku? Zlato, sundej ty kalhotky. Přijde opravář. A to nemáme zase už peníze? Myslel jsem z radiátoru.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Windows, zbystřete svá ouška. Pozor na počítače, Českem se teďka ve velkém šíří škodlivý program Cloud AI, nebo AI. Podle červencových statistik ESETu stojí už za více než 46% zachycených malwareových útoků, což je proti červnu více než dvojnásobek. Cloud AI je nebezpečný hlavně tím, že otevře zadní vrátka do Windows a stáhne další škodlivé programy, které mohou krást třeba uložená hesla. Nejčastěji se schovává v přílohách e-mailů, které vypadají jako faktury nebo objednávky. Takže mám jednoduchou radu, neotvírat každou fakturu, která vám přijde do vašeho e-mailu, i když u některých částek by člověk raději otevřel virus, než tu fakturu, že jo? Dávejte bacha na svůj počítač, doufám, že ho máte skvěle zabezpečený.

světového tenisového světa, protože sérii českých nezdarů v osmi finále prestižního turnaje v Cincinnati ukončil až naprosto šokující výkon naší Sáry Bejlek. 20-leté Češce tleská po vyřazení žebříčkové jedničky Ariny Sabalenkové celý tenisový svět. Experti se zároveň podivují, jak mohla tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou dohnat obrovskou favoritku k tak neuvěřitelnému selhání. Kdo to neviděl, najděte si to. Sáro, výborný zářez. Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Začneme v dopravě Honzou, ten tady má Piráta silnic, pozor.
2: Zdravím kysáci, prosím vás, kdo jedete po D11 z Pardubic směrem do Prahy, dávejte si velký pozor na stříbrné Porsche. To Porsche jede velkou rychlostí a pokud ho nepustíte, tak vás vybrzdí. Udělal to tady už dvěma dodávkám. Samozřejmě už je to nahlášené na policii a doufám, že ho chytnou, ale jede pravá, leva a je mu to celkem jedno. Pirát silnic prostě, tak si dávejte.
1: Pozor, D11 to byla. Teďka letíme na mimořádnou událost D55, 30. kilometr je to na Bzenec. V místě je dočasně snížená rychlost na 80 km v hodině, tak opatrně. A ještě jedna komplikace, pokud jste před Brnem, 187. kilometr od Prahy, tak tam je zdržení skoro na 17 minut, jede se tam 20 a táhne se tam 7-kilometrová kolona.

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Rádio KIS počasí.
5: Je většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Na teploměru 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme silné bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů.
4: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Prázdniny jsou téměř u konce a blíží se školní rok a ceny školních potřeb jsou letos podobné jako loni. Letos si ale rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. A je to jako každý rok. Vrchol poptávky si očekává hlavně ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu s tím, jak se někteří školáci dozví konkrétní požadavky školy. Inženýři společnosti SpaceX vyrazili na odlehlý australský vánoční ostrov. Jejich cílem je, pokud možno, získat zpět kus kosmické lodi Starship, který jižně od ostrova dopadl do Indického oceánu. Teď se vrátíme zpátky domů.
6: Řidiče na dálnici D5 čekají během léta a podzimu další dopravní omezení. Ředitelství silnic a dálnic opravuje 10-kilometrový úsek mezi 110. a 100. kilometrem ve směru z Německa na Plzeň. Jde o další etapu obnovy povrchu mezi Rozvadovem a Plzní. Oprava vyjde na 700 milionů. Z D5 Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Dneska se bude hrát fotbal. Fotbalista Jablonce nastoupí v Glasgow proti Rangers k úvodnímu zápasu závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Severočeši už v kvalifikaci vyřadili Varaždín a Rigu. I trenér Luboš Kozel bude usilovat o 7. soutěžní vítězství po sobě. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
7: Jestli pak víte, kolik stojí domácnost den horka se zapnutou klimatizací, no, tak já vám to řeknu.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

možná jste přemýšleli, kolik vaší domácí peněženku stál třeba jeden takový den, kdy jste opravdu od rána až do noci, možná někdo i přes večer, jeli klimošku na 100%, 24/7. Tak překvapivě to nemusí být žádná finanční katastrofa, jak se teďka zjistilo. U běžného bytu může chlazení v průměru vycházet kolem 10 korun denně, během opravdu velkých veder, což bylo nedávno ty 40, klidně až 30-40 korun za den. Odborníci doporučují, ideální je teplota 24 až 26 stupňů a každý stupeň nahoru může snížit náklady až o 10%. 40 korun za jeden den, to je dobrý, to je dobrý. Zas můžou udeřit vedra, jo? Radio Kiss.

0: Robin Schulz a před náma letní devadesátka.
1: Letní devadesátka.
2: Letní devadesátka Rádia Kiss.
0: Na druhé straně po dlouhé době žena, tak koho pak zdravíme?
3: Zdravíme Bobinu.
0: Ahoj Bobino, prosím tě, kde jsi přišla k takové krásné přezdívce?
3: No, protože mám mopsíka, vždycky jsem si strašně přála mopsíka a říkala jsem, že to bude holčička a že to bude Bobina, tak od té doby jsem prostě Bobina.
0: Yeah.
3: I když už mám teď kopralinku, tak a Bobinku už ne, tak já jsem furt Bobina.
0: Ano,
3: furt
0: tak teď už mám v tom trošičku jakoby zmatek, pralinka, Bobinka, co tam ještě máš za jména pěkná?
3: Ještě mám Amálku.
0: Jo, a to je prosím, jo, to je, dobře. Takže kolik plemen máš doma?
3: Mám plemena dvě jenom.
0: Jo, a jaké stáří pejsku?
3: Jedna je 5 a druhá je 2 roky.
0: A teď pozor, otázka na tělo. Jestli pak Bobino s tebou tito dva pejsci spinkají v postýlce?
3: No Ježíši Kriste, aha. To přece pejsci nemůžou spát na zemi.
0: Přece nemůžou mít úroveň. Svůj pelech.
3: No to mají. Oni mají i udělanou postýlku dřevěnou, ale prostě to nejde. To musí být v posteli se mnou, s tatínkem a jáme.
0: Máš tam k tomu letiště vybudované i jako nějaké schody pro pejsky?
3: U gauče máme schůdky, určitě. To musí být.
0: Jinak by nevyskočili.
3: Mm-mm.
0: Dobře. A měníš občas jako ložní prádlo a tak?
3: No, o to častěji se to musí, no.
0: Chloupek sem a chloupek tam, jo? Rýma, astma, nic zatím dobrý.
3: Ne, máme o chlup lepší život.
0: No, dobře. Hele, vybrali jsme tady jednu úžasnou devadesátku. Komu poletí a komu udělá radost?
3: Prostě asi všem, který mají rádi Rádio Kiss jako já. Mm-hmm. A hlavně já jsem ani nevěděla v první chvíli, co vám říct, protože já jsem se po první životě dovolala.
0: Mm-hmm.
3: A jsem tak z toho v šoku, že ani jsem nevěděla, co chci a proč to chci.
0: Já se dovolím ještě tuhletu devadesátku věnovat všem, kteří spinkají a spí se svým.

0: dnešní večer, protože čtvrtek 20. srpna bude dneska na KISu patřit noční show.
1: DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Radio KISS vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáváme právě dnes. Jakmile uslyšíte hit od Tiësta, volejte do KISSu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiësto Duplexu. Více o akci na www.duplex.cz.

0: Jediná noční show českého éteru na rádiu KISS.
1: No dneska večer tady bude zase, jak bych to řekl, trošičku dusno. Erotické dusno. Noční show opět aspoň jednou v měsíci a vyšlo to právě na čtvrtek dneska 20. srpna. Radek Hrdina, to už je ostřílený matador. Samozřejmě nesmí chybět naše sexy koučka Soňa Ede. A pozor! Dneska tam mají velmi zajímavého, velmi sympatického hosta, na kterého jste, věřím, i koukali na televizi Prima, pokud jste sledovali Bachelor. Ano, Bachelor už skončil, ale tahle dáma, myslím, že našla štěstí. No a o tom všem, jaké to tam bylo, jaký má život, jestli poslouchá Radio KISS, tak o tom si bude povídat právě dneska Soňa Ede, Marta Somik. Bude dnešním hostem v noční show na vlnách Rádia KISS. Startuje to v 10 večer a holky plus Radek jedou až do půlnoci.
0: Jediná noční show českého éteru. KISS. Radio KISS. Be happy.

Kem je Radio Kiss, zdravíme ve čtvrtek a slovíčko stěhování, podle mě, troufám si říct, nemáme rádi, jo? Prostě stěhovat, pokud to jako není takzvaně do lepšího samozřejmě, tak já si myslím, že prostě stěhování jako Češi nemají rádi, jo? Když už se prostě musíme stěhovat, já nevím, vyhodili nás, nájem nám zvedli o 50%, ano, to jsou takové ty smutné chvíle. Ale bacha, na světě je nejnovější žebříček, který našel nejlepší země pro přestěhování. Pokud o tom přemýšlíte, že byste tak jako někam pláchli za hranice České republiky, zbalili se a odletěli, tak mám z těchhletěch 192 zemí letos nejlepší volbu připadlo na Estonsko. Boduje bezpečností, zdravotnictvím, stabilitou a hlavně špičkovou digitalizací státu. Je, to bychom mohli okopírovat. Druhý skončil Singapur a třetí nejlepší země pro přestěhování je Malajzie, čtvrté Portugalsko. A teď bacha, Česko je deváté nejlepší na světě. To si myslím, že je dobrý, že jsme v té top desítce, především díky bezpečnosti, zdravotnictví a stabilnímu prostředí. No. Kam se z Česka odstěhovat? Podle žebříčku možná nikam. Jsme devátí, ještě 8 zemí pokazíme a jsme mistři světa. George Ezra.

0: evropskou verzi svého elektrického tahače chce Tesla představit už v září na veletrhu v Hanovru. Semi se v Americe vyrábí ve větším měřítku teprve od letoška a část produkce by měla zamířit právě k nám. Americká verze slibuje podle varianty dojezd zhruba 520 až 800 kilometrů a o výkonného megachargeru má za půl hodiny doplnit až 60% baterie. No, takže až vás kysáci na D1 předjede kamion a vy neuslyšíte vůbec nic, nebojte se, nejste hluší, jen vám právě ujel nákladák na baterky Duracell.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Na začátek dopravy jedna dobrá informace. Provoz na výjezdové větvi je obnoven a to je D3. Pokud jste na 79. kilometru ve směru na Rakousko, tak tam už je všechno zase v pořádku. Pojďme na D8. Ve směru na Ústí nad Labem práce údržby pravý jízdní pruh je uzavřen a tam bude zdržení tak asi 10-minutové. A jedna klasika před Brnem, pokud jste na kilometru 176. z Prahy na Brno, tak tady budete mít 10-minutové zdržení, jede se tam asi 30 a kolona má skoro 5 kilometrů a pevné nervy. Přeje Rádio Kiss. Tlačítko doprava v apce naší apky Rádia Kiss a můžete poslat vaší hlasovku.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio KISS počasí.
3: Je většinou oblačno, ojedinělé přeháňky nebo i bouřky. Na teploměru 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme silné bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Výstava českých korunovačních klenotů se oproti původnímu plánu otevře o den později, tedy v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou i tentokrát ve Vladislavském stále vystaveny zdarma do pondělí 28. září. Maďarsko dnes slaví státní svátek, den svatého Štěpána. Stíhačky letají nad Dunajem, jsou uzavřené mosty, v ulicích davy lidí a večer vzletnou stovky dronů nad parlament. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Plavba Českým Krumlovem je pro vodáky ode dneška bezpečnější. Omezovalo i bourání a přípravy stavby mostu přes Vltavu. Lodě problematickým místem teď proplují speciálním tubusem. S jeho zprovozněním se ale počítalo už na začátku léta. Dodejme, že stavba rekonstrukci prodraží o 4 miliony. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a také největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Šampionát v cross country a sjezdu se koná od 26. do 30. srpna v Itálii. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
5: Za malý okamžik tady budu mít něco pro ženy, tak ladíme dál. No, jak být přitažlivější a důvěryhodnější?
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

chtěl pozdravit všechny Bernardy, kteří mají dneska svátek, protože se mi podařilo zjistit, že Bernard je mužské křestní jméno germánského původu a vzniklo spojením výrazů pro medvěd, bör, a pro tvrdý, drsný hard. Dalo by se to teda jako přeložit jako drsný jako medvěd, no. Podle českého kalendáře má právě dneska 20. srpna svátek. Bernard. Drsný jako medvěd. Nevím jak vy, ale já mám stejně Bernarda nejraději švestkového.

Co váš partnerský život? Na světě je nová studie. Zjistilo se, že přiznat chybu není slabost. Podle odborníků je to naopak docela atraktivní vlastnost. Lidé, kteří dokážou říct, jo, tohle jsem pokazil, převzít odpovědnost a poučit se, působí důvěryhodněji, sebevědoměji a přirozeněji než ti, kteří se za každou cenu snaží vypadat neomylně.

Důležité je ale neponižovat se. Chybu přiznat klidně, pevně a rovnou říct, co příště udělám jinak. Funguje to v práci, ve vztazích i doma. Takže věta "měl jsem pravdu" možná trošku hladí ego, ale věta "jo, byla to moje chyba" občas může zachránit i váš vztah. A někdy, někdy i manželství. Michal Kahalčík na Kisu.

0: Kesáci, máte rádi karty? Hrajete Uno? To je takové, řekl bych, lepší, barevnější, prší. Tak mám pro vás nabídku. Můžete vyhrát 50 tisíc dolarů.
1: Odleďte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: tipy.
1: Máte rádi tvrdý rány, červenou pod nosem a otlučený klouby na rukách? Pak si nenechte ujít dvě boxerské novinky. Na streamovací platformě se objevil dramatický krimiseriál Běs, v němž zraněný muž s amnézií najde útočiště u trenéra MMA a v ringu získá naději na nový život. Plnej uslintaných rukavic i romantický kriminální seriál Karameláska. Ambiciozní státní zástupkyně v něm ztratí paměť a nastěhuje se k trenérovi boxu, se kterým prej chodí. Vzpomene si? Zamiluje se znovu? Nechte se překvapit. Pro KIS Katka Čepelíková.
0: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Jsou noční moderátoři Rádia KIS, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
2: Zdraví vás Kuba,
3: Lenka,
4: Alex,
5: Katka
6: a Luka.

0: Všechno je možné v tomto světě. Teď jedna velmi zajímavá lákačka. Česko může rozhodnout, co si náš budoucí astronaut Aleš Svoboda vezme příští rok na Mezinárodní vesmírnou stanici. Veřejnost může až do poloviny září posílat návrhy na malý, lehký a bezpečný předmět, který bude symbolizovat Česko. Fantazie se meze nekladou, ale samozřejmě prosím vás, slibovice, nebo že byste mu doporučili jako basu piv, tak to by asi neprošlo, protože jsou to moc těžké předměty a nebezpečné, jo, to by tam prostě se nemohlo dostat. Svoboda už má jistou jednu krásnou věc, nášivku, kterou měl Vladimír Remek při svém letu v roce 1978. Další symboly vyberou odborníci společně s Evropskou kosmickou agenturou plus právě i veřejnost. Třeba se tam něco najde. No, takže otázka zní, co by mělo reprezentovat Česko ve vesmíru. Já jsem nad tím trošičku přemýšlel. Podle mě jsem na to přišel. Já navrhuju ponožky v sandálech. Jsou lehké, jsou skladné a mimozemšťané v případě nějakého kontaktu budou mít okamžitě jasno, s kým mají tu čest.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Komu by se kysáci nehodila hotovost 50 tisíc dolarů? No jasně, pak to ještě musíte zdánět, ale nějakých možná 40 tisíc dolarů vám zůstane. Pokud jste mistři v karbanu, nemyslím tím teda žolík, ale pokud máte rádi hru zvanou Uno, jsou to takové ty barevné karty, zelená, červená, modrá, co tam ještě je, černá karta, že jo, pak tam je stopka, pak je změna směru, plus dvě, plus čtyři karty a už to jede. Můžete se zúčastnit mistrovství světa v UNO a právě vítězi nabídne 50 tisíc dolarů a mistrovský pás. Kvalifikace začnou na konci srpna a zapojit se může prakticky kdokoliv prostřednictvím bezplatných týdenních turnajů v mobilní aplikaci UNO Mobile. Možná ji máte ve svém chytrém mobilním telefonu. Ty potrvají do 27. září, zatímco osobní kvalifikace proběhnou v říjnu na Floridě, v Chicagu a v Kalifornii. Finále se nakonec uskuteční už live, přímo z očí do očí, 11. listopadu v Los Angeles a bude to dokonce live vysíláno na Twitchi. Tak, jdeme trénovat, kysáci! Vidíme se 11. listopadu v Los Angeles, já to velmi často hraju se svým synem. To jsem zvědav, jestli se nám podaří se dostat aspoň do finále. Za malý okamžik už naše Magdička s Radkem a já vám přeju krásný zbytek čtvrtka a připomínám, že odpoledne v odpoledním jumpu si dáme poslední lupeny na nedělního Tiesta.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Thank you. S Kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, startuje odpolní jam, nejdříve ale doprava.
2: Bouralo se na dálnici D35, je to ve směru na Olomouc, 286. kilometr. Jedna dopravní nehoda taky v Ostravě v ulici Horymírova a bohužel dopravní nehoda také v Plzni, je to v ulici Alej Svobody.
1: Liberec doktora Eduarda Beneše tady se bouralo také a v Děčíně je to Hankova nebo Henkova, ale místní budou vědět, každopádně tady počítejte se zdržením.
2: Šťastnou cestu a začíná odpolední jump.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Je většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Na teploměru 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme silné bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Už v těchto chvílích postupně přibývá oblačnosti a místy se začnou tvořit silné bouřky. Ještě výraznější bouřková aktivita se očekává zítra, kdy hrozí nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy o velikosti 3 cm a přívalové srážky. O víkendu se ale počasí uklidní. Legendární firma Sony slaví 80 let. Sony vyrábí například jen televize 66 let a za svoji existenci měli v nabídce v podstatě všechny technologie, některé i svoje vlastní. Vzpomeňme ale například i na videa, walkmany nebo kazeťáky. Kdo je v osmdesátkách měl, tak byl King. Teď se vrátíme zpátky do současnosti.
2: Skalní hrad Sloup na Českolipsku po desítkách let znovu zpřístupní spodní nádvoří, kam návštěvníci dosud nemohli. Nově bude sloužit jako jednosměrný vstup do hradu. Součástí nádvoří je i křídlo rytířských schodů, které proslavilo jejich využití jako cesty do pekla v pohádce. S čerty nejsou žerty. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě ke včerejšímu hokeji. Hokejisté Sparty vyhráli v přípravě na nový ročník extraligy nad Vítkovicemi 3-0. Připsali si tak ve třetím testu druhé vítězství. Ostravané i po druhé prohráli a opět neskorovali. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: No je čtvrtek a my vám přejeme moc hezké odpoledne. Startuje odpolední jump na KISu.
4: Na svých značkách Magda Vronková, Radek Hrdina, taky Alexandra Sten.
0: To nejlepší od 90. let. KIS.

0: Tak pod náma už finišuje Chumba Bumba, samozřejmě tady u nás na rádiu Kiss, jako takhle se pozná dobrý lingvista, že jo, prostě.
1: Skvěle
0: ta výslovnost je prostě zásadní.
1: Naprosto fantastická.
0: No, je to tak, Chumba Bumba, ale jinak samozřejmě Chumba Bumba. Tady u nás na Kissu, hezký odpoledne.
1: Hezký odpoledne, Kisáci. Máme taky dneska pár mezinárodních dnů, takhle řečeno, jo, věci, které se dneska slaví. Mě člověče asi nejvíc dneska zaujalo a do toho se s chutí pustím, abych to oslavila, že je Národní den milovníků slaniny. Člověč, jako a dobrá
0: jenom připavu, slaniny, jako vyloženě, jo, že to je jakoby zacílený, to?
1: Jo, pak je tam ještě havajská pizza, to Italové by měli radost.
0: Ale ona je oblíbená, jako co, já znám x lidí, ale je teda pravda, že třeba i můj mladý jako dítě to jed a dneska teda už jako nechce ananas na pizzu.
1: Já se teda přiznám, nikomu to neříkejte, Kisáci, ale já jsem si ji nedávno objednala.
0: A přivezli ti?
1: No přivezli, no.
0: No ne, tak jako někdo si má opravdu jako pizzerie, si má docela jako problém, ale pokud jí mají na lísku samozřejmě.
1: Přesně taky, tak.
0: No, ale já bych to neviděl, hele, Ježíš Maria, tak si tam dáš pizzu. Já no. Říkám jednu, jako když pizzař kroutí očima, protože já si tam dávám jednu, druhou, třetí, pátou ingredience.
1: Ano.
0: A on mi tak jako protočí panenky nebo něco. A já řeknu, člověče, a vy to budete jíst se mnou? A on říká, ne. A říkám, tak co je vám do toho?
1: No a moc práce možná. No.
0: Takže si to nenechte zkazit, dejte si Havaj a za chviličku Kiss hit v jedné vteřině.
2: Jump, jump, odpolední jump, Kiss.

0: V jedné vteřině.
1: Přátelé, takhle při čtvrtku se opět karta obrací. Dneska bude hádat můj kolega Radek Hrdina Kiss Hit v jedné vteřině. Máš tam, člověče, vteřinky dvě a půl. Myslím si, že bys to měl poznat. Nicméně dám ti jednu takovou indici. Na tuhle tu bandu se brzo můžeme těšit živě, že ji uvidíme. Konkrétně my dva určitě.
2: Dobře.
1: Jo.
2: Takže jdeme na to.
1: Jdeme na to.
2: Vy se divíte, proč nehádám, ale ono těch variant je X, jo, kterými zažijeme letos na život, takže si dám teď tu nápovědu. Help me, doctor.
1: Je to takový hodně...
2: Co?
1: Erotický.
2: Erotický.
1: Jo,
2: nevím.
1: Nevíš.
2: Rosenberg.
1: Čověče,
2: erotik, no.
1: Jestli takhle Rosenberg zpívá,
2: člověče. No, Robert takhle nespívá, jinak já Roberta znám hned na řádku let. Nic jsme spolu netučili, prosím vás. Co by to nezáhadilo? Já zdravím Roberta, protože kdybyste ho znali, tak je to hrozně fajn kluk.
1: No, takže, teď jo.
2: Takže ho zdravím.
1: Ale víš, jako Dr. Dick, Rosenberg, všechno sedí k tomu.
2: Všechno sedí, viď? Robert, to říkala Magda, já ti pak řeknu, kde bydlí.
0: Kiss Hit v jedné vteřině.

0: se hodí. A když je to třeba 7 000, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: My vás teďko, nebo spíš respektive za malou chvíli vezmeme do Řecka, protože x z vás samozřejmě bude možná mít ještě letos o prázdninách v Řecku dovolenou. Mm-hmm. A bylo by fajn, abyste věděli, co se tam chystá. Je to každoročně, ale přece jenom našinec, jo? Čechoslovák, když to takhle zase pěkně spojím,
1: ano.
0: Protože nás poslouchají ladě i slovenští kluci a holky. Tak když tam přijedete a budete, tak byste měli něco vědět. Něco pro vás bude úplně gratis. Místní to vědí. Ale turisti přece jenom úplně ne.
1: Můžu si tipnout, caciky všeho pro všechny zdarma.
0: Jo?
1: Jo, gyros.
0: To by nebylo jako úplně od věci, ale zase je to furt omáčka, že jo.
1: A tak gyros k tomu ještě nějaké.
0: Tak to už by bylo jako lepší,
1: dobře.
0: Že jo. To
1: takže
0: už jako, jo, ne.
1: Ne, není to ne. Ono, škoda.
0: Je to úplně něco jiného, je to zážitkový a já vám za chviličku prozradím všem, cože to je.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Pojďme se společně vydat do krásného Řecka. Ježišmarja, teď to je prošpikovaný památkama, krásnýma věcma a místama, že jo, co budeme, tak jako když jede samozřejmě někdo jenom na řeckou pláž, flákne sebou, no tak to je jasný.
1: Co může zůstat
0: ale proč?
1: Na Macháči?
0: To je jeho dovolená, proč by ne? No ale každý rok zpřístupní řecké ministerstvo kultury stovky archeologických lokalit, památek a muzeí a to posetmění. Letos se tak stane, možná právě v době vaší dovolené, v pátek 28. srpna během úplňku. Návštěvníci se budou moci až do půlnoci kochat mnoha chronicky známými místy, včetně pozůstatku Apolonova chrámu v Delfách, který je součástí seznamu UNESCO. Takže tohle to přece jenom Češi úplně nevědí.
1: No vidíš to, teď už ale.
0: A ještě je to zdarma.
2: Tak
0: to
2: jo,
0: je další věc.
2: Měj se krásně a vybalit, ahoj.
0: Díky, jsi furt někde pryč, ty.
1: fakt. tak kyzáci to můžete využít.
0: Takže záleží samozřejmě, kde budete, ale pokud tam je nějaká památka, která prostě spadá do tohle řeckého balíčku, přátelé, tak nejenom, že za ní nezaplatíte, ale ještě posetmění bude otevřená, protože to moc gly nebejvá, takže si užijete možná ten zážitek řecký zase trošičku jako umocnit.
1: Skvělý tip takhle na dovču, děkujem.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme tady pro vás dopravní informace. Připomínáme, že pokud i vy o něčem víte, tak se nezdráhejte, pošlete nám hlasovku přes apku Rádia Kys. Na teďka pojďme na to. Bouralo se v Náchodě, nehoda je v ulici Bratří Čapků, no a jedna dopravní nehoda stále ještě v Děčíně v ulici Hankova.
2: Jindřichův Hradec, bouralo se v ulici Jarošova. Pojďme se taky podívat do, no, Prahy. A tady je to komplikace na spojovací. Pozor, vážná dopravní nehoda, pokud se tady blížíte, tak počítejte se zdržením, pokud máte čas, tak se radši vyhněte. A stejná komplikace podobného rázu je v Brusnickém tunelu v Praze, takže i tady pozor, možná zvolit jinou cestu.
1: Jinak opatrně a šťastnou cestu.

0: to se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandie. PL.
3: Radio Kiss počasí.
4: Je většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Na teploměru 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme silné bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Prázdniny jsou téměř u konce a blíží se školní rok a ceny školních potřeb jsou letos podobné jako loni. Letos si ale rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. A je to jako každý rok. Vrchol poptávky si očekává hlavně ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu s tím, jak se někteří školáci dozví konkrétní požadavky školy. Inženýři společnosti SpaceX vyrazili na odlehlý australský vánoční ostrov. Jejich cílem je, pokud možno, získat zpět kus kosmické lodi Starship, který jižně od ostrova dopadl do Indického oceánu. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Jablonec nad Nisou od podzimu omezí provoz aut u základní školy Pasířská na sídlišti Žižkův vrch. Před školou nebude možné parkovat a v době vyučování od 7:30 do 8:00 auta nebudou smět vjíždět do ulice u školního vstupu. Půjde o první takzvanou školní ulici ve městě. Opatření má začít platit v září. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Dneska se bude hrát fotbal. Fotbalista Jablonce nastoupí v Glasgow proti Rangers k úvodnímu zápasu závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Severočeši už v kvalifikaci vyřadili Varaždín a Rigu. I trenér Luboš Kozel bude usilovat o sedmé soutěžní vítězství po sobě. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
6: David Guetta, Becky Hill nebo taky Mabel, muzika další na KISu.
7: No a na svých židlích taky Radek a Magda, my vám přejeme moc hezké odpoledne.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

0: Kysáci, budeme teďka možná tak trošičku cestovat v čase. Já to třeba zbožňuju, vždycky science fiction, miluju to. A vždycky mě zajímalo, člověče, jestli by to šlo. Já bych se třeba chtěla někdy dostat jako zpátky v čase.
1: Proto já miluju film vlastně, Matthew McConaughey. A teď
0: Interstellar.
1: Interstellar, děkuji, teď jsem nějaký malinký okno. A kde on vlastně prolítá nejdřív po těch planetách,
0: ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Ale potom vlastně přijde na to, že všechno se děje tady v úzovkách. Jenom je to v nějakým časových horizontech, pásmech a tak dále.
0: Je to v jiných dimenzích a tak dále. Že
1: a tohle já si myslím leta, že by takhle to mohlo být, že je to příklad, tady sedíš teďkon, ale ve stejný okamžik tady, já nevím, v fouzovkách projel třeba kočár ze 16. století a prolítlo auto z budoucnosti.
0: Kysáci, cestování v čase, teďka možná k tomu máme dokonce i důkaz, protože se objevila na internetu jedna věc a mě to teda vyráží dech. Je to až děsivý.
1: Tak si na to počkejte za chvíli na kysu.

0: Návrat do budoucnosti, no, tak by se to dalo vlastně tak nějak jako nazvat, protože my se ohledneme za takovým poselstvím z let minulých, který předběhl svou dobu. A kdo ví, jak říkala Magda, možná se někdo vrátil kdysi v čase,
1: ano,
0: aby nás varoval.
1: Je to tak. Teďka internetem letí jedna senzace a tou senzací je tweet z roku 2012. Jestli si pamatujete, jak se tweetovalo, že jo, na Twitteru a tak dál. No a ten tweet říká stop chat GPT. V roce 2012, jo.
0: Kdy nějaký chat GPT
1: vůbec
0: prostě
1: neexistoval, jo, nebyl, takže teď samozřejmě je to fake, není to fake, já zatím mám informace, že by být neměl, ale teda, přátelé, to je hustý, jako.
0: Myť?
1: Chat GPT, stop chat GPT.
0: Že někdo se takhle možná, veď, vrátil a už tenkrát nám dával jakoby lehký střípky k tomu, aby ne, protože co si budeme, už i zakladatelé chat GTP a vůbec jako umělý inteligence mají zvyhnutý prst nějakou dobu.
1: Ano, jo? Je to tak.
0: Takže jako mně se do jistý mír jako vlastně umělá inteligence líbí, nechce na ní jako kydat, ale jiná věc, jako teď ona už začala napadat, pane bože, to už jsou jakoby věci, které přece jenom už jako nejsou sranda.
1: Nejsou sranda, žijeme teďka opravdu v takových těch science fiction filmech, kdy se to tam dělo a vždycky to tam právě Spielberg a ostatní to tam dávali, hele, bacha, bacha na tyhle ty věci a my to stejně děláme.
0: A mezi ním a obyčejným hackerem, jo, je to vlastně tak, že ona má na to čas a ona vlastně zkouší furt neustále 24 hodin 7 napadnout ten systém, když to ten hacker ten jde spát nebo na jídlo, že?
1: A teď otázka, opravdu se tady cestovalo teďka časem? Co myslíš? A nebo to byl samotný chat GPT a takhle si z nás vystřelil?
0: A nebo vlastně ten chat GPT, umělá inteligence, sama sebe tak štve v budoucnosti, že prostě nám dala do roku 12 prostě nasadila takhle v ruka. Ježíš, takových konspirací by se dala vymyslet.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kiss.

DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Radio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáváme právě dnes. Jakmile uslyšíte hit od Tiësta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiësto v Duplexu. Více o akci na www.duplex.cz.

Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz. Best of Milan.

pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS.

0: na Rádiu Kiss.
1: Český kluby dneska, no, uvidíme, snad se jim bude dařit, a to bez rozdílu, protože dneska hraje Plzeň, Hradec Králové i Jablonec, všichni ale hrajou venku, to znamená, že jsou hosty celku, proti kterým hrajou, takže Plzeň dneska 20:00 proti CZ Bělehrad, nakonec se jim podařilo odcestovat, včera byly trable s letadlem, že jo, my jsme tady říkali dokonce, jestli plzeňští, že jo, se nějak nám neminuli s těma holkama, že jo,
2: který taky měli problém s odletem, takže snad se našli, no.
1: No, snad se potkaj. Jo, CZ Bělehrad, Plzeň 20:00, 20:30 je to řecký Panathinaikos Naikos Hradec Králové, no a 20:45 to je legendární Rangers proti Jablonci.
2: Tak určitě se máte dneska na co koukat a fanděte těm svým.
1: Držíme palce, ať přivezou body.

0: soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Kisáci, zítra tahleta soutěž bude mít opět svoje finále, ale pokud vůbec netušíte, o co go, o co jde, tak teďka dávejte dobrý pozor, protože na rádiu Kiss soutěžíme o dovolenou z cestovní kanceláří Blue Style v Egyptě. Výhrou je pobyt pro dvě dospělé osoby v hotelu Borg El Arab Beach v egyptské Marsa Matrů.
2: Jestli chcete vyhrát, tak pojďte právě klidně teď na web rádia kisskiss.cz a odpovězte správně na tuhle otázku. Po které slavné egyptské panovnici je pojmenován přírodní pramen v oáze Siwa? Já myslím, že to není těžký, ale chce to dohledáte. No a až to dohledáte, tu správnou odpověď, připojte svůj kontakt, pak si počkejte na zítřejší pátek, ano, a v pátek po 15:00 odpoledne, chcete-li po 15:00, tady u nás v odpoledním jumpu náhodně vybereme jedno jméno, které řekneme do vysílání, do éteru, a pokud se daný soutěžící obratem dovolá do studia, vyhrává právě zmiňovanou dovolenou do Egypta. Pokud se nedovolá, vybereme dalšího posluchače.
1: Kysáci, nezapomeňte, zítra po 15. hodině finišujeme, takže ještě máte čas, honem na web Rádia Kiss a zúčastněte se soutěže.
2: Hodně štěstí!
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dávejte dobrý pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Je tam dopravní nehoda a to na 43. kilometru. Bouralo se bohužel taky na D10 ve směru na Turnov. Tam je to na kilometru 41. No a jedna dopravní nehoda v Jindřichově Hradci v ulici Jarošovská.
2: Okres Praha Východ, to jsou Mnichovice, Husova ulice, tak tady pozor. Jílemnice na Semilsku, Československých legií, tady máte taky trouble v podobě dopravní nehody.
1: A přejeme šťastnou cestu.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Nejoblíbenější hity

0: Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Je většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Na teploměru 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme silné bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Výstava českých korunovačních klenotů se oproti původnímu plánu otevře o den později, tedy v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou i tentokrát ve Vladislavském stále vystaveny zdarma do pondělí 28. září. Maďarsko dnes slaví státní svátek, den svatého Štěpána. Stíhačky letají nad Dunajem, jsou uzavřené mosty, v ulicích davy lidí a večer vzletnou stovky dronů nad parlament. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: V Českých Budějovicích dnes začala Země živitelka, největší agrosalon v Česku. Před otevřením areálu čekaly stovky návštěvníků. Loni výstavu navštívilo rekordních 132,5 tisíce lidí, nejvíc za posledních 22 let. Letošní ročník potrvá do 25. srpna a zaměří se na moderní technologie v zemědělství.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a také největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Šampionát v cross country a sjezdu se koná od 26. do 30. srpna v Itálii. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: A my se lehce šoupli do druhé poloviny odpoledního jumpu, který právě teď startuje.
4: Tak doufajme, že jste s náma, Kisáci, a je tam taky Capital City, jdeme na to.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: 16. hodina, 8. minuta, tak je v kalendáři, je Bernard, to jsme dneska ještě nezmiňovali, tady v odpoledním jumpu na rádiu Kiss Bernard, je všechno nejvíc nejlepší. Já teda říkám, zmiňuji to vždycky, když tohle jméno zmiňujeme, že znám hned několik lidí, co mají jméno Bernard, ale příjmení. Není to jméno, že se jmenuje třeba Bernard Novák, ne.
1: Vidíš to.
0: Jo, třeba Tomáš Bernard, to je můj bývalý spoluhráč. Mm-hmm. No a tak dále, bych mohl pokračovat, nicméně my máme už teďkon pár minut vlastně z druhé poloviny odpoledního jumpu, to znamená necelé dvě hodinky do dnešního konce odpoledního jumpu a i my tady v těch dvou necelých hodinách budeme rozdávat lístky na Tiesta.
1: Takže kysáci, vy pořádně zbystřete, protože samozřejmě jakmile uslyšíte song od Tiesta, tak už na nic nečekáte. Voláte okamžitě do studia 210-323-323. No a třetí volající získává lupeny na nedělní vystoupení Tiesta v Praze v klubu Duplex.
0: Necelý dvě hodiny, já si myslím, že to se dá vydržet. Tam někde Tiesto je schovaný, někdo říká, jaký Tiesto? Jakýkoliv. Ano. Jakýkoliv Tiesto, prostě jak ho uslyšíš, jak ho rozpoznáš, 210-323-323 a pak už se můžeš těšit na neděli do Duplexu.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádio Kiss.

0: DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu.
1: Kysáci, je to tak, máme za sebou song Adagio for Strings od DJ Tiësta. To samozřejmě byl signál pro vás, abyste volali do studia, do rádia Kiss a snažili se získat dva lupeny na nedělní vystoupení v klubu Duplex, v pražském klubu Duplex na právě Tiësta.
2: Někdo Tiësta slyšel, kdo to byl? Ahoj.
3: Ahoj, tady Jirka.
2: Nazdar Jiřino. Prosím tě, kde se nacházíš? Kde jezdíš? Kde lítáš?
3: Teď v Praze.
2: V Praze. Mm-hmm. Dobře, v Praze seš, v neděli čas máš?
3: Mám.
2: Dobře, máma tě pustí?
3: Pustí.
2: Pustí, dobře. Kdyby byl nějaký trouble, samozřejmě můžeme zavolat mamince
1: ano.
2: A říct si, Jirka může v neděli večer ven.
1: Může, Jirko, no, to je to.
2: Může, no, to je to. Můžeme to pro tebe samozřejmě udělat, není žádný problém. Prosím tě, kdyby ty lupeny byly třeba dva, koho by si vzal?
3: Asi budu muset vzít přítelkyni, toho má taky ráda, stejně jako já.
1: Slyšel jsi to, jo, budu muset
2: ale,
1: vzít.
2: Budu muset, ale i ten pokles hlasu.
1: Člověče.
2: Jo, prostě tak, jo. No,
3: signál, prvě, signál.
1: Dobře, no.
2: Budem ho nějak tejrat, nebo?
1: Já, hele, jako máš nejoblíbenější od Tiësta?
3: Jako asi legendární je Traffic a Adagio, že jo?
1: OK.
2: Asi jaký souhlasím, že tohle asi úplně nejvíc jako vesměs známá v podstatě, když někdo zaregistroval Tiësta.
1: Takže
2: byl, to... byl jsi někdy na Tiëstovi?
3: Párkrát už jsem ho slyšel.
2: Ne, myslím, byl, ne, slyšel.
3: Byl jsem na něm, byl jsem na
1: byl
3: něm,
1: jsi,
3: ano.
1: Byl jsi.
2: I mně se zadařilo tady v pražské Sasazu a bylo to teda fenomenální.
1: OK, no tak kluci, tak já vám to trošku závidím, samozřejmě Jirko, tobě to moc přeju, ty si to rozhodně teda užiješ, takže v neděli hlavně, ať jsi na místě, v Duplexu.
2: Duplexu, tadle neděle, Jirko, blahopřejeme, uži si to, ahoj.
1: Ahoj.
2: Čau. No a vy nezapomeňte, možná snad koukněte na nějaký ty lupeny, protože v neděli tady Tiësto bude v Praze a bude v Duplexu a já vám garantuju, že to bude jízda jako hrom. Woo! Tak v neděli v Duplexu.
0: Get ready. DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu.

Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře. Jak

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Kysác je jeden svátek roční. Je tady u nás v rádiu velmi, velmi oblíbený. Konkrétně tady u mého kolegy.
1: Nejenom, ale já myslím, že jako průřezem republiky. Možná ano. I zeměkoule bychom mohli, ale ne každý to má takhle, jako to máme my v Čechách.
0: My máme samozřejmě krásný tyhle ty svátky. Já se na ně už teďka začínám opravdu těšit, protože je to prostě fakt už jako za rohem. Je třeba už to teď řešit, nakupovat a tak.
1: Sám nevím, o čem chci mluvit, protože já všechny ty jejich jihovistický svátky neznám. Takže já vůbec nevím, kdy tato, jo, sebranka lidí prostě slaví něco.
0: Ne, je jeden svátek, který my slavíme taky velice rádi, že? A to jsou prostě takový ty bílý Vánoce. Jo.
1: Dobře.
0: Jo.
1: Vánoce. A my už budeme teď řešit Vánoce, jo. Že by na Kiss Shopu byly nějaký slevy už vánoční.
0: Čověče, budeme
1: ještě,
0: řešit.
1: Nejsou ale přátelé, tam se taky můžete podívat.
0: Budeme řešit Vánoce a vlastně tak trošičku i s nějakým ubytováním a tak dál. Bude to hodně zajímavé. Já si myslím, že to by se to bude strašně líbit.
1: No ne, tak ty máš vlastně jako nový bydlení, takže že bychom všichni byli u Magdy na Vánoce. Už za malou chvíli se dozvíme.
2: Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Přátelé, nelekejte se, máme stále 20. srpna a do Vánoc přece jenom pár týdnů, měsíců ještě je. Ale Magda už je nedočkavá a chce vám prozradit něco, co by vás vánočně mohlo už teď naladit.
1: Představte si Vánoce po celý rok.
0: Nádhera.
1: No, nádhera.
0: Nádhera.
1: A přesně to nabízí jeden hotel v americkém Tennessee, který opravdu je celoročně vyzdobený a udělaný v duchu Vánoc. To znamená i přes léto, když si jdeš koupat prostě k bazénu nebo někam.
0: Jasně.
1: Máš tam všude stromečky, umělej sníh, zpívá ti tam Santa.
0: Pikiny prostě, že jo, s vánočníma. No jasně, to musí je krásný, opravdu nádherný. Ale u nás tohleto je samozřejmě sezónní, ale třeba co si pamatuju v Anglii, Skotsko, tam byly obchody, kde jsou celoročně tyhle a jsou krásný.
1: Jsou krásný. Samozřejmě ten hotel, bohužel to tady nemůžeme úplně zprostředkovat posluchačům skrz éter, jak to vypadá samozřejmě. Je to naprosto fantastický. Já za sebe teda přiznávám se, já bych tam nechtěla pracovat, mě by z toho asi hráblo.
0: Jako... Jako říkat 365krát každý ráno Merry Christmas, že jo, prostě jako a tak dále. Teď musíš být oblečená v těch vánočních svetrech.
1: Přesně.
0: Ono je červenec.
1: Přesně tak. Zpívá tam vlastně ten jejich americký Santa, že jo, po celý rok furt ty vánoční písničky. Já se teda přiznám, že jakmile přichází čas Vánoc a všude slyšíš po vlastně nákupních centrech tu vánoční hudbu a já jsem i v jednom vlastně takhle jako kdysi pracovala, že jo. To je něco příšerného už potom. Já to nejde, když to máš 24 hodin denně a teď si představ, že to je celý rok.
0: Celý rok, ty. Ale zase máš dárky.
1: Jo.
0: No já nevím, ale myslím si to.
1: Nevím, co? Jako nějaký bonusy třeba.
0: Možná, nevím. Nicméně je to v Tennessee, Americe, kdybyste byli až takhle moc jako za přísáhlými fanouškami vánočních svátků, tak tam.
2: Radek a Magda. Odpolední jam. Na Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Máme pro vás opět dopravní informace, kysáci, jdeme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D1 ve směru na Brno, 43. kilometr, tam bohužel ta nehoda stále trvá. No a bouralo se bohužel také v Náchodě a je to v ulici Plhovské náměstí.
2: Bystřany na Teplicku, Pražská ulice, pozor, bouračka, a potom je to Československých legií, to je Jílemnice na Semilsku. Tady taktéž se bouralo.
1: My vám přejeme šťastnou cestu a ještě hodinka odpoledního jumpu s námi.

0: can be good.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Rádio Kiss počasí.
4: Je většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Na teploměru 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme silné bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Už v těchto chvílích postupně přibývá oblačnosti a místy se začnou tvořit silné bouřky. Ještě výraznější bouřková aktivita se očekává zítra, kdy hrozí nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy o velikosti 3 cm a přívalové srážky. O víkendu se ale počasí uklidní. Legendární firma Sony slaví 80 let. Sony vyrábí například jen televize 66 let a za svoji existenci měli v nabídce v podstatě všechny technologie, některé i svoje vlastní. Vzpomeňme ale například i na videa, walkmany nebo kazeťáky. Kdo je v 80kách měl, tak byl king. Teď se vrátíme zpátky do současnosti.
5: Podle pražských hygieniků limity cukru v nápojích a soli v polévkách překročilo v první polovině letošního roku přes 50% vzorků ze školních jídelen. Hodně cukru obsahovalo 51% nápojů a soli 62% polévek. Meziročně počet přeslazených nápojů stoupl a množství přesolených polévek kleslo.
3: Sport.
4: Vrátíme se ještě ke včerejšímu hokeji. Hokejisté Sparty vyhráli v přípravě na nový ročník extraligy nad Vítkovicemi 3-0. Připsali si tak ve třetím testu druhé vítězství. Ostravané i po druhé prohráli a opět neskorovali. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
6: Tomášovi za zprávy moc děkujeme. Finální hodinka dnešního Jumpu je tu.
7: Gabry Ponte nebo DJ Bobo, muzika další nachystaná na Kissu.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Víte, že
1: sůl je nad zlato.
2: Já myslím, že tohle ví každý správnej Čech, co má rád pohádky.
1: Ale sůl je taky nad prášky na hlavu, na bolest. Protože když si vezmete trošku soli, nasypete si ji pod jazyk, vypijete sklenici vody, měla by vás okamžitě přestat bolet hlava.
2: To jo, protože už nemyslíte na to potom při běhání na ten záchod, že už vás nějaká hlava bolí.
1: Takže
2: ne, tak může to být ztrátou nějakých minerálů, solí a tak dále. Takže
1: může to
2: možná,
1: být tak, no, člověče.
2: Jo?
1: Nevím, nevyzkoušela.
2: Vyzkoušela jsi to někdy?
1: Nevyzkoušela.
2: Já taky ne.
1: Člověče, nevím, jestli to vyzkouším nebo ne.
2: Tak ženský asi, pardon, tak, obecně to mají jakoby, hlavně když se blíží nějaká ta perioda.
1: Ano.
2: Tak možná to můžou holky vyzkoušet.
1: Výborně, jo? Takže až budu mít periodu, tak tady budu solit a pít o 106.
2: Já ti namíchám koktejl.
1: Tak jo.
2: Jo?
1: Tak jo.

0: dělala a vlastně po celý den, tak musíš dělat teďka už stejně po celý zbytek roku, protože evidentně se ti daří.
1: Za 4 dny ranní trojka rozdala pondělí, úterý, středa, čtvrtek, jestli dobře počítám, 24 tisíc korun.
0: Ty bláho.
1: To je hezký.
0: To je krásný.
1: Takže doufám, že zítra se dovoláte jako třetí, budete mít tu možnost si tady na dálku hodit kostkou a že to dopadne zase na výbornou.
0: Jo, držíme palce, zítra v 7 ráno.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
2: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Kiki Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Před náma je dnešní druhá sportovní rubrika a my zamíříme teďka za tenisem, no ale nebude to o nějakých zápasech, nebo tak, bude to trošku skandální.
2: US Open, následující ročník US Open by měl proběhnout od 30. srpna do 13. září letošního roku, takže hromada samozřejmě příznivců sportu, jo, tenisového, co se týče teda US Open, no tak ty se těší. Jenže, jenom abyste si udělali představu, pokud se na tomhle stánku, svatostánku tenisovém někdy byli, tak moc dobře víte, že loni stála cena, jo, lístku $262. To je hodně. Letos je to ale ještě více, protože přátelé, dneska je to vlastně za $363, což je necelých 8 tisíc korun. Vlastně vás, to je základ.
1: Jo, to jsou ty základní stupenky. Ano.
2: Jenom abyste si udělali ale představu oproti jiným svatostánkům tenisovým. Letos Wimbledon ve stejné kategorii stál 33 liber, tedy 940 korun, sorry. Tam to už se dostane téměř každej. Roland Garros samozřejmě byl o pár desítek korun dražší, takže dejme tomu tisícovku.
1: Samozřejmě se to ale netýká těch samozřejmě finálových kol, tam jsou ty ceny někde úplně astronomicky jinde, ale ty základní jako...
2: No
1: tam...
2: teďkon právě tenisovými fanoušky americkými to hejbe, protože samozřejmě pozor, 8 tisíc korun, to už je prostě pálka.
1: No.
2: A nemůže si to každý dovolit a to se nelíbí hromadě legend tenisovým asociacím a vůbec fanouškům, takže US Open ještě než odstartovali, mají takovejhle škraloup.
0: Branky Body Jump na Rádio Kiss.
3: Hi! This is

0: tady, je tady konec, i když jenom tak jako z části, když to vezmeme na mě, tak já odcházím domů, jo, ale budu se sem vracet, protože ano. Dneska je noční show, přátelé. A to od 10 hodin. Více informací třeba na sociálních sítích Rádia Kiss, abyste taky viděli, kdo k nám dorazí jako host. Budu tady samozřejmě já, ale hlavně tady bude Soňa Ede a ten host. A pozor, je to hostka.
1: Je to ale velice krásná hostka, takže...
0: Proto jsem to přijal.
1: Teď jsem to chtěla říct, je mi úplně jasný, proč tady dneska seš, že jo. Takže Radek, který odchází, ale vrací se sem a já, kysáci,
0: no.
1: Já neodcházím, já tady zůstávám.
0: Ale jenom?
1: Ale jenom hodinku.
0: To je zapeklitý, co? Tak, a kolik je výsledek?
1: Výsledek je, že si dáme hodinku společných jukeboxů, pak se samozřejmě dostaví Vojta Sklenář a bude pokračovat s váma. No a po Vojtovi se sem právě vrátí Radek.
0: Mějte se hezky, krásně, úžasně, v 10 noční show, Soňa Ede, host a já. No a teďkon teda hodinka jukeboxu s Magdou, potom samozřejmě tak, jak jste zvyklí, s Vojtou Sklenářem. On vám všechno řekne, kde byl.
1: Tak jo, zítra, čau.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, tak já vás ještě zdravím a pojďme společně teďka na dopravu. Bouralo se na dálnici D2, je to ve směru na Německo, je to na 10. kilometru směrem na Vejn. A pak se bouralo bohužel taky na dálnici D3 ve směru na Prahu na 85. kilometru. Jedna dopravní nehoda bohužel na D1, tentokrát ve směru na Ostravu, 272. kilometr. Já vám přeju šťastnou cestu, hlavně opatrně, kysáci, no a my si teďka dáme společně jednu hodinku Juboxu.

0: KIS počasí.
1: Je většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Na teploměru 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme silné bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Firmy i státní organizace si musí zvykat na to, že pro ně pracují čím dál starší lidé. Ve druhém čtvrtletí přibylo skoro 40 tisíc šedesátníků. Naopak dvacátníků o více než 15 tisíc ubylo. Průměrný věk pracovníků se tak za poslední čtvrtstoletí zvýšil o 3,6 roku na skoro 45 let a bude se dál zvedat. Je to tady zas. Žádný úřad, žádná zahrada, žádné romantické místo, ale vzduch a výška. Další pár parašutistů se rozhodl spojit manželství a na obřad skočili z výšky přes 4000 metrů. Mike a Megan jsou totiž instruktory skydivingu, tak se něco podobného dalo předpokládat. Po obřadu skočili spolu s oddávajícím, svědky i družičkami. Spolu s parašutisty teď zpátky na zem.
2: Skalní hrad Sloup na Českolipsku po desítkách let znovu zpřístupní spodní nádvoří, kam návštěvníci dosud nemohli. Nově bude sloužit jako jednosměrný vstup do hradu. Součástí nádvoří je i křídlo rytířských schodů, které proslavilo jejich využití jako cesty do pekla v pohádce. S čerty nejsou žerty. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě do světa Formule 1. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen zůstává ve stáji Red Bull až do konce sezóny roku 2030. A ještě připomenu, že víkendová velká cena se jede v Nizozemsku, tedy v jeho rodné zemi. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Začínají nám čtvrteční večerní jukeboxy. Za mikrofonem tentokrát zdraví Magda Vronková. Vaše hudební přání je mi rozkazem, KISáci.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia KIS. Be happy.

0: Kysáci, já vám přeju krásný podvečer. Za mikrofonem zdraví Magda Vronková. Asi jste možná někteří překvapení, že neslyšíte tradičně Vojtu Sklenáře, který se vám v juboxech věnuje. Je to úplně jednoduchý. Vojta má nějaký pracovní povinnosti, ale bude tady dneska. Zhruba hodinku tady společně strávíme. To znamená, že pokud chcete nějaký hudební přání, tak vůbec neváhejte zvednout telefon a vytočit telefonní číslo 210 323 323, anebo pokud radši vám vyhovuje naše aplikace Rádia Kiss, přes kterou můžete posílat hlasovky, tak směle do toho. Určitě ten postup už znáte, jenom stačí prostě říct, jakýho interpreta, co to bude za song a hlavně, komu ten song dneska chcete věnovat. Já už tady mám prvního vzkázaře, když se to tak řekne, a je to Kuba.
1: Magdi, prosím tě, mohla bys mi zahrát takhle v podvečer DJ Tonku, She Knows You? Bylo by to asi jenom pro mě, protože jsem na nemocenské po pracovním úraze.
0: Aj.
1: Takže jsem na zahradě, grilluju si sám pro sebe, protože všichni ostatní jsou v práci. A jsem rád, že trošku prší. Je to fajn. A bude to taky pro kysáky. A pro tebe. Děkuju moc. Ahoj, Kuba.
0: Kubo, já ti moc děkuju, že tenhle song poletí i pro mě. Jak jste slyšeli v pozadí, Kuba skutečně ladí Radio Kiss. My si dáme teda DJ Tonku a She Knows You. Jo, jinak Kubo, tady fotky toho jídla, co jsi mi tam poslal do toho mailu s tím, že jsi na nemocenský, tak vypadá to, že ti aspoň čmakuje. Tady ti to posílám, no a už se těším na dalšího z vás, kysáci.

0: Ladíte Radio Kiss a večerní juboxy tentokrát s Magdou. Budu se vám věnovat teď už v podstatě necelou hodinku a konečně máme na drátě prvního volajícího. Kdo pak je tam?
1: Ahoj, tady Kuba.
0: Čau, Kubo. Pověz mi nejdřív, jak se máš, co děláš, co provádíš, kde seš?
1: Jsem ve Zlíně a celkem se vidím, protože nám tady prší, máme tady bouřku.
0: Jo.
1: Tak jsem se pustil do uklidu a říkám si, že když je teď jubox, tak si pustím naladinky, sadím tady chvíli tisíka.
0: No tak to děláš naprosto fantastickou věc a děláš to naprosto správně. Prosím tě, to je nějaký ten Ceylon nebo něco, co se tady prohání tím Českem teďka, co tam u vás bouří, nebo je to nějaká lehčí buřina?
1: No, spíš nějaká lehčí buřka, jako prší, zmíní a jsem tam nějaký blesky.
0: OK. Ty to přivítáš teďka po těch vedrech ten déšť, nebo jsi spíš na ty hica, aby se zase vrátili?
1: Upřímně jsem rád, že prší, protože jako ty horka, to je...
0: Peklo. Přesně. Kubo, prosím tě, co jsi tam vybral a komu to poletí?
1: Shut Up and Dance od World the Moon a pro manželku a všem kysákům, co teďka právě ladí.
0: Bez
1: a poslouchají nás.
0: Skvělý. Tak jo, Kuby, já ti moc děkuju za telefonát a snad se zase někdy uslyšíme. Měj se krásně, ahoj.
1: Je, taky, ahoj.

takhle zní léto na Rádiu Kiss. Tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere.

Tak tohle byly Aloka, Jessie, Glina, taky pecka Summer is back. Nám sice léto pomalu končí, kysáci, to ale neznamená, že ve hře tady na Radio Kiss ještě není jedna, či dvě, či tři dovolené. Určitě tam ale nějaká dovča padne už zítra pro někoho z vás. A to samozřejmě pro ty z vás, kteří se soutěže zúčastníte, to na našich webovkách Radia Kiss. Takže pokud chcete ještě letos vyrazit do Egypta a chcete to mít takhle krásně zprostředkovaný i díky nám, tak určitě běžte na webovky Radia Kiss a tam máte veškerý potřebný instrukce, jak se tyhletý úžasný soutěže zúčastníte. My zítra v odpoledním jumpu po 15. hodině, nebo li chcete po 3. hodině, tak už právě budeme tady losovat s Radkem jednoho z vás a vy budete mít pouze jeden a jediný song, abyste se nám obratem dovolali do studia. No a tím to je vyřešený. Takhle to úplně stačí. Kdo teda ještě není zaregistrovaný v této soutěži, tak okamžitě teďka na webovky Radia Kiss. Tam to máte. Hraje se o dovolenou v Egyptě. Radio Kiss.

0: se hodí. A když je to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Ladíte Radio Kiss, teďka samozřejmě večerní čtvrteční, večerní juboxy s Magdou Vronkovou. Kysáci, možná někteří z vás, kteří jste třeba zrovna teďka přeladili nebo naladili Radio Kiss, tak jste překvapený, protože a jsem tady já, samozřejmě Vojta má nějaké pracovní povinnosti, bude se vám ale věnovat po zbytek večera, takže kdo jste se na Vojtu těšili, tak buďte ještě trpěliví, však on ten kluk dorazí. Nicméně vzkazy mi tady chodí jeden za druhým, samozřejmě telefonáty tady hřinčí o 106, my si teďka ale pustíme vzkaz od Marka.
1: Ahoj Magdi, prosím tě, zahraj tam písničku od Italo Brothers, Dynamite. A bylo by to určitě pro Radka Hrdinu, protože teďka prožívá určitě velký žal, velký smutek, že se musel trhnout a nemohl tam být s tebou. Taky pro tebe, do éteru a pro všechny kysáky, co poslouchají. Měj se hezky, ahoj Marek.
0: Marko, mě úplně zatrnulo, když jsi tam říkal, že Radek má velký žal, ale samozřejmě naprosto s tebou souhlasím, že se mu po mně neskutečně stýská. Konec konců, kysáci, můžete se podívat na naše sociální sítě Rádia Kiss. Je tam jedno takový videjko, na kterém jsme zobrazeni právě my dva s Radkem a podle toho, jak to tam vypadá, tak si myslím, že už se nemůže dočkat, až se zase my dva zítra shledáme. Můžete na to mrknout na sockách Rádia Kiss a teďka už dáme, jak chtěl Marek, Italo Brothers a Dynamite.

0: ještě jednou vás zdravím všechny kysáky za mikrofonem Magda Vronková. Náš společný čas se nachýlil ke konci a opravdu jenom jednu hodinku jukeboxu jsme si dneska střihli. Já vám strašně moc děkuju za všechny vzkazy, za všechny telefonáty a moc jsem si to užila, zase jsem si to připomněla, protože co si budeme povídat? Na jukeboxech jsem tady byla takzvaně odkojená. Tak jo, za chviličku už Vojta Sklenář dorazí do studia, takže můžete posílat vzkazy jemu, anebo samozřejmě volat taky do studia na telefonní číslo 210 323 323. No já splním přání přece jenom ještě jednomu z vás, spíše jedné z vás, Vlaďka.
1: Ahoj, tady Vlaďka, chtěla bych zahrát písničku od Verony Na mě nečekej a chtěla bych ji věnovat celé mojí rodině, tobě a všem kysákům. Mějte pohodové léto. Čau.
0: Vlaďko, děkujeme moc krát, no a samozřejmě posíláme ti tam Veronu Na mě nečekej, velký hit od týhletý skvělý zpěvačky, skvělý skupiny. Tak jo, kysáci, my se slyšíme opět zítra v odpoledních jukeboxech. V odpoledním jumpu, no vidíte, tak už to má pěkně pomotaný. Nezapomeňte, velká soutěž zítra bude vrcholit, tak mrkněte na webové stránky Rádia Kiss. Mějte se krásně, čau es. Na mě

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: 7 večerní za 3 minuty, než si dáme další hodinu jukeboxu, tak omrkneme, jak to aktuálně vypadá na silnicích, kde se zdržíte, tak na D1, a to v několika úsecích. Ve směru na Brno mezi 178. až 184. potom mezi 192. a 196. a pokud budete pokračovat dál směr Ostrava, tak ještě mezi 204. a 210. a aby toho nebylo málo, tak pak ještě mezi 270. až 272. kilometrem. Jinak všechny ostatní dálnice v pohodě. A co se týká bouraček, pozor, například v Brně v ulici Bítežská a bouračka taky v Praze v ulici Bečvářova. Šťastnou cestu všem přejeme.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Je 7 večer a už je s vámi Vojta Sklenář. Tak krásný čtvrtek vám všem, no a Jukebox ten samozřejmě pokračuje dál.
4: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Začínáme další hodinu čtvrtečního večerního Jukeboxu na Kissu. Já děkuju Magdě, že tady hodinku s vámi byla. No ona taky si chtěla jako Jukebox dát, že už se jí po Jukeboxu stýská, tak jsem jí dopřál aspoň hodinku. No a od teď do 10. večerní vám budu hrát na přání já. Tak volejte 210-323-323 a nebo posílejte hlasovky přes naší apku.
2: Ahoj, tady Luci, já bych chtěla prosím zahrát písničku o 21 Pilots Ride pro moji rodinu, pro moji ségru a že jsem se dostala na školu, takže mám ohromnou radost a pro všechny kysáky, ahoj.
1: Tak Luci, to se nedivím, že máš radost. Tak raduj se dál a i od nás velká gratulace. No a hlavně ta muzika, kterou si vybrala, 21 Pilots.

0: Tohle je Jukebox na Kissu a my jdeme na náš studiový telefon s číslem 210-323-323, Radio Kiss.
1: Ahoj, ahoj, tady Tom.
0: Ahoj.
1: Můžeš se
0: nechat
1: zahrát písničku na přání?
0: No můžeš, a jakou bys chtěl?
2: No my máme rádi DJ a Boba, tak asi nějakou pořádnou letní výpalovačku, jestli tam něco nemáš.
0: A jakou?
2: Denze Party si dáme teda. Máš ji tam někde?
0: Mám ji tam někde.
2: Je, tak to bys byl moc hodný, jestli se můžeme takhle...
0: A budu hodný, budu hodný. A komu, protože ty jsi říkal, my máme rádi, tak kdo ještě s tebou?
2: No tak samozřejmě mojí milovaný ženě, mým naším dětem a samozřejmě všem, co poslouchají Radio Kiss a hlavně, ať ještě užívají léta, samozřejmě všichni víme, blíží se to pomalečku do finále, ale aspoň tou písničkou se ještě takhle trošičku necháme protáhnout a ti všichni užívají samozřejmě pohody.
0: Tak jo, je to tu, Tome, měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, ahoj, ahoj.

0: uších máte kiss, díky moc za to a hezký večer ve čtvrtek, zítra už pátek a zítra pozor, velké finále a někdo vyhraje dovolenou.
1: Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Posloucháte Kiss, je tady Jukebox a můžete si nechat zahrát nějakou muziku. Pode mnou už hraje další skladba, možná, že ještě neslyšíte, nebo málo, ale ono se to rozjede a myslím si, že poznáte úplně všichni, že tohle jsou, no, Cranberries. David je chtěl.
1: Ahoj pisáce, tady David s Ústí nad Labem. Zdravím nás všechny a prosím, zahrajte mi písničku Zombie od Cranberries pro všechny posluchače Radia Kiss. Děkuji, tak ahoj.
0: No a slyšíte, jak je David hodný, posílá to úplně všem, co posloucháte. Tak Cranberry Zombie už nám hrajou. Pokud byste taky chtěli nějakou muziku a taky třeba poslat všem, nebo jenom sobě, nebo někomu konkrétnímu, slyšeli jste, jak je to podle mě úplně nejjednodušší. Poslat hlasovku přes aplikaci Radia Kiss.

0: dneska teď na našem telefonu vybírá muziku. Já tě vítám ve vysílání a hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě ze Česáky.
0: A my budeme ten hezký večer dělat i tvému manželovi, protože chceš mu pustit depešáky, tak jo, tak mu je samozřejmě pustíme. Chceš mu vzkázat takhle něco?
1: Chtěla bych mu vzkázat, ať se má dobře, protože měl srážku s vlakem a Ježiš. Aby byl v pořádku, byl v komatu, takže ať je všechno OK.
0: No tak to moc a ještě jednou řeknu slovo moc, držím palce, muziku posílám a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Děkujem, ahoj.

0: Samozřejmě tady probíráme ty největší čuňačinky. A poslouchat musíš live. Tak koukej ladit už tenhle čtvrtek. U toho prostě nesmíš chybět.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer.

0: Startuje nám další hodina na Kissu, další hodina jukeboxová, budete opět vybírat a na úvod hodiny teď vám pouštím Jump and Joy.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss, díky moc za to. Jukebox je tady, jeho další hodinka byla odstartována, tak ještě necelé 2 hodiny to budete mít ve svých rukách a hlavně taky ve svých telefonech. Pokud máte v mobilu naší apku, což doufám, že máte, tak jednoduše stačí namluvit, co byste rádi.
1: Ahoj Vojti, mohla bych tě poprosit o zahrání písničky pro mýho manžela. Dneska jsme spolu v práci, tak ať nám to uteče od Eminema. Nějakou. Děkuju, Lenka.
0: Dáme si Eminema a taky popřeju, ať práce utíká, taky ještě to bude někomu. Konkrétně mám zahrát do Altánu, do Újezda, k pivečku a legendárku, a to pro Pavla a taky Ivu. Tak Eminema dáme a Without Me jsem vybral. Klasika.

0: Kiss a taky Jukebox a v něm pochopitelně vy, kteří vybíráte tohle vzkaz od Veroniky.
1: Přeji všem krásný večer, tady je Veronika s Ústím nad Labem. Ráda bych nechala zahrát prosím písničku Is It Love od 24/7 pro celou moji rodinu, pro všechny kysáky, který zrovna ladějí a pro tebe, Vojto, moc ti děkuji a mějte se krásně a ahoj.
0: A já taky děkuju, tak 24/7 pustím, kam ještě budou, Milané?
2: Ahoj, tady Milan, právě vyjíždím z Bruselu směr Pardubice, mohli jsme tam zahrát nějakou pěknou písničku, co mi dobře jede, děkuji a hlavně by to bylo pro vás do rádia a pro všechny, co poslouchají KIS, ten nejlepší rádio.
0: Milané, velký díky taky pro tebe, 24/7.

0: Kiss.
1: Tak tahle znělka se ozve z našeho éteru za hodinu a půl a ještě nějakou tu minutku. To znamená, po 22. hodině, dneska ve čtvrtek 20. srpna, bude noční show po Jukeboxu. To znamená, že čas mezi 22. a půlnocí vyplní v našem éteru Radek, Soňa, no a taky s nimi nějaký ten host. A Radek se Soňou budou mít jako hosta Martu Somik. Tak možná, že podle jména vám to nic neřekne. Pokud nás sledujete na sociálních sítích a viděli jste už příspěvek, tak jste si určitě říkali, jo, tu jsem někde viděl, nebo tu jsem někde viděla. No, tak já myslím, že o tom taky bude řeč. A o spoustě dalších věcí, a když je to noční show, tak to bude asi lehce peprnější. No, nechte se překvapit a dneska rozhodně laďte Kiss i po 10. večer.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Jukebox na Kissu je tady a jste tady taky vy.
1: Já bych tě, Vojti, chtěla poprosit, jestli bys tam zahrál něco od Alessandry. Já teď jedu z filmu Odyssea. Doporučuji všem, kdo mají rádi filmy a kdo si chtějí tuhle tu hitovku dát, protože je to úžasně natočený herecký výkon, hudba, kamera, světlo, zvuk, úplně všechno je na tom skvělý. A do velkého kina, prosím vás, jo, ne ty malý městský.
0: No tak děkujeme moc za tip, Soni, to bylo skoro jak od naší Katky Čepelíkový filmový tip. Tak Alessandru ti dám ji ještě někomu, Dášo.
2: Ahoj, tady Dáša, jestli můžeš zahrát Nad Labárnou do České Třebové pro celý tým a taky pro mě, proč mám dneska narozeniny a taky pro vás všechny kysáky. Děkuju, ahoj.
0: Tak všechno nejlepší přejeme a Milane, kam to ještě bude?
3: Ahoj Vojto, prosím tě, já bych potřeboval pro jednu úžasnou holku, pro mýho miláčka, pro Ivču Hilburgrovou z Vítězný, zahrát nějakou hezkou písničku a řekni, že ji strašně miluju.
0: Tak řek to ty, to stačí, ne? Ale tak dobře. Ivčo, Milan tě miluje. A taky mám zahrát pro Nejku Nikču, sedíme v autě na letišti v Týnci, dáváme drinčíky a tak. Péťa, zdraví, tak taky zdravíme.

0: 210-323-323 náš telefon a telefon, na kterém teď mám Janu. Hezký večer ti přeju.
1: Taky přeju hezký večer.
0: No a jak vypadá, Jani, tvůj večer? Co děláš?
1: Krásnej, my jsme v kempu u Milovic u Hořic, sedíme si u stolu, popijíme a bavíme se s dětma.
0: Co po Částko tam?
1: Dobrý, jo? Fakt dobrý. Tak jako super. Dneska fakt jako 27 stupňů, bazén 20 stupňů, výborný.
0: Krása, tak užívejte a teď si užijete i muziku. Gigiho si vybrala. Takže asi všem, ano. Co tam s tebou, Jani, jsou, typuju. Je to
1: ano,
0: tak? Typuju
1: ano.
0: Dobře?
1: Ano.
0: Tak jo, pouštím to, mějte se moc hezky tam a zase někdy. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj. Radio Kiss.

0: Je tu 9. hodina večerní, s vámi na Kisu Vojta Sklenář a ještě hodinu budu hrát songy na vaše přání. Jukebox nám pokračuje.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Tohle je Radio Kiss, které ladíte a i po 9. večerní budete vybírat muziku. Je to na vás, stačí buď zavolat k nám do studia na 210 323 323, dovolat se, a nebo stačí mít aplikaci Kissu v mobilu a poslat mi hlasovku. I tahle dorazila.
1: Čau kisáci, všechny moc zdravíme, my právě sedíme na zahradě, máme romantiku při dešti a grillujeme.
2: A chtěli bychom pro naše taťky zahrát Léto rybičky 48.
1: Mějte se krásně.
2: Zdraví Nikčo a Áďa.
0: Tak Nikčo a Áďo, už to slyšíte, rybičky hrajou a za chvilku už spustí svoje léto. Taky mám zahrát pro mou drahou, že jí miluju, a to je vzkaz od Jindry.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Jdu zase splnit nějaké to další hudební přání a je to přání Věrči. Já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Dal jsem si na tom záležet, abych to řekl správně. Věrča, protože před chvilkou, když jsi mi představila, tak jsem se ptal, jestli Verča a Věrča teda. Tak jo, je to správně, tak je to správně.
3: Jasný.
2: Tak Věrčo milá, Tiësto Get Down, to si vybrala. Mám to nachystaný. Než to teda pustím, tak chceš to poslat ještě někomu, anebo to poletí jenom tobě? Jak to bude?
3: Ale vzhledem tomu, že jsem kurýr pro Fuduru, tak asi všem řidičům. Kolečkama dolů, anténko nahoru.
2: A nevysypat to. Taky, že jo?
3: Přesně tak.
2: Do kolika budeš jezdit ještě dneska?
3: Ne, teď jsem skončila, teď akorát ještě jdu u firmního auta vyměnit kolo.
2: Takhle, a to umíš, jo?
3: Jo.
2: Ty seš šikovná.
3: Ty seš šikovná.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Zítra je ten den, kdy někdo z vás vyhraje dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style, a to ve čtyřhvězdičkovém hotelu Burj Al Arab Beach. A nejenom, že jeden, ale samozřejmě dva. Pobyt pro dva zítra někdo vyhraje. Kdo z vás? No ten, kdo už byl u nás na webu kiss.cz a správně odpověděl na soutěžní otázku. Tak pokud už to máte za sebou, tak držím palec zítra. Vy, co jste ještě neodpovídali, tak běžte právě k nám na web. Ptáme se vás tam totiž, po které slavné egyptské panovnici je pojmenován přírodní pramen v oáze Siva, a máte tam tři možnosti, ale nejdřív tu správnou si najděte. Nejlépe na webu Blue Style, pak přidejte váš kontakt a čekejte na zítřejší odpoledne, protože náhodně jedno jméno vybereme, to řekneme do našeho vysílání, a když ten soutěžící se k nám dovolá, dovolená bude jeho. A je důležité poslouchat, protože pokud se nedovolá, tak vybíráme dalšího. Držím moc palce.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Dáme další muziku, stále jste to vy, kteří vybírají, teď vybírá Klárka, tam je namluvila tenhle vzkaz totiž.
2: Ahoj, zdravím všechny kysáky, právě jedem na pořádnou party a potřebujeme se naladit. Prosím, zahrajte mi něco pěkného od Prodigy, hlavně tady pro mého přítele. A všem přeji krásný večer plný zábavy.
1: No tak užijte si to, samozřejmě hezkou cestu, pak hezkou party. Myslím si, že protože mají úplně všechno hezký, tak dáme třeba tuhle.

0: Venka Boy za námi a taky už je za námi jukebox, nebo úplně ještě ne, ještě dáme jednu jukeboxovou píseň a poslední, kdo dneska vybere, je kdo pak?
1: Dobrý den, volám k vám do rádia Kiss, jsem Emička Bečefová, mám 7 let a chtěla bych prosím od vás zahrát písničku Golden od Hendrix. Děkujeme.
0: Tak Emičko milá, máš to tady, za chvilku posílám, za pár vteřin taky mám zahrát ještě taky pro Romanu, a ti to uteče, protože je v práci a to u kraviček, no tak i pro Romanu, i pro vás všechny, kteří ladíte, ať už jste v práci nebo nejste, užívejte večer s námi, s Kissem, a ten dnešní večer rozhodně jukeboxem nekončí. Dneska po 22. hodině bude Radek, bude Soňa, takže bude noční show. Užijte si to, Vojta Sklenář se loučí a budu se těšit po víkendu v pondělí večer u jukeboxu, tak ahoj. Oh.

0: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
1: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdán. Na rádiu KISS.
2: No a tenhle ten čtvrteční mejdánek odstartujeme v naší krásné trojce. Dámy a pánové, začíná noční show na rádiu KISS. Samozřejmě vás zdraví od mikrofonu Sonja Ede. Taky můj báječný otloukánek a kolega. No rádio, pojď, řekni, kdo seš.
3: Hezký dobrý večer, ahoj.
2: Radek Hrdina. Jasně, no a máme tady taky hostku. Dneska krásnou, nádhernou blondýnu, kdo jste ještě neviděl. Podívejte se na sociální sítě Rádia KISS. Někdo ji budete znát pravděpodobně z nějaké seznamovací reality show, někdo možná ze sociálních sítích. A pokud ji neznáte, tak ji poznáte právě teď v naší noční show. Marta Somik, ahoj!
4: Ahoj.
2: Čau, ale ty dám dach toho.
3: Ale tak ho stýchá, jo. Tam vůbec se tuší, kam přišla.
4: Ještě se trošičku bojím.
2: Neboj se nic, prosím tě, nic se ti nestane, nebude to bolet, bude to fajn. Martičko, a pojď se nám tak trošku jako představit, jo, pro ty, co tě třeba jako neznají, tak kdo seš, Somik je taková, bych řekla, neobvyklé jméno. Je to, to není žádná přezdívka, to je tvoje jméno.
3: Jako počkej, tak, to je vážně tvoje jméno?
2: Ano, ano.
3: Já jsem si to nějaký nick.
2: Jako. Taky jsem si prvně myslela, ale ne. A ty pojď vysvětlit, proč vlastně.
4: Tak já jsem se narodila na Ukrajině.
2: Tak ale pojď blíž k tomu mikrofonu, jo?
4: Narodila jsem se na Ukrajině, takže vlastně toto jméno mám po tátovi, ale jsem tady už jako víc.
2: No od narození ne, podle mě no, skoro.
4: Vej. Skoro. No, mám české občanství, už teda vlastně v občance jsem i Ova, ale prostě jsem se na to nezvykla, vždycky jak jsem celý život byla Somik, tak jsem Somik, no.
2: No, já musím říct...
3: To máš něco podobného, vlastně ten příběh, jako vlastně má Sonja, že jo, protože má Sonja Ede a dřív byla vlastně Pavel Vondráček, ale...
2: Ale počkej, ty si měníš ty role, ty jsi měl být otloukánek, ne já, jako jo.
3: Ale... Já jenom na úvod, aby jsme si vysvětlili to Ova, jako.
2: Jo, takhle. Tak je to bezvadný, děkujeme za vysvětlení. No a prosím tě, to mi řekni, že ty je takováhle krásná holka, blondýnka nádherná, s modrýma očima, krásnou postavou, všechno, ještě jsi navíc chytrá, jsi kreativní, jsi vtipná, jsi zábavná. Jak to, že ty musíš jít někam do nějaký seznamovací reality show, aby si se seznámila?
4: Dobrá otázka.
2: No.
4: Hele, tak já jsem tam šla se pobavit v podstatě, jo. Když to přišlo.
2: Chtěla si to prostě vyzkoušet.
4: Jo, myslím si, že to je jako skvělý vystoupení z komfortní zóny. A když přišla ta nabídka, tak já jsem si říkala, ty brďo, tak v 60 samozřejmě chci na sebe koukat, jaká jsem byla šťabajzna, že?
2: Udělal jsi tak nějaký pěkný fotky, co?
4: No tak
2: ty šťabajzno, jo. No a prosím tě, řekni mi, když vůbec jako vezmeme zpátky ještě vůbec před nějakou reality show a tak, tak jak jsi se třeba seznamovala předtím?
4: Ty jo, tak no. Samozřejmě jsem byla na nějakých seznamovacích aplikacích a pak jsem se seznamovala vždycky různě na akcích, v klubech, ve fitku, na ulici, jako úplně normálně, běžně.
2: No my, když se podíváme do našich, veď, rádio starších let, do tvých úplně starých let, já mám mladší léta teda, no tak my jsme, že jo, ještě v podstatě zažili dětství bez telefonu, bez internetu.
4: Já taky, že jo, ještě nejsme všichni tak starý.
3: No, já i bez televize, bez pračky. Jo,
2: oni byli taková sociální rodinka trošku, a to nevadí. Ráda se potom jako vypracoval. No ne, tak víš, jakože dneska, my se samozřejmě o seznamování budeme dneska večer bavit, poměrně dost, musím říct. Takže, milí posluchači, pokud by vás něco zajímalo, nebo třeba i klidně na Martičku, tak můžete volat na 210-323-323, nebo poslat nějakou hlasovku třeba přes naší apku. No a budeme se bavit o různých druzích vztahů, protože těch je dneska neskutečně moc. Za nás prostě existoval jenom jeden vztah, buď byl, nebo nebyl. Dneska už to jsou polyamorní vztahy, pak to jsou, jak se to jmenuje, relationship, nebo něco takové, situationship, nebo něco
3: takového. Jo,
2: no, ono jich je hrozně moc.
3: No jako, je jich moc, no.
2: Je to extrém a hlavně mám pocit, že mladí lidé se vůbec jako neseznamují a možná ani nemají kde seznamovat, protože nechodí pařit. My jsme chodili pařit, jo, a prostě v klubu si vždycky jako někde zbalil, potkal, nebo na nějaký zábavě, nebo na něčem takovýmhle. A zkrátka dneska, jako kde se chceš teda vlastně jako seznámit?
3: No tak jako když máš hubu s prominutím a jako nebojíš se, tak se známe opravdu.
2: Rádio, ale to seš ty. Jo, a já si myslím, že většina chlapů, kdyby měla přijít k Martě nebo ke mně, tak asi takhle odvážní nebudou.
4: Jo, a to nesouhlasím, ale mně se kolikrát stalo, že mě někdo zastavil na ulici a oslovil mě, jako jestli bych nešla na kafe a já jsem vždycky byla...
3: A já tohle cením, ale.
4: Já to strašně cením. A já jsem třeba odmítala, ale vždycky jsem říkala, hele, je to strašně super, strašně to cením, protože tohle to dělá málo kdo a přijde mi to jako extrémně odvážný a jsem jako velmi ráda, že jste jako přišel, že jste mě oslovil.
3: A já mám jeden k tomu příběh, já ho dám později.
2: Dobře.
3: A kdybyste chtěli hledat Martu, prosím vás, tak je to, nebuďte blbý jako já, jo. Je to Marta Somik. Jo, protože já jsem rozuměl, že to je Sonic.
2: Ano.
3: Není to sestřenice toho modrýho ježka, prosím vás. Jo, tak je to Sonic.
2: Ano, tak se na ní můžete samozřejmě podívat třeba i na Instagramu. No a když budete hodný, tak já za chviličku pustím i živý vysílání. Ale jenom na chviličku, jo?

0: rán na Rádiu Kiss.
1: Třetí čtvrtek v měsíci, je to jasné, noční show na Rádiu Kiss. S vámi Sonja Edet, taky Marta Somik a náš otloukánek Ráďa Hrdina. No a přátelé, prosím vás pěkně, dneska se tady budeme bavit o seznamování, protože Marta právě vlastně v podstatě se dostala na sociální sítě a do světa, do podvědomí a do světa internetu díky seznamovací reality show, kterou tady nebudeme rozebírat, vůbec to nás nezajímá, ale budeme rozebírat tady seznamování, protože to si myslím, že by mohlo zajímat i vás, kysáky, kde se třeba dneska kvalitně seznámit, tak jakým způsobem na to jít. Radek tady má spoustu svých fíglů, které ale je ochoten fíglu prozradit. Takže
2: já k tomu potřebuji si slepou holku. Ale to zas ne. To zas potřebujeme.
1: Nebo nemá rád trupíky jenom, takže on jako potřebuje. No. Ale rád je zase vyznavač jako peřině jako narný, takže on jako, jo, prostě má taky jako svoje jako úchylky a vůbec věci, který má rád a tak to já ti potom vysvětlím, co to znamená. No, každopádně pojďme zpátky k tobě, Marti, aby jsme tě trošičku ještě představili. Ty jsi nejenom krásná, inteligentní žena, ale taky velmi vtipná, veď, umíš být. A prosím tě, pojď nám říct něco jako takhle, ty jsi říkala, že jsi vlastně vyrůstala do, když jsi byla malička na Ukrajině, pak jsi se přestěhovala semka, jsi tady zhruba 30 let. No a kdy přišlo jako nějaký tvoje poprvé a takovýhle věci, víš? To by mě zajímalo. Pamatuješ si na to vůbec ještě?
3: Jo, pamatuju si na to a musím říct, že dneska, kdybych vychovávala dceru, tak bych ji vychovávala k tomu, aby si počkala na to dobrý.
1: Jo, ty jsi nepočkala.
3: Si myslím, že jako v mý době, když mě bylo 15, když prostě jsme byli ve škole, tak se o tom mluvilo hodně a hodně se do toho tlačilo.
1: Ano,
3: a prostě
1: přesně, jsem to měla úplně
3: každá pusa, všecko se rozebíralo, někdo na tebe sánul a už jste spolu chodili a už se ti posmívali.
2: Já vím, ale v té koloběh.
1: To teď myslím, dneska že ne, to tak není. Dneska to je úplně jinak. Dneska to je úplně jinak. Hele, a musím říct, že jsou ty...
2: Já mám zákaz teda šát na 15 letý, takže já musím čekat.
1: No, to je... Ježiši, díky bohu. Ale zase musím říct, já teď spolupracuji ve velmi mladém kolektivu, na jedné věci, velmi mladém kolektivu. A musím říct...
2: Děkujeme.
1: Ne, Ráďo, to nejsi ty, to je jiný kolektiv, ano. To jsou opravdu velmi mladí lidé. A dokonce oni už nemají ani jako zábrany, že mi normálně řekl klučina, že no hele, jako já jsem na holky, ale chtěl bych si to vyzkoušet vlastně s klukem, jaký to je, jako jo, zkusit, co má všechno a takhle. A vlastně mi, a tomu se přidal další klučina, který je taky heterosexuál, ale taky bys to chtěl vyzkoušet. Jo, anebo bys si chtěl vyzkoušet jako sex s holkou, ale aby u toho byl kluk a ještě vlastně mu to jako dělal kluk a tak prostě jako...
3: Mně tohle přijde úplně normální, já se pohybuji jako v kruzích, ať už jako homosexuál nebo heterosexuálu, to... kteří jako k tomu mají hrozně kladný vztah a myslím si, že my lidi v okolo 30, tak právě i od kluků, který třeba mají partnerky, tak často slyším, že jako vím, to vůbec nevadí, že vlastně to berou, prostě jsem člověk, tak jsem byl jako, víš, jak v tom Římě, prostě vychovaný k tomu, abych se to jako dal tak jako všem, prostě teď jako...
1: No, přesně. To my starší generace s tím máme trošku problém.
2: Já jenom připomenu, že ten Řím potom schořel. Ale, jo, ale jako...
1: Je to pravda, no. Jakože vlastně potom padla celá společnost, jako, když tohle to začalo. Že to bylo takové jako rozklad té společnosti. Ale to je samozřejmě jako v pořádku. Jakože jako zase souhlasím s tím, že zkusit by se mělo všechno. Nicméně asi prostě ten mezigenerační rozdíl tam jako je znát, že vlastně i kdyby někdo z naší generace si to chtěl vyzkoušet, tak to pravděpodobně asi jako neřekne, nepřizná. A víš, radši to jako proto, že se bude stydět, nebo proto, že bude, a ty mladí jsou dneska velmi otevření v tomhletom, což si myslím, že je zase samozřejmě na druhou stranu dobře, že se nebojí ničeho, tak jako víš, protože pak jsou spoustu lidí jako nešťastných, protože třeba žijou nešťastný životy, protože si to nedokážou přiznat, že neudělají nikdy ten coming out a tak dále a tak dále. No. Ale zase, když to nevyzkoušíš, tak nemůžeš vědět, jestli ti to baví nebo nebaví. Zkoušela jsi někdy holku?
3: Sonja, takže jsi začala z ostra.
2: No, 18 minut.
1: Přesně, už
2: to se, to se drží ještě.
3: Jo, již tak dala jsem si pusu s holkou.
1: Jo, dala.
2: Pusu?
1: No. Takže žádný lízání broskví a podobné záležitosti.
3: Sonja, pro boha, tohle poslouchá moje máma.
1: Ježíš, pak.
2: Je, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, paní
2: Sonja. Dobrý den, paní Soniková.
1: Vypněte to, děkujeme.
3: Mám, prosím tě, zatři si uši.
1: Ano. No, co ty, Ráďo, zkoušel jsi?
2: Já jsem dal taky
3: pusu. Zkoušel jsi nějakou holku někdy?
2: Zkusil, dal jsem pusu.
1: Já si pustím holce.
2: Ne, tohle se ne, člověče.
1: Ne, nikdy?
2: S chlapcem ne.
1: Nelák, a prostě nekecej. Jako, pojďme si říct, že v hokejových kabinách se toho jako opravdu děje velmi, velmi
2: jako
1: mnoho.
2: V hokejových kabinách se toho děje mnoho no. A musím říct, že opravdu jede se tam třeba, já neříkám, že to je pravidlo v každý kabině,
1: ano.
2: Jako gay fory.
1: No.
2: Jo, sranda, tohle z toho narážky, ale teda ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Nikdy jako nic
2: jako
1: takového.
2: Ne.
3: A myslíš si, Soni, že by ti to reálně přiznal?
2: Já bych s tím neměl problém, ale tohle mě to jako nebere, člověče.
1: Já
2: jako.
1: Myslím, že to by si s tím měl velký problém. Nejenom jako s tím to přiznat, ale s tím to vůbec praktikovat,
2: no,
1: jo,
2: vůbec.
1: Jak tě znám. Ale každopádně, co třeba děláte takhle v kabinách rádi, pojď tam trošku jako říct. Já to jsem měla totiž kámoše. Já jsem s ním chodila do školy, on seděl vedle mě. Až potom vlastně na rozlučáku mi přiznal, že byl vždycky vzrušený vedle mě. Jo, a tak. A ten rozlučák, která mimochodem dopadl hrozným grupáčem. Zdravím celou čtvrtou B. A
2: počkej, kolik vás tam bylo?
1: No, ty
3: 17.
1: No, nejdřív jako v té třídě, myslíš, nebo na konci?
2: Zajímá mě ten grupáč, ty jo.
1: Prosím tě, byli jsme tam asi, já nevím, ve čtyřech nebo v pěti jsme tam přišli, pak jsme skončili jenom tři a nakonec jsem...
2: Tak

0: a on si jim nafoukne celý ten banány. Je to tak? Zkoušel jsi to někdy?
1: Já se omlouvám, ale jsem hrál úplně za jiný tým.
0: Tak počkej, museli jste přece dělat nějaký prasečinky, ne?
1: Jakože jsme si cpali, jako prosím tě, jako do toho korek? Nebo
0: no,
1: co?
0: No, ne. No, no.
1: Čeče, vůbec.
0: Ani jsi to nikdy nevyzkoušel.
1: Dole jsem v životě neviděl.
0: Jako já, kdybych měla šuldu, tak to je první, co udělám. Jo, to mě tak strašně...
1: Já teda od jak živa zkouším uzel, ale ani uzlik se mi nepovedl zatím.
0: Ne, já bych si chtěla hrozně jako vyzkoušet čůrání svého jména do sněhu, jako kdybych mohla mít penis. Mm. A potom bych si chtěla právě vyzkoušet tady to, jaký...
1: Jakože protože... myslíš, že to stihneš celý, jako jo, Sonia, no, Ede by
0: no,
1: se dala, jo.
0: No, jasně.
1: No.
0: Parafu,
2: tak po 40 dneska... asi už
1: no,
2: ne.
1: No, nedáš, no.
2: To už by bylo jenom...
1: To už, to ani ne, to je spíš morzeovka, no.
2: Právě.
1: S-O-S.
0: Hele, a každopádně, co by si třeba dělala ty, kdyby si měla na jeden den šuldu?
2: Já jsem se tě chtěla zeptat na to samý. Já,
0: no, já bych ho normálně strčela všude prostě. Já do auta, do vejfuku, rozumíš, jo? Do holky, do kluka, do zadku, do předku, do
1: a prosím tě, jaký pořadí?
0: No, to je otázka, ale jako určitě bych, jo, to jo, jako takhle, já bych, mě by to hrozně vadilo podle mě mezi těma nohama, jak mi tam bimbá tohleto, ježiš, to bych...
2: Tak musela by si samozřejmě ještě vybrat velikost, že jo, buď bys prostě byla...
0: No tak pořádnýho kládu, ne, bych chtěla se...
1: Pořádnýho kládu?
0: Ano, pořádnýho kládu bych chtěla.
2: No, tak by jako... si běžela a rovnou by to prostě bylo jak...
0: Jo. Takhle přesně běží Radek, ale je to jenom takový to...
1: Ani to tam není.
0: No, ale takže tohle bych udělala. Já bych pak jako to nacpala všude a všem a tak. A pak bych to chtěla vrátit, abych nebyla nemocná, tak víš, jako že...
2: Já bych si asi dělala takový ty fotky, že bych pořídila nějakou rybu a prostě hrozně bych se fotila v zrcadle prostě s tou rybou nahatá třeba.
1: Jakože by si měla bimba se venku a u toho ryba.
2: No, my jsme se prostě nad těma fotkama hrozně bavili s holkama.
1: Zajímalo, jak slavíte Vánoce teďko.
2: Neslavíme.
0: Oni mají pravoslavný přece.
2: Nemáme.
0: Nemáte.
2: Ne, normálně český Vánoce, jo, táte český... Čech.
1: Chudák kapru vás teda. No,
2: ale neslavíme Vánoce, to je hrozně zajímavé.
1: To... Slavíte nebo slavíte?
2: Neslavíme. Neslavíme.
0: Proč?
2: Ale my jsme si několik let zpátky řekli, že vlastně jako my si dáme tu večeři spolu, ale nedáváme si dárky,
0: no,
2: protože
0: je,
2: prostě přes
0: nebavilo,
2: celý rok si dáváme dárky, když někdo něco potřebuje,
0: tak to
2: a jedeme spolu třeba na dovolenou.
0: Jo,
2: víš, že vlastně spolu hezký, strávíme ale ten čas, který za ten rok nemáme tolik
0: jako
2: prostoru.
0: Jako na ty Vánoce jdete na to dovolenou. Yeah.
2: Nebo po Vánocích samozřejmě.
0: A tam učíte ty ryby teda. Chápu to správně.
2: Tam co mučíme ty ryby, co se
0: říkalo. Ty ryby. Nepočkej, tak ty, kdyby jsi měla šulína, tak ty prostě koupíš jako rybu a dej se s ní fotit, ty se šulínem, jo?
2: Tohle
0: je nebo
2: jako...
0: jí ho budeš strkat do té pusinky?
2: Ne, proboha.
0: No tak proč by si měla být...
1: No teda... na štiku.
2: Na mečouna.
0: No tak by... mečouna by si mohla dát do zadku. Jo, a víš, co bych taky chtěla vyzkoušet, kdybych měla šuldu. Já bych hrozně chtěla vyzkoušet vláček.
2: Cože?
0: Vláček, ne.
1: A že by si chtěla být uprostřed.
0: No, to je jedno, prostě chtěl, no, to asi,
2: jako...
0: no, vláček, ne, prostě, že by nás bylo takhle víc do kolečka a vláček, tu, musela by si spět, jede mašinka, kouří se jí z komínka, tady doslova, veď?
1: Žešmar, já jsem si poznamenal, že somikům nechoď na Vánoce, nedávaj dárky.
0: A przněj ryby.

0: Radio Kiss.
1: Ano, přátelé, posloucháte noční show na Radio Kiss. S vámi Soňa Ede Radek Hrdina a taky Marta Somik, náš dnešní host. Já musím říct, že možná bychom měli přemýšlet, jestli bychom rádio neměli tu naši show trošku přejmenovat, že by to byla noční show, ale že by to bylo noční showst na Radio Kiss.
2: Aha.
1: Není to úplně příliš.
2: Ne, tak jako musím říct, jako kreativní, veď?
1: Ano.
2: U 10, pardon, 11.
1: No, ale není to příliš jako rodinné.
2: Není, no.
1: Veď, jako, je to takové už jako hodně za hranou možná trošku, veď? No, každopádně my dneska tady rozebíráme nejrůznější formy seznamování a seznamky taky porovnáváme vlastně to, protože Martička je v podstatě o generaci mladší než Ráďa.
2: Možná o dvě.
1: Možná o dvě. Ano, mohl by si být její tatínek Klíďo Píďo, veď? To by tě bavilo, co? Taká zlobivá školačka Marta a zlý tačka.
2: Já bych se převlíkal za rybu.
1: Ano, kdo jste naladili Radio Kiss až teď, tak jsme zjistili, že u Somiku przní ryby a nedávají se na Vánoce dárky, to jsme z ní už stačili vytáhnout všechno. Nicméně teda...
3: Chudák Ráďa.
1: Řešíme vůbec jako problémy, nebo ne problémy, ale řešíme rozdíly mezigenerační ve vztazích, protože za 90. to prostě bylo úplně jinak. Já si pamatuju, když začínal vlastně internet, tak mě bylo nějakých 15. Když jsme měli teda doma první počítač s internetem, to bylo taky to...
3: ICQ,
1: jo, přesně, to bylo taky to připojování, taky to... Víš, jak to strašně dlouho trvalo, přes ten telefon se to točilo. Jednou se mi podařilo připojit na nějaký úplně brutální stránky, kdy přišel domů asi 2500 tenkrát prostě, jo, nebo 3000 tátový účet, tak mi to potom zablokoval celý a už jsem se nepřihlašovala. Nicméně teda tam byly takový, tam vlastně začínalo to, jak se ta mladá generace seznamuje dneska, jo, takže tam byly ty X-chaty různý. Lidé, štěstí, rádio, pamatuješ?
2: Já jsem měl, jak se...
1: No ty jsi měl podle mě všechno.
3: Líbím se ti.
2: Líbím se ti, děkuji.
1: Jo.
2: Líbím se ti a lidé teda. No.
1: Lidé. Mm. No a štěstí, to byla snad první jako seznamka štěstí, jako podle mě.
2: Štěstí vůbec nevím.
3: To vůbec taky neznám.
1: Nepamatujete si, jo? Mm-hmm. Počkej, a ještě byl ten X-chat, tam byly taky různý místnosti a chodilo se tam chatovat vždycky.
2: Tam jsme vždycky
1: dělali.
3: Nebylo i to Badu tehda?
1: Jo, to nevím.
2: Badu lítalo, ale já jsem tenkrát vůbec k tomu neměl důvěru a myslel jsem si, že to je nějaký jako fake něco, takže tam
3: já
2: nebylo
3: myslela,
2: tenkrát
3: to
2: hodně lidí.
3: Já myslela, že to je nějaká seznamka pro starší lidi.
2: Ne? To nevím, nejsem
3: tam.
2: Tam?
1: To je pro důchodce.cz. Skoro v důchodu. Ráďa skoro v důchodu.
3: Rybáři.cz.
2: Já chodím teďko na najdi si svou na LDNC.
1: Jo, já. No, ale... já tam ještě neležím, Ráďo, jo, prosím tě.
3: Nezačal už si obrážet ty důchodový domy?
2: Jezdím.
1: On to teda
3: skvěl. Dobrý den, abych vám tady něco přečetl.
1: Ne, on vždycky tam prodává vysavače a hrnce, víš, a deky.
2: Za loňský rok 3 dědictví.
1: Jo, tak na to bacha, prosím vás, tady na tyhle ty podvodníky. Stalo se ti, že jsi někdy třeba narazila na nějakého seznamovacího podvodníka?
2: Počkej, jak vypadá seznamovací podvodník dneska?
1: No, dneska vypadá tak, že tě obere o prachy a zdrhne, ne?
2: Asi tak to asi obráceně spíš, ne?
1: Jak jako?
2: Jako spíš tohle dělají holky, ne?
1: Cože, tak to vůbec teda. To jsi asi neviděl toho frajera z Tindru, ne? Jak se to jmenovalo?
3: Víte? Tinder Swindler.
1: Jo, přesně.
2: Tak dobře, no tak když
1: a víš, kolik on vydělal, ale on, jako ty ženský jsou hrozně důvěřivý. Jako hrozně důvěřivý, jo. A dokonce já jsem měla kamarádku, čověče, a na ní to zkoušel nějaký frér, jakože je voják z Afganistánu a že by potřeboval teď jako...
2: Dobře, ty pošleš nějaký prachy někomu, koho neznáš.
1: Jo.
2: Tak jsi dilina.
1: No, jako jo.
2: No.
1: Já bych teda jako naposlala ani korunu.
2: Tak ty ji nemáš, ale prostě,
1: právě.
2: Jo.
1: No.
2: Tohle jsem nikdy nepochopil. No. Nikdy mi to hlava nebere.
1: Snažil se třeba tě někdo takhle podvíst, Marti?
3: Jo, nemyslím si, ale přijde mi, že jako hodně holek.
2: Nemáš 5 kilo.
3: Hodně holek se setkává jako s tím, že jako randí s klukama, který prostě najednou, tady jsem se zapomněl peněženku a tady najednou.
1: No,
3: to je třeba klasi... za mě prostě učit za telefon a už se to nabaluje.
1: To je strašný, veď. Ale to přesně, to je Radkův styl, jo. Ahoj, já jsem si zapomněl peněženku, nemohla bys dneska cvaknout tu večeři ty. Jo, tak já jsem jí platila už 5x.
2: No,
1: prostě.
2: Tak to je skvělý tohle.
1: No,
2: tak teď mám měsíc útrum, jo.
1: Teď si neškrteš, než se na to tady zapomene na kysu, no. No, každopádně já jsem jako narazila na takový seznam toho, jaké vlastně vůbec existují typy vztahu a to si tady řekneme ještě v téhle hodince na Rádiu Kiss, jo. A třeba zeptám se jenom takhle, jako úplně jenom tak, jako že vás vyzkouším, jo. Polyfidelita. Polyfidelita. Jestli pak víte, co to je za druh vztahu?
2: To je vlastně, že chodíš s společným fidelitistou, to je ten, co sbírá známky, ale jenom na půl.
3: Není to ten filharmonik nějaký, víš? Že
2: je
3: mají rádi,
2: na jako,
3: že rádi fidlaj.
2: A vlastně na půl sbírá známky a na půl hraje na varhany.
1: Nebo jo, a není to ten Fidel Castro takový, že byl ještě třeba vůdce nějaký? Co?
2: Ten už je vymínusovaný.
1: Jo, tak ten, ten nic, dobře.
2: No tak no, co to je?
1: No co to je, to se dozvíte už za malý okamžik tady na Radio Kiss, tak zůstaňte s námi. Posloucháte noční show.

0: Radio Kiss upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat. Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdán. Na rádiu Kiss.
1: No a tenhle ten mejdánek se tady dneska užíváme v naší trojičce Marta, Radek a Sonia. My vás samozřejmě zdravíme od mikrofonu. Děkujeme za to, že nás sladíte i takhle pozdě večer. Teď mi tady někdo píše, hele, Radek zhubl. No to v žádném případě. Pokud byste
2: máš pravdu.
1: Pokud byste nás totiž nechtěli jenom slyšet, ale chtěli třeba taky vidět, tak si zapněte sociální sítě, buď Radia Kiss, anebo Sonia Ede, protože na Instagramu teď probíhá taky živé vysílání, takže si naši Martičku, naši krásnou hostku můžete klidně i prohlídnout, je moc hezká. Pánové, kdo máte rádi blondýnky, tak je to úplně takový ten typ prostě, jo. No ty jsi taková typická.
3: Ale jenom na koukání.
1: Takhle, ty jsi ale velmi, no samozřejmě, jenom na koukání. Žádný šahání, Radku, jo, já tě vidím. No a my jsme slibovali, že si probereme tady nějaký druhy jako vztahu a vůbec jako dneska se bavíme o seznamování, protože Marta byla ve seznamovací reality show, kde se nakonec naštěstí neseznámila, veď? Seznámila se, až přišla ven z ní. Takže, ale vlastně to, vy už jste se znali předtím, takže to bylo, veď, jedno. No, tak každopádně pojďme se podívat na to, jaké druhy vztahu vůbec jsou, jo? Já jsem s vás zkoušela z toho, co je to polyfidelita, mm-hmm. Rádio.
2: No, jsi zkoušela, no. No ty... jsme to tady říkali.
1: No, co jsi říkal teda?
2: Že je to na půl ten, co sbírá známky a na půl, co hraje na varhany.
1: Jo, fidli, prostě, jo. Jasně. No, není, je to uzavřená skupina lidí, která ale pozor, tvoří jako partnerskou jednotku a vztahy mimo skupinu nejsou jako součástí dohody, jo. Znamená, není to polyamorie, tam jsou jenom tři, ale prostě je to třeba 20-30 lidí.
3: Tak to jsou jeho vystěné třeba.
1: Počkej, ty spolu nespej, ne? Mezi sebou.
2: Ne, a jak se rozmnožujou asi? Přes kopírku nebo co?
1: No ne, ale tak jako oni jako podle mě to, jak se to jmenuje? No, když nabírají jako ty lidi, jak to dělají?
3: Zvonějí na zvonky.
2: Jakože happy hour, jo.
1: Tak to se...
3: Dobrý den, můžeme si s váma popovídat. Jste dva, tak si popovídat.
1: Jo, já jsem myslela,
2: takhle,
1: že...
2: ty bláho.
3: Já jsem myslela, že jeho věsti nenabírali.
1: Já jsem myslela, no. že chtějí půjčit jako peníze.
2: No já jsem taky myslela, na zonky, oni přišli víš? Na sex, ty jo. Do kelu.
1: No, vidíš to, tak ty jsi úplně blbej, jsi mohl mít.
2: No. A nemáš. Jsem mohl mít očkrtnout.
1: No je. No,
3: nejsem... Už jsi mohl být v tom nebe.
1: Počkej, ty jsi žihovistka teda, jo, nebo co? Jsi chodil tak a zvonit na zvonky.
3: No, oni se mě vždycky snaží prostě uhnat plně. Dobrý den, my jsme tady.
2: Počkej, oni ještě chodí, jo.
3: No a mají normálně mladší a mladší rekruty.
2: Hezčí, nebo ne?
1: Rekruting se tomu říká, jo, ano, jo. Děkuju.
3: A jsou to takový jako mladý, většinou cizinci. Teď jsem potkala nějakou Asiatku a ono plně, dobrý den, můžu vás prostě zastavit na chviličku. Já bych si s váma chtěla povídat, vy jste věřící, jakoby já jsem z církve Ježíše Krista. Já říkám, že se jako omlouvám, že jako nemám čas.
2: Počkej, ohodnoť mi tu Asiatku teď.
3: Hele, pěkná, 160, hezký dlouhý vlasy, pěkný zuby.
2: A co to
3: zuby.
2: Bylo za církev teda?
3: Ježíše Krista. Hele, a byli na Smíchově, na rohu,
2: na
3: u
2: Smíchově.
3: Pola.
2: Mm-hmm.
3: Přijď tam zítra, no, oni tam jsou podle mě každý den.
1: Aha.
2: Takže si odškrtnu Asiatku.
1: Ježišmarja, tak to tam zase Radek bude teď stát každý den, prosím vás. Vy jste chtěli potkat Ráďu a seznámit se, tak běžte na Smíchov.
2: Nemá nikdo volnou Bibli.
1: Já si myslím, že oni mají nějakou jinou, ale nevadí. No, pak existuje taky swingerský vztah. Byla jsi někdy na swingers? Marti?
3: Byla jsem jednou na swingers.
1: Ty jsi byla na... Ty jo, takováhle holka. Slušná.
3: Úplně omylem, no.
1: Jo, takhle.
2: Jo, jasně.
1: To chápu, to se mi taky stalo dvakrát. No, a
3: ne, ne, ne, nelíbá se mi ta zkušenost, ne? No, bylo to takový jako zaplivaný, ošklivý
1: jo.
3: A stalo se mi to, že proti mě šel nějaký kluk, který si vedl dvě holky a já jsem procházela k baru, že si jdu pro pití a frajer mě plácel po zadku, já jsem se otočila.
1: A jebla jsem mu
3: jednu? Ne, já jsem vůbec nedokázala nic říct.
1: Fakt,
3: a tak jsem jenom našla kamarády a říkám, hele, já musím odejít, tohle prostě fakt jako není moje, jako to, tohle vůbec prostě nedávám. No a odešla jsem a
2: tam se poznali se Soňou, jo?
1: Máňo.
3: Soňa vedle něj,
1: já jsem byla ta jedna z těch dvou, chápeš? Uh-huh. No, pak existuje takový zvláštní, teda, musím říct to naší kysáci, asi nebudu úplně znát, manželství.
2: Čo, já už mám očkodnutý.
1: Jo, ne, tak samozřejmě to byl jako to. Pak je on-off vztah, to jste věděli?
2: On
3: to je teď
2: off?
3: Docela populární, ne?
1: No.
3: To je přesně takový ten situationship.
1: No, jako v podstatě, ale situationship je, že oni spolu jsou, ale můžou dělat všechno se všema jinýma, jo, ale třeba spolu bydlej, ale jako ne, prostě nejsou jako, že jeden druhému zavázaní. v podstatě jako za nás se tomu říkalo nějaký otevřený vztah, možná nebo něco takového. Mm. Ale on-off vztah znamená, že se opakovaně rozchází a zase schází a rozchází a schází a jsou jako román.
3: Tak to jsme prostě zažili, ne? Trošku každá z nás.
1: No, mm. Ano. Já teda hodně. No, mm. Já jsem opravdu, jo. Mm. No už ne. Už ne. Ale zažila jsem. Jo, takže ono pak jako takový ten význam jako, nebo jak bylo takový to pravidlo, když jsem byla mladá, tak se říkávalo, dvakrát do jedné řeky nestoupíš. Mm-hmm. Jo, a já si myslím, že ono na tom...
2: Ty jsi to povýšila, ne?
1: Jak, jo?
2: Co?
1: Jak?
2: Šestkrát do jedné řeky.
1: Co? Ano. Po sedmý do jedné řeky nestoupíš.
2: Teď už ale vážně naposled.
1: Jo. Ne, opravdu. Ono na tom něco jako je. Jo, něco na tom je, že prostě zkrátka... Jo, no, ale takhle, někomu to vyjde.
2: Někomu to vyjde po druhý, jo, znám to... několik. A...
1: No nemusíme chodit daleko, podívejme se na naše Hájkovi, Martin Hájek, že o disco příběh, nebo co chodí teď za Michala vysílat, když Míša má volno, tak ti se vlastně vzali, rozvedli a znova se vzali.
2: Jo.
1: A jsou spolu šťastní a funguje jim to a je to skvělý. Mm-hmm. Takže, jako, proč ne? Pak existuje třeba taky fucking buddy.
2: Mm-hmm. Fucking co?
1: Fucking buddy.
2: Bary?
1: No, bary. Tak bary, chápeš?
3: Bady prostě.
2: Jo,
3: jako
2: bady. No. Já myslel, jako, že jako chodíš šukat bary. No, proto mi to jako prostě nedávalo smysl.
3: Proto to
2: stavění
3: je taková
2: bary.
3: Dlouhá, víš, kdybys měl dlouhou
2: bady, noc. Jako, jo, dobrý, už to chápu.
1: Dlouhá noc, dlouhá noc.
2: No a co to teda je?
1: No, tak co bys asi tak typl, co? No.
3: Prostě kamarádi z Benefity, ne?
1: Přesně, Marti, ty jsi ale tak vzdělaná v tomhletom. Je to tak? No tak ty počkej, ty nemáš jiný kamarádství, podle mě, Ráďo, ale víš, než zrovna. A zrovna ty to neznáš, tady tenhle ten název, jo?
2: Vůbec.
1: No pak je taky třeba...
3: Ráďa všem slibuje to manželství, víš?
1: Jo, to je pravda.
2: Ne, Ráďa už tohle nikomu neslibuje.
1: Pak je třeba companionship, relationship. Jo?
2: No.
1: No a to je právě to, co jsem jako říkal, a ty jsi mi říkal, že to neexistuje, a ono to existuje. Je to partnerské soužití založené více na blízkosti a společnosti a vzájemné podpoře než na sexu. Aha.
2: Jako, že spolu bydlej, vařej, ale no, jako nic spolu nemají.
1: No, jako takhle žilo,
2: tak
1: ale
2: to je normální manželství.
1: No, teď jsem to chtěla říct, no. Že takhle žilo v 90. spoustu jako manželů, jo. Nevím, jak je to dneska, ale myslím,
2: já neříkám, že každý manželství, prosím vás, jo.
1: No.
2: Ale hodně z nich to takhle má.
1: No, jasně. Už. Tak a někoho třeba prostě, víš co, zase to veme z té druhé stránky, že někoho třeba už jako omrzí to manželství, nebo ten sex, prostě dobře, jsi 40 let s jedním člověkem, jaký to třeba je. A teď jako nechceš toho člověka podvíst, nebo mu ublížit, nebo prostě, a v ostatních věcech se vyhovujete, no tak jako proč ne? No.
3: Tak to má určitě i spousta lidí, kteří právě jsou spolu jako 40, 50, 60 no, let, právě? Takovýhle companionship.
1: No. No přesně tak. A hlavně...
3: Prostě tak, se stárnem spolu, no, jsme spolu
1: no,
3: na spolu.
1: Přesně, a sex to už pak už asi jako není důležitý v tom věku. Nebo Ráďo, ty to řekni, ty už máš přes 50 skoro, veď, tak jak to
3: tak
1: vlastně funguje?
3: Tak to už
1: funguje?
3: Je skupina gerontofilu, ne?
1: Jo, ta, ne, to už je taková nekrofilie malinko.
2: To je Ráďa, další level. To je další level.
1: Ano, Ráďa už chodí jako občas na hřbitov vyhlížet nové partnerky.
2: Tam se chodím seznamovat právě, ale jako...
3: Ale dobře se tam povídá, vy.
2: No jasně, mi klid.
1: Jako počkej, ale vzal vás někdo někdy na hřbitov na rande?
3: Ne, ale slyšela jsem to, že to je prej strašně
1: jo.
3: častý.
1: Jo.
3: A že si lidi jo. sami chodí jako odpočinout, ano. projít se po hřbitově.
2: Nepočkej, ale to je jako skvělý. Jako...
1: Radek tam třeba chodí na kytky.
2: Moje ex-manželka tam jako chodí chodila tam s kočárkem, když byl ještě
1: malej. To je morbidní, ale...
2: Teda. Vůbec ne. Ne. Ty bláho tady na Olšanech, to jsou krásný hřbitovy, krásný uličky, no. starý hroby, to je nádherný.
1: A co když se na tebe napojí nějaká ta entita, že jo, co tam prostě lítá, běhá, chápeš?
2: Entita.
3: Rádi se každý bojí.
2: Já tam nechodil.
1: No, chápu, protože na tebe by se určitě nalepila. No, pak máme třeba taková jako, no, to jo, nevím, jak se to čte ani, jako Marti, jo. Víš, že se to chosen.
2: Chosen.
3: Že jsi chosen?
1: Jako chose family?
3: Co?
1: No, že jako, no, jako, že to je volba vlastně, že to je jako zvolená rodina. A
2: to jsou ty hovistě, oni přijdou, zazvonějí a najednou tebe bydlej.
1: Marti, tak to znáš, ne? No, a je to, že prostě si lidé jako vytvoří velmi
3: silnou... To má vlastně můj táta, promiň, že tě přerušu.
1: Jo.
3: To on se takhle smál, víš, jak my jsme z té Ukrajiny, že jo? Tak jednou takhle koukal na televizi. A v televizi bylo, že prostě tady je tak strašně moc těch jako minorit a že ta ukrajinská populace prostě tvoří jako velkou část. A táta se na to tak díval, rozhlídl se kolem nás a říká, ty vole, já je mám všechny doma.
1: To je ale hezky. Hele, ale počkej, a takže ty si jako vytvoříš velmi silnou rodinnou síť bez biologické nebo právní příbuznosti. Chápeš? To je takový, jako jak říká, ej, brácho, čau, brácho, brácho, čau, segra, čau, brácho, čau. Ne, tak my jsme byli prostě tady, já nevím, po roce 2000 se u nás na Vysočině furt říkalo brácho, brácho, brácho. Víš?
3: Teď je to kámo.
1: Teď je to kámo, kámo. Mm-hmm. Tak to my jsme měli jako
2: tak
1: velký
2: rodiny. Tak my jsme
1: rodiny.
2: Měli statek.
1: Jak jako statek?
2: My jsme byli samý volové.
1: Jo, tak...

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: Tak já musím říct, že když jsme začínali, tak se mě Martička ptala, jak dlouho to bude trvat. No, už máme hodinu za sebou.
3: Fakt, jo.
2: To bys neřekla, viď?
3: Vůbec.
2: Já ti to říkám, tady to prostě vždycky tak strašně, ale extrémně rychle utíká, že to je úplně neuvěřitelný. Takže my tady dneska rozebíráme tak jako různé seznamování, taky druhy vztahu, které dneska vlastně existují, protože nás poslouchají samozřejmě 90-koví děti, kteří na 90-kách vyrostly a jsou to milovníci 90-ek. Ty jsi se
3: narodila v 93.
2: Jo, tak jsi taky vlastně takový 90-kový dítě, ale no, my jsme vlastně už rádio, viď? Tak ty jsi vůbec, jsi 60-kový
4: dítě.
2: Jsi 60-kový dítě.
4: Já jsem Husákovo dítě, ty kecale.
2: Dobře, takže 70-kový, no. A já jsem vlastně, počkej, kolik mi teda, 33 minus 2026, je kolik?
4: 515.
2: Já jsem 515. Tak.
4: No dobrý, a když budete chtít třeba i na Karlův most, vemte si Soňu, protože Soňa vám
2: most
4: řekne
2: pavila
4: přesně, kde je, jaký kámen, řekne vám i k tomu příběh, co se tam těkrát dělo.
2: Že tam jsou vajíčka v tom, že jo, tak dále, tak dále. No tak samozřejmě musíme říct, že dneska se ty vztahy a vůbec tady tyhle ty, to seznamování velmi liší od toho, co my si pamatujeme, v podstatě ta naše generace. Dokonce, my jsme tady říkali i nějaký jako druhy těch vztahů, které existují. A víte, co to je třeba takovej jako lat vztah?
3: Jak?
2: Lat? Lat.
3: Lat?
2: L-A-T. Ano.
3: Ne, tak to vůbec nevím.
2: Living apart together. Co? Už víte?
4: No tak já nevím, že tam žijou všichni pohromadě.
2: No právě naopak, Ráďo. Právě naopak. To jsou dva lidé, kteří se milují, jsou partneři. No a to funguje mezi nimi jako mají partnerství, ale nechtějí mít společnou domácnost.
3: Každý žije odděleně.
4: Je, ale to byla zpěvačka, Ježíš Maria, blondýnka chodila i s princem Harry. Ty bláho, teď mi to vypadlo. A tam vlastně měla takhle manželství postavený. Vydrželo to rok a půl. Si nemůžu vzpomenout, pardon, omlouvám se, mám okno.
3: Takže
4: ale
3: ty,
4: opravdu, že vlastně
3: peněz,
4: oni se sešli, tohle ale byly oddělený kvartíry. Mm. A dokonce se vzali a opravdu udělali chichichacha, ratata, bumtarata a buď ona von, prostě šli k sobě domů. Mm. Bydleli nedaleko sobě a takhle byli manželé roka půl, ale.
3: No a jak si myslíte, jaká je doba vhodná se k sobě nastěhovat?
4: Ale já myslím, že to je úplně jedno.
2: Jsem vždycky u každého bydlela hned.
4: No, tak ty jsi taková, veš. Ale jako, ale já myslím, že to je jedno.
2: No,
4: já, protože
2: ale takhle, od té doby, co mám svůj dům, tak už si to rozmýšlím. Víš, jako koho jste.
4: Ne, já jsem chtěl říct to, že vlastně jako tak dobře, tak budete rok spolu. Jo, ale jako je to dostačující, znáš ho, neznáš ho?
2: Ne, já jsem si tak po třech měsících, jako no, po třech měsících.
4: Jako když to chtějí oba.
2: Jo, když to chtějí oba, jako hodně, jo, ale třeba já jsem měla i vztah, kdy jsme se poznali ten den a už jsme od té doby spolu začali bydlet.
4: Mm. Víš? Tak jako je hezký, že tě vytáhl z té krabice od mostu, ale, až ty jsi šla, ale, no. Jakože opravdu od prvního dne.
2: Jo, jo, jo, protože my jsme totiž společně spali u kamaráda. Tam jsme se potkali vlastně a společně jsme spali u toho kámoše a pak už vlastně už jsme nechtěli jako být bez sebe, takže pak on spal u mě, pak já jsem spala u něj, pak tohle, toto, to, a furt jsme byli vlastně spolu 24/7, až vlastně nakonec my jsme se nastěhovali vlastně k jeho mamince, který teda dneška říká mami, protože mami supluje moji maminku a s tím klučinou, my jsme se chtěli brát, my jsme byli zasnoubený dokonce, akorát jsme byli opravdu jako mladý, takže to nevyšlo, tak toho mám dneska v podstatě jako bráchu. Svýho. Takže zdravím Kubu, jo?
4: Kubíku. Kuba chlastá od té doby Paří. Slaví, že to nevyšlo.
2: Ne, vůbec Kuba už má dneska fantastickou
3: maň. Stal se z něho hokejista.
4: No, počkej,
2: ale jo, on byl teda mimochodem hokejista, no, máš pravdu. No. Ano, když byl mladý.
4: A jak dlouho to trvalo, to bydlení?
2: Tyjo. A pak, já nevím, kolik jsme spolu byli, tyjo, 2 roky nebo kolik?
4: Dobře, a bylo ti kolik?
2: 20, takhle nějak, 21. Okay. No a počkej, ale to vlastně s ním jsem šla do prvního bydlení. Jo, jakoby vůbec, s klukem jako do prvního vlastního bydlení. A víte, co bylo strašně zajímavé? Že já jsem tam třeba dozvěděla, že máš každý den kakat. To já jsem třeba nevěděla. Jo, a já vím, to je trošku jako neobvyklé,
3: to
2: že?
3: To je jako problém, ale jako obecně.
2: Ne, opravdu. Ne, a počkej,
4: ale počkej, no to asi jako nevím, ne, nerozumím.
2: No počkej, teď my jsme spolu bydleli a teď já mu říkám, hele, on chodil třeba ráno a večer na záchod, jo, jako na velkou. A já říkám, hele, a neměli bychom jít k doktorovi, jako to podle mě to není asi v pořádku, když chodíš takhle dvakrát denně, prostě ne. A on říkal, no tak jako to si zajdi spíš ty, ne? Protože ty chodíš jednou týdně, jako víš, to, jako to není v pořádku. Chodit každý den na záchod je v pořádku. A říkám, no to ne, ne. No jo, jo. Takže jsme se šli potom teda zeptat jeho mamky a skutečně nám potvrdila, že je v pořádku chodit každý den na záchod, že to takhle má být. A to já jsem se dozvěděla ve 20 letech. Já jsem do té doby chodila třeba jednou, dvakrát týdně, podle mě.
4: Mm-hmm.
2: No.
4: Dobře.
2: No.
4: Ale teda kam se nedostaneme tady. Je paráda.
2: Je to tak, ale od té doby, co jako vlastně jsem to věděla, jo, tak...
3: Tak jsi to prostě dovolila.
2: Ano, tak jsem to, jo, že mi říkala totiž ta maminka, že nikdo je tak lakomej, že nechce chodit každý den na záchod. Že to může být i z toho lakomství. Já říkám, tak to já nejsem, že jo, tak to já musím chodit každý den.
4: Tak to kaval podle mě chodí jednou za půl roku.
3: Tyjo, a to já jsem slyšela, to je takové, jako nemůžu zmiňovat jména, ale slyšela jsem o člověkovi, který chodil s jednou holčinou a byl tak lakomej, že jí normálně jako počítal, že najednou jako spotřebovává víc toaletního papíru.
2: Kecáš.
3: Jo, že normálně počítal čtverečky.
2: Ne. Fakt,
4: jo. To je ale děsný.
3: Představ si, víš, jako tak chceš tam sám přesně, jako tak víš co, nevím, jestli jsi třeba prostě umýval zadek, měl bidet.
4: Takže ona
3: co?
4: Šla ze záchodu a on si šel odpočítat jako ty.
2: No.
3: No podle mě jako...
4: Nebo tak, je měl očíslovaný.
3: Měl je prostě buď očíslovaný, nebo spočítaný a věděl, že prostě když ta rolička má 30 cm, no. Takže má prostě 248 čtverečků a pak to šel podle mě změřit a řekl si, aha,
4: a
3: takže ta si vzala 4 dneska.
4: A šel
3: jí
4: to vyčíst, tak
2: to jo. Jsi bláho, asi tak to
3: takhle nějak to...
4: Ten by nedořekl větu a byl bych pryč.
2: To je neuvěřitelný. To...
4: Ale je teda pravda, že znám, se rozváděli, mm-hmm. Byli spolu přes 10 let. A on byl na ten den, kdy se rozvedou, připravený natolik, že kdy vlastně spolu začali žít, ne, že se vzali, ale od prvního dne měl schovaný všechny účtenky, který za ně zaplatil.
3: To jsem taky slyšela.
4: Gumičky do vlasů, 28 korun.
3: Jo, excelová tabulka a frajer.
4: Zaplatil
3: jo,
4: jsem za ní
3: jo,
4: benzen
3: jo,
4: 1000 korun a všechno měl nalepený a skopírovaný, aby, protože ono se to vytrácí, že jo? A přines ty šanony k soudu, nebo respektive skrz právníka.
2: To si děláš srandu.
3: No a to přece takhle i Elon Musk měl přece spočítaný vždycky každý holce, se kterou chodil, tak prej dával vždycky po tom, co se s ní rozešel, všechny účty, všechny prostě, všechno, co jí vždycky dal, tak to po ní chtěl zpátky. A dokonce Mariah Carey vysoudila...
2: Tak možná
3: vysoudila...
2: proto je miliardář, ale... Ne, možná proto je miliardář na druhou stranu. Víš?
4: Jo,
2: ono ti to naroste na hodnotě, ne přece?
3: No, Mariah Carey jsem slyšela, že vysoudila na frajerovi ten čas, který s ním ztratila. Že normálně ho soudila za to, že ty si absolutně mrhal mým časem.
2: Aha.
3: Tady máš prostě vypočteno, jaká je moje hodinovka. Tohle to mi musí zaplatit a vyhrála to.
2: Radku, těš se.

0: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
1: Tak pojďme do druhé hodinky, která nám teda tak trošku jako utekla, jo. Ono už nám zbývá asi zhruba nějakých 42-3 minut do konce našeho vysílání, ale myslím samozřejmě noční
2: vždycky mě,
1: show.
2: Vždycky mě mile překvapí s tou matematikou, opravdu.
1: Co, jak to?
2: Ne, jako říkám, že mile mě překvapí.
1: To spočítala hezky,
2: no,
1: ne?
2: No ale rychle.
1: Viď, no.
2: Bylo asi jenom 30 vteřin, to je super ten.
1: No normálně jsem to počítala třeba hodinu, tak buď rád, že to jo? Je takhle, jo, prosím. Ale mimochodem teda musím říct, že tady mám krásné vzkazy, moc za ně děkujeme. Třeba Marťu pozdravujeme do práce, ta nás teďkon zdraví v práci. Píše krásný večer. I když jsem v práci, tak vás poslouchám a náramně mě bavíte, jste boží. Jsem taky Husákovo dítě a ohledně vztahu a prvního rande a po 3 letech svatba. Počkej, ohledně prvního vztahu, prvního rande, jo, po 3 letech svatba, je tomu už 32 let. A jak vás tak poslouchám, s tebou rád si na KISSu. Miluji vás a rádi bych brala, pracuji ve zdravotnictví, tak by byl ve správných rukách. KISS poslouchám pořád, legrace je lek. Krásný večer a zdravíme Marťu. Tak moc děkujeme, Marti, taky zdravíme.
2: Ať to utíká.
1: No, Ráďo, tak co bys se chtěl, by si sestřičku, jestli pak jsi měl někdy v posteli sestřičku, již pořádnou tříkačkou.
2: Měl,
1: co ty drakouši.
2: Měl.
1: Jo, a co?
2: Dobrý.
1: Píchala
3: hodně
1: tě?
3: Hodně bolístek.
2: Ne, dobrý.
1: Je? Dobrý?
2: Jo?
1: Jo. A píchala tě?
2: Ne, bylo to obrácení.
1: Ty. Dobrý, no tak jo, zkusila jsem to, ne? Přece. Jo, tak. Pojďme se podívat dál. Tady ještě byl nějaký jako vzkaz. Počkej. Jo, dneska nás poslouchají v Dominikáně, čověče. Tady píše, posíláme z Juan Doya. Zdravíme Radka, Soničku, Hanka a Miguel. Tak vás moc zdravíme. Mají tady krásnou fotku u baru, čověče, Ráďo. Teda tam bychom měli zajet. Tamhle vidím to modré moře, hele. Wow, takže zdravíme do Dominikány. Dominikány.
2: Kapa, kapa.
1: Bána.

0: My tě tady nechali ještě aspoň, že tě můžu takhle jako hezky vyslechnout. Co říkáte třeba na vztahy na dálku? To je jako téma samo o sobě. Já musím říct, že vlastně jednu dobu jsem to praktikovala, protože jsem chodila se Slovákem asi 4 roky. Mm. A fakt jsem ho milovala, jako já jsem se ho chtěla brát a
1: no, se, ty jsi nechtěla
0: že
1: brát,
0: teď jsem to chtěla jako, říct, no. Že jo, já jsem se chtěla každýho brát. Jo, ne, ale opravdu v podstatě jako byli jsme to tak nějak jako 3-4 dny většinou, že buď já jsem mohla dojet nebo on dojel, a 3 dny jsme byli jakoby bez sebe. Tak nějak jsme to jakoby měli, jo, že opravdu skutečně každý.
1: Dobře, ale tohle to zase upřímně jako není úplně jako vztah na dálku. Do jistý míry samozřejmě je, ale dobře, teďko nás ladí hromada kamionáků, který prostě odjedou od svých manželek, od svých rodin a nejsou tam třeba týden, možná i díl, já nevím, jaký dálky jezdí. Mm-hmm. Takže si myslím, že tady je to úplně, pardon, běžný, normální. A zase klobouk dolů před těma frérkama, frérama, že to dávají. Že to funguje, ale je to práce. Mm. Nemůžeš prostě, ne každý jezdí kolem komína a ve 4 je doma.
0: To je pravda, no. Mm. Marti?
2: Já jsem si to zažila, no, s Američanem kdysi dávno, takže to bylo jako
0: krátkodobý. To bylo hodně na dálku,
1: no. Teda. S kamionem, jo.
2: Co? Hodně daleko, no.
1: To je dost daleko.
2: A to počkej, se tam nemá šanci úplně vydržet, vůbec? Si myslím.
1: No, já si myslím, že to je předurčený jako...
2: Přes FaceTime.
0: Jo, jenom takhle. Takže
2: ne,
0: jste se
2: ne, měli... jako viděli jsme jo, se samozřejmě, já jsem tam jezdila a prostě nefungovalo to, no.
0: Ne?
2: Ne, já jsem jako hrozně labutí člověk, já prostě potřebuju, když už si toho člověčka vyberu, tak
0: ty romantičko.
2: Já chci mít prostě doma, víš, chci tam s ním bejt, chci se jako vracet.
0: Vždycky může jít na 4 a uklízet. Potřebuji mít doma.
2: Jak to, že ještě není mi dalý prádlo?
0: Přesně, jak to, že nemám vařeno, mám hlad.
2: Měl svýho okouna.
0: Jo, prosím vás, a to vám musíme ještě říct, to jsme se teď vlastně bavili tady mimo éter a zase si myslím, že by byla docela škoda, kdybyste o to přišli, kdy teda vlastně, jak dneska existují různé druhy vztahu, tak existují také různé druhy sexu, to určitě víte. A právě říkal mi kamarád, taková má kamarádská gay dvojice, že vlastně zažili na dovolené teď takový, jako řekla bych, takové obrození sexuální, že oni jsou spolu už poměrně jako dlouho, že teda vlastně nějakýho animáče si tam dali jako takhle jako do trojky a že animáč byl takový jako docela zkušený už pravděpodobně s tím animátorstvím tam, no a že teda řekla, hele, tak to uděláme takhle, ty tam prostě jako, já nechám otevřený dveře a vy tam vejdete jako a já nebudu vědět, který z vás mi to jako dělá a budu tam připravený jako na 4 a prostě jenom otevřete dveře a jako, a ono to je, přímo se tomu nějak říká, nějak se to jmenuje a teď on to provozuje.
1: Naslepejše.
2: Překvapení.
0: No, ano, Kinder surprise. Teď nějakým způsobem se to jako...
1: My
0: jako...
1: jsme dávali dřív jako ruce na oči. No, evidentně už se hádá jinak.
2: Bomboniér.
0: Ano. No, takže opravdu, že dneska a tomu se přímo nějak říká, já teď možná, jestli nás poslouchá někdo z posluchačů, kdo tomu rozumí a kdo to zná, tak možná, nebo tady na streamu, jestli někdo bude vědět, tak nám dá vědět, to je přímo nějaká praktika, jo? Že ty vlastně nevíš, kdo přijde.
1: Na mě nekoukej, já se zamykám. A ode dneška začnu ještě na jeden západ navíc.
0: Existuje jako nějaká seznamka, kde se právě takhle můžeš, jako nebo třeba nějaké ženy touží potom být znásilněny. Jo, a ty můžeš normálně...
1: Dobře, když je to asi nějaká hra, ale to
0: no, ale pamatujete si, jak... Jo, počkej, tady mi píše Open Door se to jmenuje. Děkuju, Jaroušku. Open Door se to jmenuje. No tak otevřené dveře, to je celkem příznačný název, že? A takže jako musím říct, že je to jako to, veď? Že
1: teď když my... je to domluvený a opravdu přijdou ty, co mají přijít, OK. Otázka je, jako když necháš otevřeno, staví se někdo jiný, veď?
0: No, to se stalo právě na tom posedu tenkrát.
2: Dobrý den, já jdu jenom kolem.
0: Oni znásilnili tenkrát. Oni znásilnili tenkrát nějakého myslivce.
1: No, myslivce.
0: Že oni si spletli posed.
1: Oni si spletli posed. Ano. Tak bez legrace, to vyšetřovala moje policie České republiky. No. A to bylo real zpráva, že vlastně on skutečně přišel na posed. Tam byli manželský pár nebo pár, nevím. A bylo to domluvený, že vlastně
2: že
1: ten, co tam
2: odmítat,
1: měl přijít, tak, že vlastně jako on je myslivec, že má všechno to, co má mít. Ježiš. No a on tam přišel normálně regulární myslivec a oni byli na blbým posedu.
2: Ty bláho. Normálně a oni ještě opravdu... se s ním domlouvali, prosím tě, kdyby si jako nechtěl, musíš fakt tak. Jako být hodně explicitní, prostě
1: no, jasně.
2: Opravdu nechci.
1: Takže to tam bylo jako takový
2: divný. To je mi ho líto. No. Mě teďko jeden můj gay kamarád taky říkal, že existuje aplikace, která ti říká, na jakých záchodcích kolem tebe, že vlastně seš na mapě a vidíš, kdo kde jakoby je a můžeš se tam přihlásit a třeba, že on, my jsme byli v Hybernský a on

0: Říká, hele, teď vidím, že zrovna v Paládiu někdo píše, že by se chtěl jako s někým sejít prostě na pánech a že tam normálně můžeš přijít, uděláte si, co potřebujete, odcházíte, o sobě vůbec nic nevíte.
1: Sorry, ženský, ode dneška chodím k vám.
2: Počkej, tak
1: pak. Ale rád normálně, jako dostal někde mojmu.
2: To je hustý, jo. Jenomže víš, jako...
1: Ale podle mě tohle jede jak dlouho, no.
2: Prostě. Jo, myslíš, že jo, jo.
0: Já věcí, o kterých my vůbec nevíme.
2: Že jo. A dokonce jsou jako i nějaký jako takový seznamky, kde se můžete seznamovat vlastně v párech. Jo, že prostě vy se jako že se můžete vyhledávat, prostě jste spolu dlouho, už prostě ten sex není to, co to bývávalo, tak vy se známíte s druhým. Jak?
0: Tinder.
2: To by to taky na páry, jo.
0: No tak tam, tam já svýho času, když jsem tam byla, tak jsem tam potkala tolik známých a byla jsem překvapená, že tam jako hledají třeba někoho do trojky, nebo jo, zase jiný pár třeba.
2: No,
0: jako,
2: no. Šli byste do toho někdy takový, Marti?
0: Já ne, já určitě ne, já se nedělím.
2: Jsi majetnická, jo.
1: Do čeho?
2: No do toho, že bys vyměnil jako někoho v páru.
1: Ne.
2: Ne. Víš, tohle, ne jako, že do trojky nebo takhle.
1: Říkal, no. Zopakuju to. Pokud chceš jít do tohohle, tak to musíme jít s někým, za mě, s někým, ke komu nemáš citovou vazbu.
2: Jo, takhle,
1: jako,
2: no.
1: Jakože když někoho, sorry, miluješ,
2: ano.
1: Citově,
2: ano.
1: Tak jako nemůžeš koukat jako podle mě na to, jak tě ho někdo mydlí, jako. Sorry. No. Ale když jsi s kámošem, uh-huh. Jakože jste zpřízněný duše prostě na sex, ale nemáte k tomu to, no tak ti to asi může být ukradený.
2: Jo. To je to mydli prostě.
1: No.
2: Mydli, fidli. No.
1: Ale to je jenom můj osobní názor za mě.
2: No tak.
1: Takže to má jinak.
2: No tak jako jo, no.
1: No, tebe bych vyměnil raz dva.
2: No, to je mi úplně jasný, to já bych tam zase lítala jak čamrda na koštěti. Každopádně situationship, to je takový jako velmi dneska propíraný téma, to určitě víte, co je, ne? Dva lidé se vídají, mají sex, tráví spolu čas, mohou se milovat, všechno, ale nikdo přesně neví, co to jako je, že se to nedefinují, jo? Já si pamatuju za našich mladých let prostě hned ještě vůbec než cokoliv bylo, chodíme spolu nebo ne? Jo, vždycky no, dopis se posílal, napsal se,
0: ano, ne,
2: zaškrtni prostě.
0: No jasně, jo, můj kluk mě taky takhle musel požádat, prostě jo. Musel mi napsat vzkaz, já jsem zaškrtávala.
2: Jo, počkej, ještě, to jsem se tě lekla, čověče. Hele, ale vy používáte ještě na Ukrajině teda jako papírky, nebo to bylo už SMS-kou, nebo jak to máte? Co? Tak to se dozvíme už za malý okamžik tady na Rádiu Kiss, posloucháte noční show na Kissu a za chvíli jsme zpátky.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě Mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: Mejdanek se tady dneska večer užíváme ve třech. Rádia, Marta Somik a taky já, Soňa Ede, vás zdravíme od mikrofonu. Rádia KISS, no a dneska probíráme seznamování, probíráme vztahy, probíráme prostě všechno kolem toho, co se toho týká, protože Martičku možná můžete znát z jedné seznamovací reality show. Pokud nevíte, jak vypadá, tak mrkněte na naše sociální sítě, ať už Sonja Ede, anebo Radio KISS, protože tam uvidíte i fotku od Marty. A na TikToku teď Sonja Ede vysílám živě. Přesně tak. No, přátelé, samozřejmě je to rozdíl trošku seznamování v 90. a seznamování nyní. Je spoustu nových názvů, vztahů, taky těch pohlaví, že? Třeba Radek se občas identifikuje jako sanitka.
3: No, to je jenom v úterý. Ve čtvrtek jsem hodiny.
2: Ano, přesně tak. Někdy je taky lustr a lampa, veď.
3: Letadlo, ale to je jenom o svátek.
2: Jo, to je jenom o Vánocích. Takže dneska je to jako takový jako složitý. Stalo se ti třeba někdy, že jsi byla, Marti, s někým, kdo jako nevěděl vlastně, čí je? Ve vaší generaci je to totiž běžnější než ty naši, co se budeme povídat.
4: Nestalo.
2: Ne.
4: Ale říkám si, že vlastně by to nebylo od věci, kdyby třeba, nevím, chtěl být čuplík.
2: Jo?
4: Že by mi podával věci třeba ráno, kdybych se malovala, tak prostě by se...
2: Šuplík.
3: Otevřel.
4: Prostě otevřel, víš, já bych vždycky jenom řekla, co chci podat, on by mi to podal.
2: A jak by si s ním teda provozovala sex s takovým šuplíkem?
4: Tak mě...
2: Je dost hranatej, podle mě, by to bolelo.
3: A to zasunuješ, ne? Vysunuješ.
2: No právě, no.
3: Tam zpátky. Se šuplíkem by to šlo.
4: Já tohle nemám odpověď. Svěre chytal.
2: No, jako skutečně některým věcem už dneska nerozumím a když sleduji mládež, tak si připadám poněkud starší, jako. Ale jenom tímto ohledem. Mm. Je něco třeba, co i tebe zaskočí, Marti?
4: Hele, já to respektuju, teď jsem byla na travesty show, byl tam chlápek, který se identifikoval prostě jako pes, byl oblečený jako pes a já mám jako psi ráda, mě to jako nějak prostě nepřišlo divný, víš, jako, že každý si dělá, co chce, co má rád. Jo, jako...
2: No teď jo, tak samozřejmě. Musím se přiznat, tady toho psa jsem měla zrovna v Sexoně ve svém pořadu, který se teda zabývá erotickými tématy. A jako musím říct, že já mám radši ty jako normální psy. Jo, víš?
3: Ty, co drží hubu.
2: No, ale jako... to za prvý a za druhý mají tu srst a jsou takový hebký a roztomilý, jo? Že tohle mi zas tak roztomilý úplně nepřišlo. Zvlášť ne, když teda to po mně něco chtělo, piškotek nebo tak něco.
3: A představa taky, že s ním jdeš ven, jako on se ti tam jako s ponomrdním vysere někde u lampy.
2: No, nechceš to zvedat.
3: To prostě. Nechce se dělat.
4: Ale moje oblíbená scéna z Malá Velká Británie, jak ona si povídá s tím psem, víš, a prostě říká mu, jak se chová a pak prostě se přijde na to, že celou dobu to říká ona, víš co. To je strašně super.
3: Tak já použiju tvoji větu, já to respektuju.
2: Ano.
3: Ale sorry, ať, promiňte mi to, ale prostě nemůže se kvůli tomu měnit celá společnost.
2: No,
3: sorry.
2: Ano, teď trošku jako chodí tak, že vlastně ta minorita je nad tou majoritou, ano. Mám pocit trošku jako jo, že...
3: Pojďme to respektovat, ano. Prostě co si děláš doma, jestli očucháváš rohy, nebo to tam jako dělat. To je tvoje věc.
2: Jestli
3: jako.
2: Se nakadíš do obýváku, prostě
3: tohle
2: je to,
3: respektuju, ale proč celá společnost se musí pravidla podle toho měnit? Teď to je jako nesmysl.
2: To se mi taky moc jako nelíbí, no. S tím naprosto musím teda souhlasit. Nicméně, umíš si představit, víš, já se teď přemýšlím, já s Bibinkou, když chodím ven, tak mám takové malé pytlíčky, krásné, roztomilé.
3: A to je pes,
4: že bys to musela sbírat potom člověku třeba.
2: Teď si vem, to bys musel chodit, jak se do popelnici, ty 120 litrový, víš, ne, prostě. Ti tam nasere hromadu hoven. A musela bys si se umít.
3: Proč já si to všechno představuju,
4: Já jsem si to právě taky představila.
2: Musela bys si mít takovou tu lopatu, prostě
4: já bych mu vysvětlila, že prostě musí být chytrá border collie a musí si to prostě po sobě uklidit sám.
2: To si to dělají, jo?
4: To nevím.
2: Border collie.
4: Musíš to zjistit ty a pak mi řekneš.
3: Oni jsou chytrý, se říká ty border collie.
2: No to je pravda, ale že by si po sobě
4: uklidit. No tak tím pádem jako přece nechodila, myslí,
3: že vlastně by ho to naučila, že?
2: Jo, takhle. Aha.
4: A nebo by prostě doma ale chodil do kočičince.
3: Jak to je, takhle jako třeba, když tě veze ten pes jako do práce třeba. A on a chytnou vás Benga.
2: No, tak jestli nemá...
3: A on má prostě v řidičáku Azor a Lík. Jako jak to? No, jak mě by zajímala ta situace? Jako?
2: No, to podle mě by naši policisté ho odvezli rovnou na
3: K9. Šel by na letiště očichávat kufry.
2: No jo, takhle, já myslím na chocholárnu. Jako, že
4: na D1 rovnou prostě. Pro. Za Simírem Gerchánem.
2: Tak ten no, byl na D11, ne?
3: Byla A1. No.
2: Nebo aj, no to byl německýho něco. Nebo
3: německý, myslím, že A1. Já jsem dokonce, tam to bylo víc.
2: Když jsme u toho, teda, já jsem dokonce nedávno zjistila, že Simír Gerchán je jeden člověk.
4: Jo,
2: já jsem myslela, že to je Simír a Gerchán, víš? Jo. A teď někdo řekl, hele, on tady bude, zrovna tady bude v České republice, má křtít nějaký, já nevím, něco, nějakou desku nebo něco takovýhleho a já říkám, počkej, a to jsou jako, to je jeden člověk, já jsem myslela, že oni jsou dva, Simír a Gerchard.
4: Já jsem si to taky myslela. Byť?
2: No, tak jsem tak ráda.
4: No, jenže my jsme přirozeně blondětí.
2: Ano, přesně
3: no, to.
2: Jo, no, tak jo, posloucháte Noční show na Kisu a za chviličku pokračujeme.

0: neměl nikdo poslouchat. Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu Kiss.
1: Nezbývá nám mnoho, už pouhých čtvrt hodinky do konce noční show, ale samozřejmě vás potom čekají ještě večerní juboxy, takže pokud se chcete zavolat o písničku na přání, teď ne, ještě čtvrt hodinky tu máme noční show, až potom po 12. hodině, teď začnou i noční juboxy. Každopádně my vás zdravíme dnes Radek, Marta a Soňa, protože dneska tady máme krásnou hostku Martičku, účastnici jedné seznamovací reality show a právě o seznamování se dneska bavíme. Tak Ráďo, já ty víš, že já ti vlastně dávám jako každou středu výběr, nádherný výběr na svém Instagramu Sonia Edde, prosím vás pěkně, kdo byste se chtěl podívat, tak si zapište tento Instagram, jaké je i po N a Edde, jo, dvě D, dvě E. No tak tam vždycky každou středu Ráďovi prostě dám pořádný výběr nádherný holek a on má za úkol vybrat si tu nejlepší, ale je to prostě takový fouňa, řekla bych, jo, nechce úplně moc jako vybírat se z těch holek, nechápu proč teda, Ráďo.
2: Protože zrak přechází z těch krasavic. Jo, a když máš prostě možnost tohle jako, víš, no, jako vokuštovat komplet.
1: Ano.
2: No tak já...
1: Kdo to má?
2: Musím si, vyzkoušet.
1: Já se o tebe jako starám, jak o vlastní,
2: no
1: jako co si budem.
2: Říct,
1: jo,
2: to jako, ale no. Jako představa tohle, že jako jdu představit mámě.
1: No.
2: Jo? To musím říct, že jako, je to velká paráda.
1: Ano, nebojte se, já tam jednu nějakou švihnu jenom na ukázku, abyste věděli, co tam rádi vydávám. Jo, tak pak mrkněte do storička, protože opravdu stojí to za to, ale jako mámě bych ji taky ukazovat nechtěla, co si budem povídat teda. Jako, jo. To jako opravdu, no. Měli jste vůbec někdy takového partnera, který třeba jako vás nějakým způsobem bavil, ale báli jste se ho představit doma? Co? Počkej, Marti, ty nemáš vůbec telefon zaplej mikrofon.
3: Jo.
1: Viď?
2: Jo, mě... jo, fakt.
1: No,
2: jo.
1: My holky to máme asi častěji než vy kluci teda, no. Mm. Jako přiznám se, já taky jsem neměla takový, nebo měla jsem teda takový, a vlastně z toho vzniklo i to moje jméno, že jo, umělecké. No, protože já jsem ho nemohla představit doma a dokonce jsem se ho nemohla dát ani jako do vztahu na Facebooku. Protože ho nesnášeli u mě doma. Jo, on to totiž byl někdo...
2: Jo, takže tam to bylo povahový, ne, že byl hnusný.
1: No, jo, povahový, no. Že on byl takový, brácha mu říkal Stojan na brejle a... Oni říkali vždycky jako takový, víš, jenom jsem takový velký sluneční brýle. No a on totiž jednou nějak byl někde opilý, jel z nějaké pařby a ten taťka zrovna můj řídil ten trolejbus a on mu nějak začal nadávat, jo. Aniž by věděl, že to byl
2: že
1: můj taťka, no,
2: jasný,
1: samozřejmě.
2: No,
1: jo, takže jsem věděla, že domů ho zkrátka přivést nemohu. A na Facebook, že se ho dá taky nemohu, takže jsme si nakonec dali vlastně stejný jméno. Každý jsme řekli nějaký písmeno a z toho to vlastně jako vzniklo. S tím, že já jsem si to potom už jako nechala. Tak to jsem vlastně řekla, to jsem nikdy neřekla takhle.
2: To jsi nikdy neřekla.
1: To jsem nikdy neřekla.
3: Vůbec nevěděla.
1: Takže teď jsem to vlastně takhle na své práskla. To nevím, jestli jsem udělal úplně dobře. Co?
3: No já mám hodně vybíravýho tátu, takže tam jsem věděla, že jako málo kdo projde tím sítem. Že jako ten fakt jako nikoho vlastně neschválil. A jednou jako jednoho a teďkom vlastně mýho současného toho úplně jako miluje.
1: Jo, no tak to se budeš jako... muset zjít, holčičko, ale to vypadá jako teď.
3: To halo, jako... halo, slyšíš to? Vidíš, už no? To máš zase
2: potvrzení. On ten Petr asi bude trošku les do prdelka. Zdravíme, Petra.
1: jak to, jak vlastně jako...
3: Můj taťka vybírá partnery.
1: No.
3: Ale tak táta je prostě takový jako specifický, no on jako taková jako... No, 90-kovej, víš, takový ten prostě týpek. Hodně
1: počkej, 90-kovej
3: týpek? Ne, jakoby, teď jsem narážela na naši předchozí konverzaci, ale víš, jakože je to prostě takový ten jako voják, prostě takový ten týpek, prostě, který jakože má jako velmi dobře nastavený hodnoty, rodinný, je velmi takový zásadovej.
1: To já teda musím prásknout na sebe něco, jo. Já jsem si pamatuju, já jsem asi v 15 chodila, nebo v 16 jsem chodila s týpkem, který byl o 15 let starší, já jsem prostě má na ty starší, jako jo. Ale on byl pravděpodobně trošku postižený, že jo, protože jako chodit takové 30 s 15 letou holkou není úplně normální, dneska už to vím, ale tehdy jsem si říkala, no to jako co, jako jsem prostě skvělá.
3: Koukali, veď, s Ráďou před chvilkou.
2: To je jedna věc, ale hlavně jako já jsem viděl, jak se vypadalo v 15, takže musím říct, že byl úchyl, jako.
1: No to
2: na krátko na Ježka pěkně hnusná. ale...
1: To není pravda, jsi pěkně lhář. Já jsem náhodou měla kozy jako vozy už, jo, Klotilda s Matildou už byly venku a vypadala jsem na 18, takže jako chápu to, jo, že jsem prostě, a samozřejmě jsem, protože jsem vyrůstala mezi staršími vždycky, měla jsem 8 let staršího bráchu, nebo mám, tak tím pádem vlastně, rozumíš, jsem byla jako, jo, moc jsem si nerozuměla se svými vrstevníky. No a tenkrát jako brácha přišel domů a řekl to našim, jo, a udělala se tam hrozná jako, že prostě to je mafián a že mě odveze někam do Itálie a že prostě to bude hrozný a že já nevím co všechno a tak. A oni mi zakázali se s ním tenkrát vídat, že jo. A říkám, no tak hele, máme dvě možnosti, tak buď teda mě budete doprovázet do školy a ze školy a budete tam se mnou sedět 9 hodin, anebo budu chodit za školu, jestli mi ho nedovolíte prostě, takhle jako jo. No a táta na to šel chytře, táta řekl, on mi totiž tenkrát koupil 33 desítku, telefon, víš, ten frajer. Mm-hmm. Ne, nebyla jsem s ním kvůli tomu telefonu, ale koupil mi ho. No a teď táta říká, když se s ním rozejdeš, koupím ti ten telefon, bude tvůj. Říkám, no tak, dobře, pár měsíců jsem si to vyzkoušela. Pak jsem vzala telefon a šla jsem do džep. No, takže můj táta to, ten jde na to vždycky chytře, protože jako u mě nemá moc jako smysl mi do čehokoliv kecat, já si vždycky stejně udělám tu svoji, takže tak. Ráďo, co ty?
2: Já jsem nikdy tenhle problém neměl. To je vždycky tak byla moje věc.
1: Ty jsi podle mě jako doma nikoho jiného než Aničku nepředstavil, nebo?
2: Ty jo, takže Pavlu znali, Hanku znali,
1: já, dobrý,
2: Milu
1: no, tak,
2: znali,
1: to bude do zítra, tak to nic.
2: Lucie, Anička, 5.
1: Jo,
2: to je... Ten zbytek nikdy neviděli.
1: Jo, tak počkej, ty jsi ale neměl jiný holky přece.
2: A já toho... považuji ex, když jsou se mnou víc jak rok, to což je 5.
1: Jo, to je...
2: To jsme skončili.
1: Tak to je hustý teda. Hmm. Ty jsi s někým vydržel jako rok, jo?
2: No, počkej, já to mám spočítat, já budu zaokrohlovat, jo? Někdy no. Mi někdy víc.
1: No.
2: 4, 3, 4...
1: 2-1 start.
2: Ty bláho, 4-5, myslím.
1: Fakt, jo, takhle, nejdelší vztah. Marti, co ty? Kdy jsi měla, jak jsi měla nejdelší vztah?
3: Něco málo přes 3 roky.
1: Já taky, no, 4, no. Jsem, to byl ten, ale to bylo právě na tu dálku, víš, tak to vydržíš díl, jako bych řekla, než prostě, když ho máš každý den doma, musíš mu prát fusakle.
2: A byla jsi věrná?
1: Byla. Jo, já jsem ho milovala strašně. Ale on byl nevěrnej, no. Zdravím tě. Braňo.
3: Ty hajzle.
1: Přesně.
2: Ty kde bydlíš?
3: Doufám, že plešatíš teďko.
2: A kuláš a máš stejný tapku.
3: Proklínám tě plešatosti naší generace.
2: Jinak jsem v pohodě a už jsem se z toho dostala.
1: No to ne, ale jako musím říct, že teda tehdy to pro mě byla velká jako rána, protože já jsem se to dozvěděla až asi po 3 letech. A on pak už byl jako hodnej, ale na začátku prostě, že jo, a on mi dal telefon, já jsem byla u něj vlastně na Slovensku.
2: Jako další model nový, jo.
1: A ne, počkej, pozor. 3410, ne. A spadl mi telefon, rozbil se mi a on mi půjčil svůj, dokud se mi ten můj neopraví, jo, nechávala jsem se opravovat tam na Slovensku. A to není možný, ale prostě mi se to tak stalo, jo, prostě když ten vesmír chce, abys něco věděla, tak se to rozvíš. Takže já jsem si stáhla WhatsApp a stáhla jsem si tam jeho konverzace na svoje telefonní číslo.
3: Pane bože, to muselo být příšerný.
2: Ale tohle se nedělá.
1: Ale já jsem to nechtěla, já jsem si tam zadala svoje číslo, to prostě normálně to nejde. Normálně to nejde, ale on to měl asi nějak v archivu nebo co toho telefonu, nikoliv jako na SIM kartě, nevím tenkrát, jak to fungovalo, ale prostě stáhla jsem tam ty konverzace, když jsem si tam stáhla do toho ten WhatsApp. A teď jsem jenom četla jako prostě a viděla ty věci.
3: Ježiš,
1: že? A
3: to říkám, muselo být hrozný.
1: No to bylo strašný, no. Ale pro něj taky teda. On potom ještě 3 roky poté, co já jsem se s ním rozešla, jezdil a prosil mě, ať se vrátím. A opravdu každý narozeniny si pamatuje. Do dneška mi vlastně píše na narozeniny. A každý Vánoce vždycky přijel všechno, no, jako, no, ale takhle to mělo být. Prostě vždycky je všechno tak, jak to má být, ne?
3: Jo, ten vesmír to zařídí.
1: Přesně. Vesmír všechno zařídí. Ty jo, chudák vesmír.
2: Chudák vesmír úplně nemění, jo, díky.
1: Tak jo, přátelé, 2 hodinky jsou za námi, zbývá nám 7 minut do konce. Tady samozřejmě musíme pustit taky moderátora, který si musí připravit na další program, což jsou tedy večerní, no ne večerní, noční juboxy, takže pokud budete chtít nějakou písničku, můžete volat 210-323-323. Martičko, my ti musíme moc a moc poděkovat za to, že jsi přišla, byla jsi hostkou dnešní noční show, děkujeme moc.
3: Já vám taky moc krát děkuju a děkuju všem
1: pochlusanek, ano, to budeme dělat až posléze.
3: Moc krát děkuju, že jste tady u toho byli s námi, že jste vydrželi.
1: Ano, že jste vydrželi poslouchat ty naše debilní keci z rádia, veď.
2: No, ale nám to neva.
1: Ano, rádi o tobě taky samozřejmě, moc a moc děkuju, že jsi přijal pozvání. No a vy se můžete těšit zase příští měsíc, třetí čtvrtek v měsíci, jo? Mm. A pozor, to by měl přijít a doufám, že přijde, slíbil mi to a řekl, že si ho můžu napsat. Kuba Ryba z Rybiček 48.
2: Je, tak to se těším zase. Ano, na Kubu se těším.
1: A to bude, si myslím, jako divoký.
2: To by mohlo být divoký.
3: To bude peprný,
1: to bude peprný a divoký.
2: Runkeři, tam si myslím, že to lítalo jeden čas prava doleva.
1: Je to tak, je to tak.
3: Ale... A to byla vanilka, příště to bude chili.
1: Jo, a jak
2: hodně chili.
1: A to mě zajímalo, jak ty znáš vanilku zrovna, čověče. Víš, jako vanilka.
3: Jsem četla přece 50 odstínů šedí.
1: Jo, tam to je, jo.
3: No jasně.
2: Jo, já jsem to neviděla.
1: Já jsem to taky neviděla, ale...
2: Já si pustím rovnou porno.
3: A teď, je nějaká nová senzace, jmenuje se to Dvůr růží a trnů, něco takového. A Kotar to má zkratku.
1: Aha.
3: A prej je to jako velmi peprná fantazie. Já jsem teď asi na první díl 14 stránek.
1: Už to máš doma,
3: je to
1: samozřejmě.
3: Dobrý. Samozřejmě,
1: no,
3: že
1: jo,
3: už to mám doma.
1: No, to je jasný, jo.
3: No, ale od druhého dílu mě asi 50 lidí psalo, že jaká to je pecka, že to je prostě neskutečný tahák. Kamarádka na mateřský to přečetla všech asi 5 dílů prostě za 2 dny.
1: Jasně,
3: to jsou
1: a děcko
3: věc,
1: prostě zanedbaný sociálka tam zvoní, rozumíš, protože matka čte tady nějakou tuhletu, no. Hele, ale já jsem zase přemýšlela, já bych mohla něco takového napsat, čověče.
2: Co přesně?
1: No, takový něco jako 50 odstínů prostě rád, jak je střáví. A víš, tady můžu povídat, je, takových příběhů.
2: Tak kdyby si nebarvil hlavu, tak by to mohlo být 50 odstínů šedivky, ale to... asi jako...
1: No počkej, já jsem blondýna, já ne. To musíš tady na svoji kolegyni Magdičku. Ta má hnědý vlasy, že jo? Ta bude za chvíli šedivá z tebe. No, to je jasný.
2: Bůh ví, jak to je tam dole, ty kecko.
1: Tam je to zrzavý. Tak jo, děkujeme moc za to, že jste tady s náma byli a budeme se těšit zase rádi už zítra v odpoledním jumpu.
2: Jo.
1: No a my se uslyšíme, jak už jsem říkala, v noční show a taky v Ladies Night, tak koukejte ladětky. Děkujeme moc a krásnou dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Ahoj.
0: Jediná noční show českého éteru. KISS. Radio KISS. Be happy. And it goes.

0: noční show střídají noční juboxy a startujeme právě teď s Kubou Krabáčem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, máme 21. srpna, posloucháte páteční noční juboxy, jak jsem zmiňoval, dnes s Kubou Krabáčem. A samozřejmě pojďme si zopakovat, jak vlastně slyšet svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. Máme hned dvě možnosti. První je naše telefonní číslo 210 323 323 a tou druhou možností je naše mobilní aplikace Rádia Kiss, kterou využil třeba David.
1: Čau Kubíku, ahoj kysáci a krásné kysačky, zdravím všechny noční sovy a taky celou naší noční letku. Chtěl bych tě Kubíku moc poprosit zahrát písničku Galliano od Italo Brothers a Aaron Chupa. A bylo by to pro všechny kysáky, co jsou v práci nenoční, potom bych to chtěl poslat všem řidičům a kamionákům, potom pro všechny holky na benzínkách, pak samozřejmě pro celou naší noční letku, jako je kamionějdě Peťule, Roman Taxilomou, Skotia, Pítr, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek a samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, ahoj David z Havíčkova Brodu.
0: A jedeme společně až do 6. hodiny raní, takže je spousta času plnit hudební přání podle vás.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Mobilní aplikaci Rádia Kiss už jsme provětrali, tak se pojďme podívat na naše telefonní číslo 210 323 323, kde už čeká Filip. Filipe, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Máme víkend za dveřmi, jaké máš plány?
2: No, po nějakých 7 dnech, co jsem byl v práci, takže mám konečně volno, pár to nedělám.
1: Takže zasloužený volno doslova, viď?
2: Tak.
1: A co budeš dělat?
2: No, zítra budu doma a sobotu budu slavit narozky.
1: Páni, no tak to všechno nejvíc nejlepší. Pojďme teda oslavit ty narozky i výběrem tvé muziky. Chtěl jsi Two Brothers on the Floor a song Never Alone. Komu tuhle muziku chceš poslat?
2: No, já bych to taky mu jednomu kamňákovi, který s kamionem, doufám, že teda poslouchá, možná se tomu bude smát, který jednou mě taky nachytal takhle, když jsem volal do rádia, tak mi to potom jakoby trošku jako dal sežrat.
1: Jasně.
2: Tak si dám tu písničku, aby se budou se řídilo, teda jestli řídí. Myslím si, že možná, že jo, no.
1: Dobrá, ještě někomu dalšímu.
2: Bylo by to pro Bibička a jinak pro vás hodně, jo?
1: Filipe, moc děkujeme, užij si nejenom song, ale samozřejmě i páteční noc. Ahoj!
2: Taky, ahoj.
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Dejte vědět.

Rudimental Khalid All I Know, muzika, která dohrála 27 minut po půlnoci, vy ladíte páteční noční juboxy. Já jsem Kuba Krabáč a společně budeme trávit noc až do 6 hodiny raní. Mám na vás, kysáci, otázku. Věřím tomu, že se určitě někomu z vás stalo něco, co se stalo i mně. Znáte to? Najednou vytáhnete bundu, kterou jste třeba půl roku na sobě neměli, protože přece jenom nebyla zase tak dlouho zima, a najednou říkáte, ha, hele, tady je tisícovka. A nebo kouknete jinam a najdete tam něco jiného. A to něco jiného je právě otázka, kysáci, na vás. Využijte mobilní aplikaci Radia Kiss a mě by opravdu zajímalo, co jste takhle po kapsách, nebo třeba v šuplíku, nebo prostě co jste našli a vlastně jste si mysleli, že už to vlastně ani nemáte. Jsem zvědavý na vaše hlasovky. Teď si dáme další muziku. Tohle je Alice DJ, Will I Ever, na Kissu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, možná dobře víte, že kdokoliv se dovolá do noční jukeboxu úplně poprvé, tak získává naši speciální samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou. A přesně takovou získává Eda. Ahoj!
2: Ahoj.
1: Jaké to je takhle dovolat se poprvé do noční jukeboxu?
2: Je to vzrušující.
1: Jakou dáme muziku, povídej.
2: Já bych si chtěl nechat zahrát písničku od Olivera 3, Life Goes On and On and On.
1: OK, a komu bys to chtěl poslat?
2: Chtěl bych to poslat všem kysákům, co poslouchají tak pozdě.
1: Dobrá, tak díky, že jsi zavolal. Užij si páteční noc a měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Kiss.

0: hodí. A když je to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: 45 minut po půlnoci, tohle byly Coldplay a vyladíte noční jukeboxy dnes s Kubou. Já jsem se vás, kysáci, ptal na tu otázku, když jste třeba sáhli někam do kapsy nebo do šuplíku a najednou jste našli něco, co jste už mysleli, že jste dávno ztratili. Co to bylo? Lukáš.
1: Ahoj, čau. Já jsem takhle ztratil tenkrát sluchátka, nenašel jsem je teda v bundě, ale našel jsem je v autě a úplně čistě náhodou. Když jsem chtěl si poslechnout písničku a jednou koukám, že se mi telefon přihlásil k těm sluchátkům, tak jsem pohledal celý auto a našel jsem je samozřejmě pod sedačkou. Nějaký ty drobáky.
0: Jo, drobáky, ty se najdou vždycky. Jessica píše, tak já uklízela ve skříni a našla jsem cca rok ztracené doutníky a 2000 korun, takže to bylo super, že jsem teoreticky vydělala. S pozdravem, vaše Jessie. Igor píše, ahoj kysáci, jednou jsem našel v kapse pas na myši. Já si to úplně představím, jak sáhneš do té kapsy a... No teda, panečku, kysáci, co dál? Co jste takhle našli po kapsách nebo někde v šuplíku? Teď ale pojďme plnit hudební přání podle vás.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
0: Eda před chvílí získal svoji první noční samolepku a jiný posluchač už ji dávno má. Viď, Pavle?
3: Krásný večer, Kubíku, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku od Armin van Buuren Here in my arms? A bylo by to pro všechny posluchače téhleté úžasné stanice, pro všechny skvělé lidi a pro tebe, Kubíku, protože bez tebe bych nálepku nikdy nedostal. Tak ti děkuju a zítra jde na auto. Čau, to je Pavel ze Skocka.
0: Tak už se těším na fotku a teď si pojďme užít Armina.

0: Další hodina nočních jukeboxů je tady, další nálož muziky podle vás, tak dejte vědět, jaká bude další muzika.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
0: A druhou hodinu startujeme s Lou Begou, tohleto je Mambo No. 5, právě teď na Kissu.

0: Bena Sibrols a Danny Every Single Day, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss, a já už v éteru vítám dalšího posluchače, kterým je Karel z Mělníka. Ahoj!
1: A Jakubi, jak se máš?
0: Mám se skvěle, ale stejně se zeptám i tebe, protože víkendy za dveřmi, jaké máš plány?
1: Budu odpočívat.
0: Zaslouženě, viď? Já vím, že ty často jezdíš do toho Německa, takže konečně nějaký relax. Budeš ho Přesně. trávit aktivně, nebo si opravdu jenom uděláš leháro a budeš
1: ne,
0: mít prostě pohodičku?
1: Aktivně.
0: A co budeš dělat?
1: Budu běhat.
0: Wow, tak to je paráda. Pojďme ale na muziku, chtěl si našeho Žána Luka, to znamená produkčního, který se stará spoustu podkladů od Podkrysy a samozřejmě hodně figuroval i v rubrice Lepší než originál. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
1: Tobě do studia, ti ta noc uteče.
0: Děkuju.
1: A chci to poslat, jak to znáš, řidičům.
0: Kamionákům předpokládám hlavně, viď?
1: Ano.
0: Kajo, měj se krásně, díky, že jsi zavolal. Ahoj.
1: Děkuju, čau. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Noční samolepka s logem Rádia Kiss a se sovičkou má nového majitele a jím je David. Ahoj.
2: Zdar Kubí.
1: Dive, já vím, že ty různě lítáš po natáčeních. Co jsi točil dneska, respektive už před půlnocí, to znamená včera?
2: To jsem točil včera Mezi světy, novej česko-vietnamský film, který půjde do kin v roce 2027 na jaře. Tak.
1: Hele, a můžeš takhle něco prozradit takhle ze zákulisí toho natáčení, nebo nemůžeš?
2: No úplně to není vhodný, abych něco prozrazoval, ale bude to moc pěkný film.
1: Věřím, že když to doporučuješ, tak lidi na to rádi kouknou. Pojďme na muziku. Ty jsi chtěl hodně rychlou muziku, což je Armin van Buuren, blá, blá, blá. Komu to chceš poslat?
2: Komu to chci poslat, tak si to poslat především tobě, protože jsme dlouholetí parťáci, co se týče tady té sféry rádiový. Pošlu to Basicrovi a pošlu to celý skupině Radio Kiss, protože prostě už pro nějakou dobu pro Radio Kiss fungují a baví mě to. A doufám, že Radio Kiss bude ještě hodně dlouho fungovat. Nejednou Kiss Party jsem s rádiem jako absolvoval a baví mě to pořád a doufám, že to pojede tak dál i nadále.
1: Dave, já myslím, že jsi řekl všechno. Díky, že jsi zavolal. Měj se krásně. Čau.
2: Čusán.
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Dejte vidět, třeba prostřednictvím mobilní aplikace Radio Kiss. Teď už Armin van Buuren, blá, blá, blá.

0: Ladíte páteční noční juboxy? Já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme noc takhle od půlnoci až do 6. hodiny raní. V minulé hodině jsem se vás, kysáci, ptal na otázku, zda se vám stalo, že jste sáhli třeba do kapsy nebo do nějaké bundy, kterou jste dlouho na sobě neměli, a najednou, hej, tady mám tisícovku. A nebo jste takhle sáhli do nějakého šuplíku a tam jste našli něco, co už jste si mysleli, že jste dávno ztratili. Romane.
1: Čau, Kuby, tak jak se bavil o těch bundách nebo kabátech, po roce jsme to vytáhl, jak kdo to po roce vytáhl, že jo, tak já jsem měl u babičky, začal pršet a kam ty je, co já si vezmu na sebe, když já zmoknu, no to tak ona takhle si baloňák staré ze skříně mi podala, že. No a já jdu, šám do kapes a říkám, ty je, tady jsou cigára, ty je, marsky. A 5 korun KČS tam byla cenovka, takže pěkně starý, tak jo, měj se, čau.
0: Ty bláho, to mi připomíná, když jsem takhle jednou navštívil babičku, tak dřív byl takový zvyk vlastně, řekněme, nakupovat ve velkým, kdyby náhodou. No a měla tam přesně takovéhle věci, které já znám možná tak jako někde z reklam, jako retro reklamy, to znamená jako ten jar z roku 1980 a podobně. Cukr tam samozřejmě byl, zápalky, krabička taky, jak říkáš přesně, s cenovkou KČS. David Zavlíčková Brodu píše, ahoj Kubajs, mně se jednou stalo, že jsem našel v zadní kapse v riflích, které jsem neměl na sobě 3 roky a normálně ti nekecám, byla tam zašitá 2000 a nějaké drobné. Tak jsem si řekl, wow, cože? A vykřikl jsem radostí. Díky Dave za tuhletu zprávu. No a ještě se ozval Šimon a píše, kamarád takhle našel v gumovkách schováno 60 000 korun. On má peněz dost, samozřejmě opil se a schoval si hotovost do gumovek. Jenže on to nehledal, ale našel to tam po několika měsících. No, chtěl bych vědět, kde ty gumáky ne, jako má schované, protože bych je potřeboval taky najít.
2: Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Posloucháte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss a pokud jste čekali na pravidelný vtípek od Romana taxikáře z Olomouce, tak se právě teď dočkáte. Romčo, ahoj.
2: Ahoj, Kubi.
1: Povídej, jaký máš dnes připravený?
2: Takže ve slepičárně slepice snese obří vejce, že jo, když se tam sjede televize, je novináři a všechno, že jo, čím to za tím kohoutem a co říkáte na to obří vejce, pane kohout? Asi dám štrosový přes hubu.
1: Dobrá, pojďme na muziku, chtěl jsi poetiku každou vteřinou, komu to chceš poslat?
2: Takže bude to pro tebe, pro všechny kysáky, pro tu naši noční letku, jako je Pítr Skoťašnek, Šrek, Dědek Bábina, David Závobrodu, Alča, co mě včera nechávala zahrát, nebo kdy, co jezdí s dodávkou s manželem, a taky pro všechny kamionáky, taxikáře samozřejmě, pekaře a holka na benzínky.
1: Romčo, díky, že jsi zavolal, díky za vtípek, ahoj.
2: Taky, ahoj, Kubi. Radio Kiss.

Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: servis.
1: Telefonní číslo 210 323 323, to je jedna ze dvou možností, jak slyšet svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. A na tomhle čísle už čeká Kuba. Ahoj!
2: Ahoj Kubiku, zdravím tě a zdravím všechny kysáky, ahoj, ahoj!
1: Ahoj, ahoj! Ty jsi vybral Redfoo a Juicy Wiggle. Komu tuhle muziku chceš poslat?
2: Ale prosím tě, určitě bych to chtěl poslat bráchu, Marcelína, Nerda a všechny, nebo takhle pro všechny kluky z FSCčka, to teď je momentálně lidé se mnou. Určitě tobě do rádia a všem kysákům, ať se nám dneska prostě daří.
1: Je to tak, máme pátek, víkend je za dveřmi, tak ať nám ten pátek rychle uteče, viď?
2: Přesně tak, ať je to za náma. Ať si užijeme víkendu.
1: Přesně tak. Hezký víkend, pozdravuji doma, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju moc, ahoj, ahoj.

0: see Wiggo.
1: Yeah, baby.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.